0: oni budou ještě drzejší a agresivnější, to je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí, mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem, a bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

hlídal za cestou a čekal, že je najednou zas potká. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí.

tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů na drobnej písek.

Kapitola 12. Když i kámen pláče. Alice se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Arthur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Alice, si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Alice se začervenala. Snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu. Zahájil ji jako vždy Arthur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Alice i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Arthur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Arthur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme, ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goja.
Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů, do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora zpozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Alice vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný.

Modralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ni přišel profesor Neat, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu, pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: No, pojďme do reality dnešních dnů. Zajímá mě, pane prezidente, váš názor na výstavu vojenské techniky, která bude nebo je tady v Praze na Letné, což jsou ty úspěchy ukrajinské armády neboli rozbitá vojenská ruská technika. Podotýkám, promiňte, jenom taková věc. Myslím, že řadě lidí to je velmi nesympatické a tuším, že něco podobného kdysi organizoval i K.H. Frank, tak marně lovím teď v paměti, a byla dokonce povinnost mnohých lidí se na to jít podívat. Já za sebe říkám, že těmto věcem hrubě nefandím, je mi to prostě odporné. Je to pro mě na té samé úrovni, kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly. Ale zajímá mě váš názor.
2: Ne, tak ten názor je, Severe, naprosto stejný jako váš. Nicméně já nějak jsem necítil potřebu, že k tomu mám vyslovovat nějaké silné soudy. Náš kolega v institutu, Ivo Strejček, o tom napsal, myslím, velmi hezkou úterní nebo středeční glosu.
1: Proč ta ubohá výstavka?
2: A tak, proč? A to já myslím, takže já jsem mu řekl, že to je bezvadný, když mě to přines ukázat, toho nem dejme na všechny webové stránky. Takže souhlas a abych jenom jedinou věc snad zareagoval na vás, tak vy jste řekl, že to za toho K.H. Franka bylo povinné. Tak já mám pocit, že pořád ještě máme o kousek svobodnější věc, že povinné procházení se kolem této techniky na Letné pořád ještě u nás není vyhlášeno, takže to je docela dobrá zpráva.
1: To ani tak nebylo myšleno, že bych řekl, že je to samé, ale v čem je to stejné? Je to stejně odporné, pane prezidente?
2: Tudy fakt cesta nevede, tady prostě pořád nikdo nechce připustit, že je potřeba vážných jednání, protože jinak, jestli si někdo přeje nekonečnou válku, která má zdecimovat jak tu stranu, tak onu stranu války, a jestli se má Západ schovávat za bukem a pouze dodávat zbraně a peníze, tak to je také zvláštní způsob válčení. Takže já bych pořád volal pokusu o rychlé jednací stoly.
1: Evropská unie vede proti Česku celkem 19 řízení kvůli pomalé implementaci do českého právního řádu. Překvapilo mě to. 19 řízení, pane prezident.
2: No, já myslím, že by bylo dobré odlišit, kdo je vede. Jo, Evropská unie, ale kdo to vyhlásil? Vyhlásila to Evropská komise. Evropská komise, to je jenom jako nástroj Evropské unie. Nad Evropskou komisí je Evropská rada, která je volená, přece jenom z volených orgánů. A té shodou okolností v tomto půlroce Česká republika předsedá. Takže Fiala předsedá Evropské unii, přesně Evropské radě, a podřízený útvar té Evropské rady ten den, když ten Fiala předsedá té Evropské radě, vyhlásí, že začínají vést 19 soudních pří s Českou republikou za pomalou implementaci legislativy Evropské unie. Blázinec, ne? Něco, co si lidé vůbec nedovedou představit. Ale to je jenom půlka story, druhá půlka hned půl dne potom následovalo, že ta stejná Evropská komise vydala prohlášení, druhé zase jiná odnož té Evropské komise, že se pomalu vyšetřuje problémy na nejvyšší politické úrovni.
1: A korupce na nejvyšší politické úrovni a navíc transparentnost, nedostatečná transparentnost vlastníků médií.
2: Já nejste transparentní, Xavere, vy tady v tomhle tomu všem
1: tady jsme tak transparentní, pane prezidente.
2: Jestli to tak opravdu je, to by si ta Evropská unie nemohla stěžovat.
1: Co si o tom myslíte? To je, To jsou takové tanečky.
2: To jsou tanečky.
1: Co to vlastně může změnit, že kritizuje pomalé vyšetřování korupce na vysoké úrovni? Nebo změnit? Na co to střílí vlastně?
2: Střílí to toto. Není střílení Evropské unie na Českou republiku. To je střílení jedné skupiny lidí v České republice na druhou skupinu lidí v České republice prostřednictvím okliky přes Brusel. Čili to si jistá skupina pirátů a podobných aktivistů obšlápla nějaký ten výbor, díl, oddělení, skupinu v Evropském parlamentu či v komisi a útočí prostřednictvím Evropské unie na své protivníky tady v Česku.
1: No, když jsme u toho, pane prezidente, tak Evropská komise ještě změnila názor na kandidaturu Gruzie. A teď tady mám v uvozovkách citátek, nemělo by se spěchat.
2: Řekla Evropská.
1: O čem to svědčí?
2: Tak já si nejsem jist, že Gruzie je standardní evropská země i geograficky. Myslím, že není standardní evropskou zemi ani politicky, ani svým historickým vývojem, ani já nevím čím. Takže já tomu nerozumím, já jsem teď v Gruzii nebyl, ale byl jsem v Azerbejdžánu před asi 3 týdny, myslím, že jsme o tom tady mluvili. Ale říkal jsem, že tam ty Azerbejdžánci mě ukazovali v tom Kaspickém moři tady ten bod, nejvýchodnější výspu Evropy, tak jsem tak pokyval hlavou, ale nejsem si jist, jestli je to výspa Evropy, prostě nevím, je to opět politická hra, ale mluvil jsem tento týden, přišel k nám na institut turecký vyslanec a pochopil jsem, že ten je strašně rozhořčen tím, že se vedou jednání s Gruzií na straně jedné, s Balkánem, se západním Balkánem na straně druhé, snad i s Moldavskem a Ukrajině se slibuje a jenom na ty Turky, že všichni kašlou, tak jsem neuměl odpovědět jinak, než že ano, že to je politikum, to nehledejte podle toho, jestli jste dále v plnění kapitol vyjednávacích o vstup do Evropské unie. Čistá politika.
1: Pane prezidente, s ohledem na to, co se teď děje s českou korunou, mám na mysli tu inflaci, přiblížilo se zavedení eura pro nás, vstup do eurozóny, nebo se to oddaluje? A berme i v úvahu to, že teď v týdnu, myslím, že dosáhlo euro přesně na paritu s americkým dolarem. Tak
2: jedna věc je ekonomická úvaha, druhá věc politická úvaha. Stejně jako se vstupem Gruzie nebo Turecka, prostě tak je to na výsost politické rozhodnutí, jestli my vstoupíme do eura a jestli my budeme do eurozóny přijati. Na výsost politické rozhodnutí. A když budou politické větry vanout jinak, no tak když najednou se chce dále ponížit Rusko, no tak se nabídne Moldavsku a Gruzii členství v EU. Podobným způsobem, když budeme chtít něco demonstrovat politicky, tak můžeme i my, i EU, dospět k závěru o vstupu do eurozóny. Něco úplně jiného jsou ekonomické argumenty. Tam já dlouhodobě považuji za velkou výhodu České republiky, že euro nemá a nic nového k tomu říct si neumím.
1: No ale vy jste řekl ty dva aspekty, politické a ekonomický. Možná teď ještě důležitější je ten ekonomický. Ne. A ten se přibližuje kam? Kam se teď to kyvadlo natáčí?
2: Tak naší výhodou samozřejmě je, že můžeme pohybovat svým měnovým kurzem. na rozdíl třeba od Slovenska, kde kam zítra pojedu. Česká koruna může devalvovat nebo revalvovat na základě změny podmínek ve světovém obchodu. Dneska jsme se dozvěděli, že se výrazně zhoršily takzvané terms of trade, neboli výrazně víc vzrostly dovozní ceny naše, než vývozní exportní ceny. Čili to normálně vede k pohybu měnového kurzu. Pro nás je obrovskou výhodou, že ten kurz může se hýbat, že může přispívat k nastolení ekonomické rovnováhy v této věci. Když bychom byli Slovenskem, tak bychom tuto možnost prostě neměli, protože Slovensko v žádném případě neovlivní vývoj eura, kurzu eura, bez ohledu na to, jestli se ty terms of trade nebo mění pro Slovensko úplně jinak než pro Portugalsko nebo Švédsko. Nebo Švédsko, které není v EU, ale nebo Holandsko, řekněme.
1: Dobře, ale když teď víme, že euro ztrácí, jde dolů, tak nebylo by to pro nás v tuto chvíli výhodnější, když už přistupovat, tak teď?
2: Opakuji znova, ne znova možná tady, ale dlouhodobě argumentuji, náš vstup do eura bezprostředně. To, jestli se cítí být eurozóna homogenní strukturou, která má stejné problémy, stejné inflační, deflační, cenové a já nějaké impulzy a proto si zaslouží jeden měnový kurz, tak to na tom nic nemění. To, jestli je euro vůči dolaru o 3% vyšší nebo nižší, to s tím nemá vůbec žádnou spojitost.
1: Tak teď se začíná, pane prezidente, hovořit o tom, že opět se zvyšují nakažení covidem. Opět se začíná mluvit o tom, že budou muset být nějaká opatření. Opět se začíná mluvit o tom, že možná roušky, možná lockdowny. Vy toto nazýváte covidismem a myslím, že dlouhou dobu se jasně vyjadřujete ve smyslu, že covid ne, že neexistuje, ale že se na ně díváme špatně. Jak se vám poslouchají tyto zprávy, když se nám covid zase vrací?
2: Tak já nechci komentovat ty statistiky, které vidíme asi stejné. Já bych nepodléhal panice, ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože a už se strašlivě těší na to, že zase na nás uvalí nějaké zákazy, příkazy, restrikce a tak dále. Tito lidé se na to prostě těší. Od doby vzniku covidu, řekněme v únoru, v lednu 2020, tak mezi tím se naštěstí udála jedna věc, kromě zkušenosti s bezcenností roušek a lockdownu a karantén a tak dále, tak naštěstí vznikly léky, které umožňují proti tomu covidu bezprostředněji zasahovat. Nemyslím očkování, ale léky proti tomu, když už někdo covid dostane, těch léků je najednou k dispozici celá plejáda a jejich výsledky, zdá se mi, nebo aspoň co mohu sledovat a číst, nejsou tak úplně špatné. Takže není, podle mého názoru, není důvod, abychom se na covid dívali jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

0: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
1: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluju už delší dobu.
0: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
1: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
0: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
1: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Xaver Rádio.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
2: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
2: Říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
2: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
2: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
2: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
2: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
2: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
2: Ani tak ona, ne, je tak počíte, ona je tam ona každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
2: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jakýho nějakého.
2: To není sládek v sukních.
1: Samozřejmě,
2: sládek,
1: že je.
2: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
1: Ten je taky o teatr.
2: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.
3: Mí mládí byli Kamenický Luka a jízda na krách, když led jarem puká. Za vsí jsme měli lípu, stůl plnej rychlejch šípů a divokejch snů pošmistrovic kluka. Jsem moc rád, že jsem měl tátu písta. Nelhal, nekrad, nebyl komunista. Na co šáhnul, to uměl dělat, málo co dělal nerad. Byl pošťák, jehož duše byla čistá. Vím, pro tátu to byla doba těžká. Už nebyl pošmistr, už dostal peška. Jezdil ve vlakový poště, nepřekročil spadlý koště. A já měl pod polštářem kleci Ježka. Mí mládí byli Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další zali mety.

0: jak se ten hliněnej kolos složil. Mí mládí byli kamenický luka a jízda na krách, když let jarem puká. Dnes tom starým obydlí už nikdo nebydlí, jen vzpomínky pošmistrovic kluka.
1: Hraje vám Radio Xaver.

Lopata a ostatní kumpáni, kteří přišli spíše na zvědy, byli skopeněni. Lopata jen sykl ke Kalušovi po pravici, které hovado vymyslelo tu konferenci. Slyšel jsi, oni do toho půjdou ve velkém, akce se může zcela zhroutit. Těch peněz na dotace také není tolik, to musíme probrat a zaujmout obranu, jinak je to celé v loji. Ne, Trojči, odpověděl Zrzoun, to znám, to je vždycky plno keců a pak skutek utek. Já bych byl klidný. Lopata se začal opravdu zlobit. Tak já klidný nejsem. Jestli se do toho pustí i takoví podnikatelé, tak ti umí něco postavit, to mi věř. To může být fakt finanční mazec. Všichni se zvedli a odcházeli z konference téměř v kvaltu. Zrzek byl zbrklý a jak stále někomu podlézal, tak tomu nebylo jinak ani dnes. Jeho snaha podlézat Lopatě byla známá a při neobratném otevírání dveří a dávání přednosti, a to smírnou úklonou, přivřel Lopatě cípek saka do dveří tak nešikovně, že si kus vytrhl, jak energicky opouštěl prostor konference. Ty jsi vymaštěný kretén, rozzuřil se Lopata a na oplátku mu zcela úmyslně dupl na nohu s takovou silou, že se Zrzek přikrčil až k zemi, což se mu stalo osudným. Číšník, který nesl na velkém tácu kávy, pivo a džusy, ho neviděl a v plné rychlosti o něj zakopl. Při téměř saltu, kdy chtěl vybrat svůj pád, se otočil v letu a vše za obrovského rámusu sjelo na nebohého Zrzka. Byl opařený, zbabraný od různobarevných džusů, smrděl pivem a Lopata se mohl utlouct smíchy. Ostatní se bavili také, nechali Zrzka být a odjeli bez něj. Všichni odjížděli do klubu, aby se trochu vzpamatovali a připravili si scénář, co mají večer podat za informace Hlavounovi a ostatním. Možná se bude někdo ptát, proč má Lopata takovou moc a proč si ho jeho okolí tak váží nebo má strach. Zde se mísí opravdu dvě emoce. Lopata je nesmírně inteligentní, má několik vysokých škol a má i vysoké stranické postavení. Je bystrý a pohledný. Zůstává otázka, proč Lopata, což evokuje spíše dělnický původ či zaměstnání spojené s nějakou manuální profesí. Lopata si získal víceméně jako další přezdívku spojenou se stavebnictvím právě proto, že jako architekt stavař vyráběl důmyslné projekty. Pochopitelně neměli nic společného s architekturou či výstavbou mostů. Byl architektem velkých tunelů, nikoli dopravních, ale finančních. Jeho nápady byly vždy propracovány do absolutních detailů, včetně nemilosrdné likvidace jeho protivníků. Nemusel to být ani protivník, byl to kdokoliv, kdo se objevil na jeho šachovnici lotrovin a bez dlouhého přemýšlení, zda je skutečně nebezpečný pro jeho další ziskuchtivé akce, jej nechal odstranit. Metod používal několik, tak jak bylo zvykem, od betonových botiček, od střelovačů po úplné zmizení. Tělo bez hlavy, hlava bez těla. Neskutečné množství metod. Malé riziko měla takzvaná sebevražda. Riziko spočívalo v tom, že tělo přijde ohledat mordparta, která nebyla v seznamu spolupracovníků, a začne to řešit jako vraždu. Takové riziko hrozilo vždy, protože velká část vyšetřovatelů pochopitelně nebyla spolupracující se zločinem. Ale i tato metoda měla své pojistky a ty se uměly využít bez zbytku. Pak se lze jen divit, když slyšíte v ranních zprávách, že vynikající policista tělem i duší oddaný svému řemeslu spáchal brutální sebevraždu, aniž by nechal svým milým zprávu na rozloučenou, aniž by naznačil, že ho život na tomto světě už nebaví. Zcela záhadným způsobem se 20bodnými ranami těžce zraní ve svém bytě, když je manželka s dcerkou na dovolené. Pak se vydá do sklepa a tam se oběsí a předtím se zastřelí. A nebo se nejdřív zastřelil a pak oběsil. Takto skončil život jednoho z těch, kteří dbali o naší bezpečnost a kteří si zasloužili uznání společnosti.
Ano, to nebyl nikdo ze seznamu spolupracovníků, kteří na zakázku obviní, obžalují, zavřou, zničí životy celému okolí oběti, a to za pár drobných, za pár ubohých jidášových grošů se z nich staly lidské zrůdy. Je to smutný pohled, k čemu je schopen člověk propůjčit svoji inteligenci, chamtivost, zlobu, nenažranost. Lopata a jeho parťáci dospěli k totální likvidaci prostřednictvím justice. Zavřít, zničit, navždy. Bylo jim jasné, že slušný člověk, pokud se dostane do takovýchto kleští, dlouho nepřežije. Nemoc a bezmoc ho zabijí. A další odvážlivci se už neobjeví. Odstrašující příklady nedovolí, aby se někdo znovu postavil do cesty. V čem se tyto zrůdy liší od fašismu? Ten rozdíl je jen jeden. Zabíjejí v menším počtu. Ideologii ale mají stejnou. Jak dlouho jim to ještě vydrží? Lopata s partou sedí v klubu. Za pár minut za nimi dorazil i Elegán, Míla, Velká kapsa a samozřejmě Kvido. Jejich svolání probíhá po šifrovaných telefonech, kterými je vybavil Elegán. Zrzek přijel poslední, celý zbabraný. Ochranka ho nepustila dovnitř, že smrdí, ať se jede převléct, vykoupat, navonět a pak ať dorazí. U dveří zaškemral, že ho nechtějí vzít do žádného taxíku, do tramvaje už vůbec ne. Když se o to pokoušel, tak ho nějaký dědek přetáhl holý se slovy, když se umíš válet někde jako prase a ožírat se přes den, tak máš pěkně pěšky. Skopl ho ze schodů přeplněné tramvaje. Ale Zesku, já se tomu dědkovi nedivím, zatvářila se ochranka ve chvíli, když si oba hoši chránící vstup do klubu vlastními těly dávali přes nos kapesníčky. Rozruch neušel Kvídovi, který si potrpěl na to, že klub je vyhlášený a chodí sem jen vybraná elita. Nesnesl, aby zde byl jakýkoliv rozruch, a to ještě s tím podržtaškou Zrskem. Přišel a nařídil ochrance, ať zavolá řidiče, který Zrska odveze domů. Zrzek se vítězoslavně podíval na oba hochy, ale to už Kvido dodal. Samozřejmě myslím dodávku, ať ho naloží mezi špinavé prádlo, co vezou do prádelny. A ty, otočil se k Zrskovi, ty sem dnes nechoď, budeš smrdět nejmín týden. Já se vykoupu, navoním a vezmu si všechno čisté, fakt nebudu smrdět. Řekl jsem, tento týden sem neles. Lopata se na tebe zlobí za to sako. Mohl bych chtít, abys mu ho zaplatil. A bylo vymalováno. Zrzek zůstal skoprnělý, věděl, že Lopatovo oblečení je tak drahé, že by si za oblek klidně koupil v bazaru auto. Představa, že by poškozené sako musel fakt zaplatit, mu vzala náladu a také zájem se ještě dnes do klubu vrátit. Pro jistotu tam nepáchl měsíc a dusil se v noci divokými sny, jak okrádá v samoobsluze stařenku, aby nastřádal, dal dohromady peníze na Lopatovo sako. Byl to opravdu ošklivý měsíc. Ačkoliv byl vždy schopen všeho, okrádat stařenky se mu ošklivilo. Neměl rád projekty šmejdů, kteří dokázali odvést autobusem důchodce na odlehlé místo a za ubohý oběd, ze kterého bylo většině účastníků zle ještě týden, je protřele okradli o jejich někdy i životní úspory. Na půjčku jim prodali hrnce, které vůbec nepotřebovali, anebo zázračné deky, v podstatě také na hovno, jak říkal jeho strejda, který se tím slušně živí.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů. Dvě takové konkrétní věci a zajímá mě velmi váš názor. Někde v médiích jsem se dočetl, že německá jakási pobočka KFC, víte, co to je? To je takové to kuře
2: to fast food. Jméno, ano.
1: Tak měli nějakou akci, kdy říkali, že v rámci křišťálové noci si můžete dát takové a makové kuře. Zaregistroval jste toto?
2: Ne, nevím, já tam nechodím.
1: No, ale tam to byl takový celonárodní skandálek z toho. Aha. A já si říkám, jestli je toto v Německu možné.
2: Mysleli no, tu křišťálovou noc?
1: Výročí křišťálové noci. Aha. KFC. Křišťálová noc. Řetězec.

0: podnikatelé vtlačit zboží, které vlastně nikdo nechce, už nepotřebuje, a proto používají i takovouhle nevkusnou, naprosto nevkusnou reklamu. Ona vyvolá pozornost. A ta vyvolaná pozornost může vést ke zvýšení obratu.
1: Já měřím trošku někam jinam. Ano. Ještě, pane doktore, k tomu, jestli už toto není zapomenuté téma, že prostě, když si někdo bude dělat reklamu Křišťálová noc, anebo to bude příště křupavé kuře s Hitlerem, takže už se to nikoho nedotýká, ale nedej bože, jak byste tam dal něco o LGBT anebo nebinárních lidech, protože to se dneska nosí.
0: No, asi to tak je. My víme i tady, že vlastně naše mladá generace vlastně neví nic o 68. O invazi Sovětského svazu tady, neví, kdo tam všechno bojoval, jak se to všechno odehrálo. Prostě tady je deficit vědění, já jim to nevyčítám, možná bych to vyčítal škole, ale ani to ne. Prostě uběhl určitý čas a lidé ztratili tu citlivost pro to, co se tenkrát odehrálo. Tohle to mi ani tak nerozčiluje, nebo nepovažuji to za něco prazvláštního. To je běh doby. My si to pamatujeme, já si to velmi dobře pamatuju, vím, jak se věci odehrávaly a je moje povolání, abych měl to historické vědomí, ale nemůžu očekávat, že to průměrný člověk má také.
1: Další věc, a já se na to v poslední době tady na streamech XTV ptám skoro každého, protože mám pocit, že už dlouho u nás nikdo tak nepřestřelil jako ministr Rakušan s tím Putinem v obalu na mrtvoli vedle české vlajky, notabene na český státní svátek. Co si o tom má myslet, pane Robejšku?
0: No a já bych to pojmenoval jako vůdů politika. My víme, že ty vůdů kněží se snaží právě tajemnými kouzly, ale fakticky bych řekl na pozadí vlastní bezmoci přičarovat něco, k čemu nejsou schopni objektivní silou. To znamená, pak vyrobí panenku, která má obličej nepřítel a píchají do ní špendlíky. To můžou vůdů kněži, to můžou dělat, tak když jim na to někdo chce platit, to v pořádku. Mně to přijde trošku podivné, ale zase zároveň velmi pochopitelné v politice, protože dnešní politika je v větší části jenom symbolika. Dnešní politika se odehrává ve slovech, po kterých nenásledují skutečné činy, v gestech, vlajka sem, vlajka tam, deklaracích, jak se tak říká, silných signálech a takových těch, co jsme třeba zažili nedávno na Pražském hradě, takové to setkání všech a vytváření dojmu, že se všecko změnilo, nic se nezměnilo. To znamená, my máme politickou třídu, která je z velké části bezmocná, zejména pokud jde o malé státy, bezmocná v tom mezinárodním rozměru, ale sugeruje něco víc, než je, tím, že používá tuhletu mocnou symboliku a pak to skončí právě tím, že se o tom dá hovořit jako o vůdů politice v obrazech a symbolech něčeho, co fakticky dokázat nemůžu, ale vytvářím dojem, že jsem silnější, než jsem.
1: Ještě než se podíváme na dotazy našich diváků, v pátek jsem sledoval na YouTube, pane doktore, vysílání, tuším, že to pořádala ta strana Svobodní o budoucnosti české pravice, promlouvalo tam několik lidí, bylo to několik hodin, přišlo mi to docela zajímavé a já si říkám, jestli ještě vůbec je u nás pravice, levice a teď ty stávající strany, které třeba bychom mohli změřit jejich účastí v poslanecké sněmovně, která z nich je vůbec nějaká, jestli je
0: právě.
1: Aspoň středová, nebo aspoň trošku levicová, aspoň trošku pravicová. A navíc mám pocit, že se nám někdo snaží navlít takovou jako zvláštní ponožku někam a říká vlastně, my jsme pravicová vláda, a já v Čechách nic levicovějšího nepamatuji. Můžete to trošku vysvětlit, jaká je pravda?
0: Už strašně dlouho nehrají politické ideologie pravolevé vůbec žádnou roli. To,
1: Čemu říkáte strašidlo?

0: No strašně dlouho je, minimálně od voleb 16-17, prostě v těchto těch, ale už dávno předtím v těch západních společnostech, kde se to dalo, jak řekl, podrobněji sledovat a nebylo to tak zkreslené, protože naše demokratická historie posledních je poměrně krátká, to znamená, tam ty jevy jsou, nejsou úplně tak vyhraněné, ale v těch západních společnostech už dlouhá léta, můžeme se, a to jsou jistě dvě dekády, můžete sledovat naprosté odcizení toho levé, pravé, dotažení něčeho, co by opravdu deklaroval sociální demokracii jako levicovou sociálně demokratickou stranu, nebo naopak tu konzervativní, dejme tomu Německu CDU, CSU, nebo ve Francii. To znamená, tohleto dělení, ono to trošku svádí k dlouhým přednáškám, a to nechci dělat, ale jenom jednu větu chci říct. Tohleto dělení levice je pro rovnost, pravice je pro svobodu, to už dávno ztratilo svůj obsah. To už to je něco, možná i z části proto, že svého času, než začala ta poslední přiostřená krize finančního kapitalismu, i oprávněně, protože problém rovnosti a svobody byl, dejme tomu, v roce 2000-2005 v západních společnostech víceméně vyřešen. To nebylo, tam už šlo prostě o niance. A když se dneska podíváme na to, jak třeba ten požadavek rovnosti vyústil do LGBT, tak je to projev právě hledání něčeho, co by se dalo pojmenovat jako rovnost, a tím by se dala získat pozornost a sympatie lidí. To znamená, tahleta ideologická slova ztratila v konzumní společnosti už dávno význam, a teď právě v tom váku, ve kterém se nacházíme, se ptáme potom, jak by vlastně měla vypadat správná politika. Ale ta odpověď, ať kolegové od svobodných prominou, ta nemůže být pravá, levá. Tak to nejde.
1: Takže je úplně zbytečné, vzhledem k tomu, co říkáte, klást otázku, kdo je u nás pravicový a kdo je levicový.
0: To určitě je.
1: No je, ale já se aspoň zeptám, jestli alespoň ta ODSka lze, jako jestli můžeme považovat ještě aspoň částečně za pravicovou stranu.
0: No nemůžeme. Ono nejde si vybrat jednoho člena strany, který hovoří, dejme tomu, s nějakým náznakem z dozvuky pravicovosti a říct si, ano, přece tam jsou nějaké hlasy, my se musíme dívat na celkovou politiku, a ta celková politika není ani tady, ani jinde, není pravicová nebo levicová. To je lavírování, to je bruslení mezi problémy a výzvami. Problémy ve smyslu musíme jednat, a výzvami tohle by se mělo asi udělat. A to všechno pod vlivem zejména silných ekonomických hráčů, kteří tou politikou tahají. Oni jsou ti, kteří určují směr.
1: Pane doktore, je důležité, kdo bude příštím českým prezidentem?
0: Není.
1: Není.
0: Není. Je to důležité v tu chvíli, a bylo by to důležité, kdyby tam byl nějaký kandidát, kterého bych třeba i já mohl volit. Tím nechci říct, že jde to kvůli mně, spíše o to, že někteří lidé z těch, kteří se na nás dívají, by si řekli ano, mezi těmi bych si vybral tohle toho. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo důležité, ale jenom v tom okamžiku volby, jako potvrzení něčeho, jako ano, dosáhl toho, máme prezidenta, o kterém můžeme říct, za ním stojíme, ale fakticky i v souvislosti s tím, co jsem před chvilkou rozvedl o reprezentativní demokracii, je náš notabene, jenom spíše ceremoniální prezident, v tom každodenním mocenském koncertu zanedbatelná veličina. To je zanedbatelná veličina. On nemůže vlastně nic, a teďko ještě méně než předtím, protože ti velcí hybatelé, kteří jeho a vlády ovlivňují, ti se neptají potom, co by si přál český prezident jménem X nebo jménem Y.
1: Očekáváte tu prezidentskou kampaň ostrou?
0: Asi ano, ale zase řekl bych, je to takové trošku maňáskové divadlo.
1: Protože tam... Z toho, co teď víme, vybral byste si jednoho kandidáta?
0: Nevybral. Ne.
1: Ne. Já bohužel taky ne.
0: Já jsem celou dobu vlastně v posledních letech volil menší zlo a teď už nejde ani to, pokud jde o tu volbu prezidenta. Tam prostě to... Teďko nemyslím ty, kteří tam jdou z mě nepochopitelného důvodu, aby se zviditelnili, kteří prostě nemají vůbec žádnou šanci, myslím, že jich je 21. Teď mluvím o těch, kteří jakou s takovou šanci mají, tak tam prostě není co bych si vybral.
1: Mrkneme na dotazy našich diváků. Tak zaprvé děkujeme panu Heclovi za donate. Josefe, děkujeme. Tak já tady, pane doktore Rubejšku, takhle zalistuju. Milada píše, zdravím Xavera a skvělého pana Rubejška, Milada.
0: Děkuji.
1: Víte, abyste si... Tak dobrý večer vám, pane Xaver, i hostovi. Díky za super stream s Tomášem Lukavcem. Tam jsem byl teď u pana Lukavce, co by host, vy jste tam byl taky.
0: Já teď, v koncem listopadu přijdou dva díly se mnou.
1: Dva díly dokonce? Dva díly,
0: já když mluvím tak dlouho.
1: Andrea Purpura nám posílá 1000 korun, jo? Ta to bere za dobrý konec. Zdravím tentokrát z Otrokovice. Po amerických volbách jsem na pár dnů v České republice a pokud můžu mluvit za sebe jako voliče ve státu Illinois, tak tam se můžete na hlavu stavět a nic nezměníte. Mocenská elita je předem jasná.
0: Rozumíme si, Purpuro.
1: No vy jste to tak... Andrea. Co to je?
0: Illinois.
1: Výsledky v Illinois máme, pane doktore. Se,
0: ano.
1: Teď tady píše Felix, v naší západné civilizaci, to slovensky, mám to překládat?
0: Mně ne, ale jsou lidi, kterým se to překládat musel.
1: Prevzala moc forma vlády, kterou definujeme jako ochlokraciu. Jestli to čtu dobře? Vidíte toto slovo?
0: Ochlokracie, ano.
1: Čo sa pan doktor snažil v úvodě pojmenovat? Jo, tak ten
0: no, Ferenc vám oligarchie, dával. Tedy já, dobře, no, to.
1: Jo, ale dávám pojmenu. Vám za pravdu. A teď Jan Vendelin Hála posílá 10 liber a píše ústava. U ústavu stála, ty, co kolem chodili, na malík si dala. Ústavička maličká je, nevyspělá zcela k tomu, komu pochutí je, toho... Čeká celá, a ještě to pokračuje, ústavička zubatá je, na pána si hraje, za rohem se v cukuletu taju plně kaje, pane doktore, a je jedno, z jakého je kraje, můžu za tento odpor jít do vězení? To asi ne.
0: Já myslím, že to je příliš symbolické na to, aby tomu cenzoři rozuměli.
1: Tak a teďka tady píšeš, Vendelin, jednou, ústava je rovnováha, je to plynulý děj, co plyne v čase a není narušován žádným negativním vlivem. K čemu nám tedy je, když ona v sobě určuje rovnováhu a dnes ji nedokážeme použít jako etalon bytí?
0: Já bych neříkal takové... my, já bych, pane Vendelin, neříkal my, spíš bych říkal oni. Jako, jestliže jde o to, kdo porušuje ústavu, tak to není normální člověk, tak to jsou lidé, kteří mají možnost z nějakých důvodů, ať už věrohodných nebo méně věrohodných, prostě čas od času vypnout. A děje se to tak všude, ne jenom tady. A pak potom po několika letech a několika soudech se ukáže, že to bylo nesprávné, že to bylo protiústavní, ale koho to potom už zajímá.

0: teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion chvílek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

0: Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann. Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
1: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
0: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
1: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
0: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
1: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka, odevzdává se korespondence k odeslání, odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7:00 já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12:00 je oběd a to už jsme opět na celách. Kolem 13:00 nás opět upoutané pouty a opaskem vyvedou do zděných kotců na vycházku. Rozměry tak 10x10 metrů a ani možná ne. Sundají nám pouta a hodinu se procházíme uzavřeni v těch kotcích. V každém smí být, nevím proč, maximálně 3 odsouzení. Kolem 14:00 jdu ještě s kolegou do suterénu do tělocvičny na kondiční cvičení na strojích, jako jsou rotoped, total gym, orbitrek, žádné silové cvičení, jen kondička. Tam můžeme být 1,5 hodiny. Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16:00 výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17:00 ještě výběr nádobí od večeře a po 18:00 početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisů, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal a to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
0: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
1: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni 3 jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
0: K
2: Kteří to jsou?
1: Nevím, jestli to mám říkat.
2: Já myslím, že jo.
1: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou tři lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti tři jsou mi prostě bližší.
2: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
1: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli, stejně jako já, dostat do životí.
2: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
1: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Zastřízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti, že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje, nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje, automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
2: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
1: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal. Paradoxně mnoho lidí jakoby chápe, nebo je jim to jedno, že jsem někoho zabil, to je netrápí, ale nechápou, proč jsem se k tomu přiznal. Vlastně mě přesvědčují, že jsem nebyl potrestán za to, co jsem udělal, ale za to, že jsem se k tomu přiznal. Já bych to možná pochopil od spoluvězňů, ale když mi to říkají i někteří zaměstnanci vězenské služby, tady bych uvítal nějaké tvoje vlastní zamyšlení, co ty na to? No evidentně už ani neplatí, že přiznat se a přijmout trest je sice hloupé, ale morálně správné.
2: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry?
1: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupl k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
2: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
1: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že ji třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
2: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům? Třeba ve tvém případě?
1: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně, poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
2: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
1: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také doživotí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
2: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
1: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měly mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. Tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo z dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale vždy se v té sestavě najdou 2 až 3, kteří jsou samolibí, arrogantní a bezohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
2: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
1: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
2: Kde je ten okamžik, kdy klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
1: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného. To nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
2: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
1: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát. Že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
2: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
1: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
2: Co to znamená postarat se?
1: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije. To jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
2: A co bylo dál?
1: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhý přehodil tu roli na mě.
2: Jakože ses měl o vrátného postarat?
1: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
2: Kdy přišla vražda?
1: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychlejc umlčet, je to takovej fofr, takovej sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
2: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
1: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda, protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
2: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
1: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku.
2: Mm-hmm.
1: Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
2: Tak jak si ho vlastně zabil?
1: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
2: Takže první vražda je na světě.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Jistě jste zaregistroval v médiích, při nejmenším médiích, pane prezidente, že právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět. Zda pokus o zbavení pravomocí v okamžiku, kdy on byl nemocný, tak více než před půl rokem, zdali to nebyla sabotáž. Co o tom soudíte? Jako člověk znalý věci zevnitř, mohla to být sabotáž?
2: Já jsem samozřejmě nestudoval to, co prezident Zeman či jeho kancelář kam si odeslali. Nevím, vy jste řekl pokus.
1: No,
2: to je jedna věc.
1: Tak to formulují oni.
2: No, že to byl pokus, no tak co to je pokus? Vytváření mínění veřejného a tak dále, či co jinak pokus by byl, kdyby opravdu nějaká jednotka armády České republiky vtrhla do Lán a udělala to, co udělali srílanskému prezidentovi v posledních dnech. Pokusem by bylo, kdyby opravdu Senát se odhodlal k nějakému hlasování a prohlásil, že třeba prezidenta odvolat. To by byl jako pokus s velkým P. Já nevím, jak oni v tom svým psaní definují to slovo pokus. To jinak, že někdo pronese projev nějaký, podle mého názoru, není samo o sobě, není pokusem. Že? Druhá věc je, že to bylo sabotáží nebo...
1: Sabotáž.
2: Sabotáž
1: to slovo čeho? Sabotáž.
2: Sabotáž čeho? Sabotáž...
1: No oni hovořili o tom, že by prezidenta zbavili pravomocí.
2: No to jo, ale co je na tom za sabotáž? To nevím.
1: Jak se sabotuje?
2: Sabotáž,
1: to asi bude právnický termín. Jen mě zajímalo, jak to vidíte, a vy jste to vlastně velmi...
2: Je to politická, nenávistná bitka určitých nenasytných senátorů. Ano. Jakékoliv další právnické či jiné hrátky kolem toho jsou naprosto redundantní pro mě.
1: Pane prezidente, vy jako politický praktik, možná jste sledoval základní informace o té velké kauze kolem pana Hlubučka, dopravního podniku teď. Rozhodne to podzimní komunální volby, možná i senátní, ale komunální v Praze? Co myslíte?
2: Tak určitě, pokud by takováhle informace pro voliče o nějaké kandidátovi, o nějaké politické straně nic nerozhodovala, tak pak vůbec nepotřebujeme mít volby a nevím co většího by mohlo rozhodnout, než takováhle věc. Takže kdyby to nerozhodlo, tak se o tom bavme za 2 a kousek měsíce a ťukejme se do čeho.

0: může mít pocit, že ten starosta tu práci dělá práci na komunální úrovni, což je úplně něco jiného, než na té úrovni republikové, dělá prostě dobře. Takže si, že i ve volbách do parlamentu a senátu volí starostu. Já myslím, že to není dostatečná kvalifikace. Nevím, prostě nedovedu si to vysvětlit. Já tam nevidím žádnou ideologii, já tam nevidím, přeci úkolem starostu je zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim co nejvíc tomu přidal. A teď nejenom, když přichází tohle myšlení i do toho parlamentu a senátu, no tak ten stát už je vyždímaný úplně, proto máme ty obří dluhy, které máme.
1: Sledoval jsem slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Viděl jsem...
0: Znáte sama třaskavá téma? Tak
1: no, viděl jsem vaší paní na červeném koberci a chci se ptát, jestli vás to tam netáhne.
0: Já jsem tam mnoho let chodil, ale teď už mě to tam opravdu netáhne. Ona mé uvolněné místo vede jí k tomu, že postupně tam vodí také do vyšší, v úvozovkách vyšší společnosti naše vnoučata, takže to je taková bohulibá činnost rodinného typu.
1: Mm-hmm. No, pojďme...
0: Mě spíš zaujalo, když jste o těch Karlových Varech, mě spíš tam kolem Karlových Varů mě zaujala ta kauza Marka Ebena.
1: Tam mě taky zaujala.
0: Jestli jste to neměl připravený mezi svýma otázkama.
1: No, neměl, ale můžeme o ní pohovořit, protože...
0: Marek Ben si musí vymýšlet tisíce vtípků a polovtípků a obratů řeči na všechny ty své Stardance a karlovarské festivaly, no, že se všechny nevydaří stejně 100% a že nepotěší všechny stejně a že možná ne u každého docení, jaké to může mít naprosto kolaterální neboli vedlejší účinky, tak já myslím, že to se mu teď stalo s nevinným a samozřejmě správným zavtipkováním kolem znovu uvedení Kunderova, vlastně Jirešova filmu Žert, no, když porovnal svazáky 50. let se svazáky dnešní éry politické korektnosti. To jakože, že to trefilo do černého a že všichni tyhle ty liberálníci a pražskokavárníci a milion chvilkaři, že začali ječet na kdysi miláčka národa Marka Ebena a to se mi zdá úplně legrační a neuvěřitelné. Mě nejvíc teda zaujal vášnivý představitel této agitky, což je pan Petr Honzik, jmenuje se Petr, jestli se nemýlím, že komentátor Hospodářských novin a České televize a aktuálně CZ a Seznamu CZ.
1: Teda vy to máte na frčen?
0: No, to vím, protože on všude takhle radikálně vystupuje a nás mimořádně nenávidí a on k té větě Marka Ebena zatwitroval atakem na nás, na mě, protože on řekl naprosto geniální větu, že to, že teď tuhle úvod dodávám, nepřesně to, že Marek Eben si dovolil výrok tohoto typu, teď neznám přesně tu větu, znamená, a teď poslouchejte, a to je citát, mediální okupace společnosti, měno naší společnosti, institutem Václava Klause pokročila už dost daleko. Já když jsem si tohleto přečetl Twitter...
1: To je ale pochvala.
0: To
1: abych slavil na vašem místě.
0: To když jsem poslal tadyhle tu SMS-ku tomu Knížákovi, tak Knížák mi říkal podobnou větu, mi odpověděl, že to bys měl slavit, to je pochvala velikánská, ale to je pochvala nemístná, protože k žádné mediální okupaci naší společnosti, naším institutem nedochází samozřejmě. Ale Knížák správně řekl, vidíš pochvala, ale je to důkaz, oni se tě pořád bojí.
1: No.
0: A to já myslím, že je docela přesný výrok.
1: Tenhle ten člověk psal jakýsi komentář

0: okamžiku, kdy jsem vstupoval do Rady České televize, aha, že mě nemají říkat Xaver lidé, protože upevňují tu značku. To bude takový zamindrákovaný, žárlivý nějaký chlapík.
1: Já ho fyzicky neznám.
0: Já také ne, ale už to jméno slyším dnes po druhé.
1: Takže, to je zajímavý. No. No, a tak já bych vám taky neměl říkat Xaver, protože tím upevňujete
0: značku, no.
1: Hergot.

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, tak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Pátek, 13. června 2003. Mám narozeniny. Nepořádám žádnou velkou oslavu, přijede pár kamarádů, přijdou někteří sousedé, ale ne najednou. Pár gratulantů se objevilo už včera, dneska přijede Pavel a Marie se svojí kamarádkou Danielou, šéf-redaktorkou týdeníku televize. Je krásný den. Už od rána svítí sluníčko a mám bezvadnou náladu. Neskazili mi ani televizní moderátoři, kteří několikrát opakovali, že pátek 13. je nešťastný den. Pro mě tedy ne, pro mě je to den šťastný. Z vyprávění maminky vím, že když jsem se 13. června před 67 lety narodila, tak taky svítilo sluníčko a byl krásný den. Moje maminka byla detailistka, takže vím, že jsem se narodila ve 13 hodin a 35 minut. Bylo to v nemocnici u Apolináře, což je velmi důstojná budova a já byla vždycky hrozně pyšná, že jsem na svět přišla právě tam. Vážila jsem 3,18 kg a neměla jsem po narození žádnou chuť k jídlu. Vůbec jsem nepila a nepřibývala na váze. Týden po porodu jsem vážila 2,80 kg a váha stále ubývala. A tak mě maminka kojila a k tomu mě ozařovala horským sluníčkem a přikrmovala mě Nestlé moučkou. To mě zachránilo a já konečně začala prospívat. Chuť k jídlu mi naštěstí neschází ani dnes. Také vím, že první slovo jsem pronesla 5. ledna 1937 a bylo to táta. Máma jsem začala říkat až za několik týdnů. Marie přivezla ovocný diabetický dort, od Daniely jsem dostala krásnou kosmetiku. Ale o dárky nejde, tím hlavním dárkem bylo, že jsme si všichni v pohodě popovídali a bylo to teda ohromné. Daniele se moc líbil náš Fandy, ona je vůbec velká milovnice psů a Fandy to okamžitě poznal a pořád se kolem ní motal, jen jsem trnula, aby jí něco neudělal. Fandy se lásky plně ožene tlapkou a člověk málem musí jít na chirurgii. V tom jsou velká plemena nebezpečná, že mohou ublížit jenom svou fyzickou převahou. Ale jinak je Fandy zlatý pes. Naprostý dobrák, který mě poslouchá na slovo. Vůbec na něho nemusím zvýšit hlas. Po každému všechno vysvětlím a on mi rozumí. Je úplně takový jako komisař Rex v detektivním seriálu v televizi Prima. Ten je taky mnohdy inteligentnější než jeho páničkové. Sobota 14. června 2003. Vystupuji v Dobřanech s Vladimírem Bernáškem a těším se. Včera jsem odpočívala, polehávala jsem a posedávala, abych si našetřila energii na dnešní vystoupení. Jsem ráda, že moji kamarádi na mě myslí a občas mi nějakou besedu nebo představení zorganizují. Už pochopili, že bych bez setkání s lidmi strádala. Vždycky mi bylo dobře na pódiu, už jako malá holčička jsem divadelní atmosféru milovala a připadala jsem si hrozně důležitě, když se zvedla opona a já se mohla předvést před lidmi. Brala jsem odjakživa divadlo jako součást svého života a byla jsem zoufalá, když jsem měla období, kdy jsem si divadlo neužívala. Naštěstí jich nebylo moc. Někdy si dám práci a spočítám, kolik jsem prožila na různých jevištích času. Vzhledem k tomu, že jsem u divadla od 4 let, tak to nebude zanedbatelný výsledek. Dobře mě před odjezdem na besedu naladil dopis Simony z Českých Budějovic. Nejsem nemocná a nestrádá ani nikdo v mé rodině. Ostatně ani vy mi nepřipadáte jako pacient, spíš jako terapeut nebo rádce. Nejenom, že obdivuji váš životní styl, ale po přečtení vašich knih mi připadáte jako velmi blízký člověk. Jsem jedna z těch, která s vámi stojí na společné lodi. Jsem totiž zdravotní sestra na onkologii. Je to krásná práce, mám ji ráda a neměnila bych. I přes ty těžké lidské úděly neznám lepší a trpělivější pacienty, než jsou ti naši. Ta práce je proto tak hezká, že nikdo z nás, od profesora po uklízečku, nezapomíná, že před sebou máme člověka, ne diagnózu. Musím říct, že nás to tak nějak stmeluje, jestli mi rozumíte. Bohužel i já jsem z těch, kteří krátce po revoluci odešli ven. Doufám, že vás to nerozčilí. Nejen z finančních důvodů, ale také v tom byla láska. Věřte, že začátky bez znalosti řeči nebyly vůbec lehké, ale když se člověk rozhodne, je jen na něm, jak se vším vypořádá. Vůbec ničeho nelituji. Všude na světě žijí lidé s rakovinou a všem je po duši a těle stejně jako vám. Je jedno, jestli pacient mluví česky nebo německy. Každý by dal za uzdravení úplně všechno, co má. Každý se ptá, proč právě já? Každý kalkuluje a bilancuje život. Nemoc není ani trest, ani hřích, prostě je to osud. Člověk sám nemůže ovlivnit, zda ji dostane nebo ne, ale co může ovlivnit je, jak se jí zbavit. Už jsem se párkrát setkala se silou vůle, proto na ní hodně věřím. I když jsem viděla i takové pacienty, kteří trápí sami sebe víc, než je nutné, nechtějí nebo nemohou naslouchat a tím si vše o hodně zhoršují. Ale naučí se. Nikdy jsem neošetřovala příjemnější pacienty než na onkologii. Čím to je? Naučili se žít, myslím, opravdu žít svůj život a vážit si každého dalšího dne, každého slunného rána nebo posezení s přáteli. Přesně tak, jako vy. Hodně nám toho dáváte už tím, jak žijete naplno. Čekám na vaši novou knihu a těším se na ni. P.S. Rozhodla jsem se, že budu z vaší knihy předčítat svým rakouským pacientům. Hlavně jednomu z nich, který je v začátcích boje s leukemií. Ještě příliš nechápe, co všechno ho čeká. Ono je těžké si to představit. Měl štěstí, že se k nám dostal. Pochází z bývalé Jugoslávie, kde prakticky neexistuje léčení chemoterapií. Pacientům se tam dávají maximálně tabletky kortizon. Čeká ho dlouhý boj a je jenom na něm, jak ho zvládne. Věřím, že vaše knížka mu pomůže. Každou noční službu mu přečtu pár stránek. Úterý 17. června 2003. Tátovi zase nebylo dobře, tak jsem zavolala pohotovost a oni ho rovnou odvezli do nemocnice na vyšetření. Tentokrát jsem klidnější, než jsem byla u jeho minulé hospitalizace. Jsem totiž tentokrát přesvědčená, že si opravdu zapomněl vzít léky, i když to popírá. Hned, jak dojel do nemocnice, tak mi volal a bylo mu dobře. No jistě, dostal injekci a jeho organismus se hned dostal do rovnováhy. Nechají si ho tam tak 2-3 dny. Jemu to nevadí. On si ode mě rád odpočine. Upřímně řečeno, ani se mu nedivím. Velmi zajímavý dopis jsem dostala od Soni z Litvínova. K Vánocům jsem sama sobě dopřála dáreček v podobě vaší knihy. Nechala jsem si ji zabalit do vánočního papíru a rozbalila jsem ji až pod stromečkem. O vánočních svátcích jsem ji přečetla a od té doby jsem ji půjčila celé řadě svých přátel a známých. Vaše poznatky a pocity šly i ze mě samotné, byly totožné s těmi, které jsem sama prožila. Bylo to, jako bych tak trochu četla i o sobě. Já jsem si také během onkologického onemocnění dodávala odvahu, zaháněla jsem černé myšlenky a čerpala energii z přátel a z rodiny. Bude mi 40, jsem vdaná, mám 2 děti, 12-letého syna a 7-letou dceru a pracuji jako učitelka. Vzhledem k rodinnému zatížení, na rakovinu zemřela prababička a prodělala jí i maminka, jsem docházela pravidelně každý půl rok na mamografické vyšetření. V září roku 2001 jsem si nahmatala v levém prsu bulku a se strachem jsem jela do poradny. Můj už bývalý lékař mě téměř rok balamutil, že se jedná pouze o cystu. Rok na to mi ale jiný lékař doporučil bulku vyndat, že se mu to nějak nezdá. Svěřila jsem se přítelkyni a ta na nic nečekala a objednala mě u svého lékaře v Hradci Králové. Ten mě okamžitě přijal a do 3 dnů jsem měla výsledky. Žádná cysta to nebyla, ale nádor. Zhoubný a už neoperovatelný. Oznámil mi to loni 27. srpna a už 3 dny na to jsem prodělala první chemoterapii. Stejně jako vás v Plzni, i mě ohromila rychlost, odbornost a hlavně lidskost, s jakou mě v Hradci Králové přijali. Od vrátného až po odborné lékaře byli ke mně všichni moc milí. Dodávali mi odvahu a víru. Ať už to bylo na hematologii, chirurgii, mamologii či onkologii. Připadala jsem si tam jako blázen, protože jsem předtím nic takového nepoznala. Dnes jsem již po operaci. Výsledky jsou dobré a čeká mě ještě ozařování, ale to taky zmáknu. Mám teď na srdci něco jiného. Za dobu své nemoci jsem viděla několik pořadů o rakovině v televizi, četla jsem o téhle nemoci knihy, příručky i časopisy. Člověk se dozví o prevenci, včasném rozpoznání nemoci, ale skutečnost je přece jiná. Člověk s rakovinou bojuje nejen s nemocí, ale i sám se sebou. A nejen to. Nemocný musí myslet na to, aby rodina dál fungovala. Spousta přátel se chová jinak než dřív. Lidé prostě nevědí, jak s nemocným jednat. Ostatně o tom píšete i ve své knize. Najednou máte paruku, nechodíte do práce. Jak se vyrovnat s tím? Jak si poradit se spoustou fyzických problémů, o nichž se nikde nedočtete? Když nežijete v místě nemocnice a lékaři nejsou právě po ruce, kam se máte obrátit s dotazem, který vás trápí? Člověk potřebuje o svém problému mluvit. Ale s kým? Bylo by báječné, kdyby se v televizi objevil diskuzní pořad o rakovině. Když existují pořady pro zahrádkáře nebo rybáře, proč by tam nemohl být pořad pro onkologicky nemocné? Vždyť tenhle problém se netýká jenom malé hrstky obyvatel. Lidé by si mohli v takovém pořadu radit, jak si ten nebo onen nepříjemný zdravotní dopad nemoci zjednodušit nebo jak mu předejít. Vlasy, zácpa, průjem nebo třeba vynechání menstruace, urychlený přechod, návaly, vyšší tlak, zničené žíly, nevolnost, obočí, afty, suché rty, pachuť v ústech, necitlivé nohy. Ráda bych věděla, co tomu říkáte. Co tomu říkám? Že je to báječný nápad. Paní Soňa má absolutní pravdu, takový pořad by měl v televizi být. Zkusím to někde navrhnout. A budu to navrhovat tak dlouho, až se to povede. A pak to se Soňou oslavíme. Středa 18. června 2003. Tak hezké odpoledne jako dneska už jsem dlouho neprožila. Odpoledne přijela Marie s Vaškem a jeho přítelem Lukášem. Seděli jsme na terase na nových židlích u nového stolu, což je dárek, který jsem sama sobě nadělila k narozeninám. A mám z toho radost. Vynikající řemeslnická práce a ještě elegantní vzhled. Všechno je prý tak dobře ošetřeno, že by hodně dlouho neměly být znát povětrnostní vlivy. No tak uvidím. Na židlích se moc dobře sedí a stůl je stabilní, což je u stolu dost podstatné. Nesnáším sezení u stolu, který kulhá na jednu nohu, někdy i na dvě. To je pak utrpení u takového stolu sedět a jíst. Člověk daleko víc myslí na kymácení stolu, než na jídlo, které má před sebou na talíři. Marie vyzvedla Vaška s Lukášem před rádiem Frekvence 1, kde Vašek pravidelně účinkuje v pořadu o sexu. Vašek tam má okénko týkající se homosexuálů. Dělá to moc dobře, vtipně, s nadhledem, navíc lidově a taky srozumitelně. Jsem ráda, že tu byli. Marie zítra odlétá na 2 týdny do Austrálie a já bych nejraději letěla s ní. Vždycky jsem strašně ráda cestovala a teď mi to chybí. Marie tam jede psát knížku. Bylo by to fajn, kdybychom jeli spolu. Ale netroufla bych si přijít za svými lékaři a zeptat se jich, jestli se mohu na tak dalekou cestu vydat. Určitě by mě nechali zavřít do blázince. Ale já jsem přesvědčená, že bych to zvládla. Marie letí do Londýna, odtud do Hongkongu a pak do Pertu. Celkem let trvá víc jak 20 hodin, ale je to s přestávkami, takže bych to měla vydržet. Při tak dlouhých letech otékají nohy, s tím mám bohaté zkušenosti. Už mám vypracovanou sestavu cviků, při nichž se nohám uleví. Samozřejmě jsem je Marii předvedla a poradila jsem jí, ať během letu hodně chodí. Stačí se každou chvíli...
2: Posloucháte Radio Xaver.
1: Proto by si měla vzít místo do uličky. Nikoliv.
3: Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
4: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že já čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo? Tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajatce, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
3: Jak kteří?
4: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Když jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem, jak říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále, ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct. Že?

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, pane Xavere.
0: Jak se máte? Máte to? Znovu jsme čtá spolu?
1: No, na to, že už jsme všichni dva dny po smrti, tak já se mám dobře.
0: Pardon?
1: Vy to nevíte?
0: Dva dny jsme po
1: smrti. My už jsme všichni dva dny po smrti, ano.
0: Ježišmar, co to tady zavádíte za Moresy?
1: No, to já ne, to Greta Thunberg. Greta Thunberg před pěti lety publikovala, že nějaký pro jistotu nejmenovaný, ale top vědec, řekl, že pokud neskončíme s fosilními palivy, tak do pěti let lidstvo zemře. A pětileté výročí tohoto příspěvku na Twitteru, který Greta pro jistotu smazala, bylo před dvěma dny. Takže my už jsme dva dny po smrti a na to se máme dobře.
0: Děvčátko nemocné, no tak co? Víte co, já jsem řekl všelijakých kravin.
1: No já konečně jsem pochopila, co znamená ten název filmu Veselý život posmrtný.
0: No, ale nevím, jestli by se o tom teď mělo žertovat.
1: To jo, jako, mělo.
0: No tak chudáci v té ponorce a tak, paní Karol, nevím.
1: No, tak my tady máme občas taky ponorku a nejsme chudáci.
0: No já vím. Já bych vzhledem k tomu, co se odehrálo u toho Titaniku, vás poprosil, jestli byste přehodnotila svoje stanovisko a do toho Chorvatska nejela. Co se může stát v ponorce, může se stát i na lehátku. Já už to vidím, jak jste tam na tom lehátečku. 20 metrů od břehu.
1: Jo, koukám do vody, jestli neuvidím trosky Titaniku.
0: No ne, explodujete, nebo implodujete.
1: Imploduje mi lehátko.
0: No právě.
1: No tak jestli budu těch 20 metrů, tak to se dá doplavat.
0: Jo, plavete dobře, jo? Mimochodem, zajímá vás, jak se mám já? Ne, to ne, to zbytečný, ne?
1: A tak vy tady s tím vždycky nějak tak operujete, tak nám to teda pověste, no, že to musí být.
0: Sleduji. A dokonce navrhuju, teď už jsem napsal dopis do Apple, jestli by na ty Appleové hodinky nemohli přidat nějakou aplikaci, která by sledovala, na kolikát se to mám během dne. Protože já to teď mám na 6,9, což na mě není mnoho. Jo. Ale jak se blíží večerní stream, tak to jde mírně nahoru.
1: Ano.
0: A před spaním to mám na slabé 5. Zítra mě čeká dlouhá cesta, takže...
1: Čtyřčička?
0: No, já cestuji rád, takže tam to podle mě přileze tak 6 a v neděli stream s hostem a tam to lízne 9.
1: Ty jo, vy už to máte takhle vysledovaný. No ale na to asi nutně nepotřebujete aplikace od Apple, na to existují i prstínky. Takový na pouti a kamínek se barví podle vaší nálady.
0: Opravdu?
1: No jo, takže když budete mít hezkou náladu, růžovou, tak budete mít růžový kamínek. Když to bude horší, tak vám to zčerná.
0: A nevíte, kde je nějaká pouť o víkendu? Kde bych to koupil?
1: No to já nevím, ale tak musíte prostě důkladně sledovat šipky, až pojedete na Moravu.
0: A víte, jak se tomu odborně říká?
1: Čemu?
0: No tady tomu, co popisujete, ty prstínky. To jsou šmuky.
1: No to jsou šmuky, jasný, ano.
0: Šmuky.
1: No.
0: Víte, co je šmuk?
1: Vím.
0: No, to je jako... A paní kolegyně Asterová, Jitka, když jsme spolu byli na Frekvenci 1, tak ona mě naučila používat takový hezký termín, když jsme se setkali s někým, kdo byl neúplně od pohledu jako čistotný a tak, jo.
1: Byl trošku šmucik.
0: Tak byl šmucik. A to je jako ostrý šmucik. A ona říká, no, takový bylo tam a byl takový šmucik. Jako. A Asterka to umí zasadit v tu pravou chvíli, tyto věci. Tak, abyste pochopila, že se to ve skutečnosti týká vás.
1: Neříkala taky ještě občas unapetítlich.
0: To taky.
1: No. To jde tak v ruku v ruce s tím šmucigem.
0: A já ještě říkám virklich.
1: Virklich. No.
0: Vy mluvíte německy?
1: No, já jsem dělala němčinu dlouho, no, ale nějak mi tento jazyk bývalých okupantů nepřirostl úplně k srdci.
0: Říkala jste bývalých?
1: Jo.
0: Protože z té země, nic proti tomu, jo, nechci tady rozdmíchávat nějaké nálady, ale z těch já mám minder vertikajt komplex už mnoho let.
1: Já myslím, že řeknete, z té země nikdy nic dobrého nevzešlo.
0: A já od té doby, co jsem viděl Schindlerův Seznam, nevím, proč zrovna tam se to zlomilo. Já nesnáším němčinu. Je hrozně je nesympatická a tak, ale nic proti Němcům. No.
1: No, ale tak když projíždíte přes Německo, tak potřebujete se na té benzínce nějak objednat, že jo, kafe a párek v rohlíku, abyste tu cestu přežil. Tak jsou momenty, kdy se němčina hodí.
0: To já to vezmu přes Švýcarsko spodem raději.
1: No dobře, ale tak tam byste tu němčinu taky užil. Nebo vládnete též francouzštinou?
0: Tam je, jak v kterém kantonu.
1: Nepravda.
0: No, to já...
1: Jako, vy si vybíráte ty francouzský.
0: To já přijdu a řeknu purkua. To umím říct hezky, ne?
1: Já umím francouzsky říct jenom pantalon bleu.
0: A co to je?
1: Modré kalhoty.
0: Jo, vy jste ta nákupčí. A paní Karol, napadlo vás už, že my bychom si spolu měli otevřít partnerskou poradnu?
1: To mě nenapadlo.
0: Protože teď tady za náma před chvílí byli naši sledovatelé, pan Marek a slečna, a teď nevím, jak byla křestní.
1: Já vím, jak byla příjmením, a to se mi nechce
0: to
1: tady říkat, neříkáme, abychom jí neprofláklili.
0: No. Ona z Olomoucka, a on z Jihlavska, řekněme. A na první pohled to byli milí, šťastní lidé.
1: Ano, v okamžiku, kdy jsem přišli. Po půl hodině rozhovoru s vámi už to úplně nevypadalo.
0: Já bych řekl, že se teď stojí možná ještě někde venku a rozchází se. Ale podívejte se, jak je to hezký, když se ti mladí lidi v pravý okamžik najdou a oni mluví o dítěti, o svatbě, a my jsme to vlastně v nich podpořili. Čemu se teď smějete?
1: No.
0: My jsme, já to řeknu našim posluchačům, my jsme hlasovali, jestli mají mít svatbu, a já jsem byl pro teda. No.
1: No jasně, vy jste to vyhrál, takže se kvůli vám budou brát.
0: Ano, já si toho vážím. A hlavně, jakože někdo váží cestu a přijede nás tady navštívit, já jak stárnu, tak mě tyto věci strašně potěší, paní Karol.
1: Ano. Je to hezké, že někdo váží tu cestu, přijede sem a zpátky odjíždí s balíkem nevyžádaných rad do života.
0: Ne, tak oni věděli, že je to taková lekrace, ne?
1: No, po 10 minutách už si tím nejsem úplně jistá.
0: Jo, tak jim zavoláme, omluvíme se, nebo...
1: Já bych to nechala.
0: Takže tento nápad, že bychom si udělali poradnu a radili začínajícím i pokročilým i právě se rozcházejícím partnerům, to ještě počkáme, ne?
1: No počkáme s tím, ale hlavně já bych s tím počkala na okamžik, až teda se vláda pochlapí a konečně vytvoří definici toho, kdo je to umělec, protože my třeba jako umělci mezilidských vztahů bychom se potom také mohli uplatnit.
0: Cože?
1: To vy nevíte.
0: To nevím.
1: No, prosím vás, to je teď aktuální kauza, protože umělci žijí v nejistotě. Jo, oni žijí v nejistotě.
0: No, od toho jsou umělci.
1: A, no, ale oni si to nemyslí, že od toho jsou umělci. Oni chtějí mít své jistotky. A vláda se tedy zavázala, že vytvoří, nebo ministerstvo kultury přesněji řečeno, vytvoří nějakou definici toho, kdo je umělec, abychom se umělcům mohli postarat o jejich jistotky. A v rámci toho se třeba mluví o tom, že by umělci mohli mít buď to sníženou, nebo dokonce nulovou platbu na sociální a zdravotní pojištění v okamžiku, kdy nic chudákové nevydělávají.
0: No ale nebudou to čerpat, ne, tím pádem?
1: No, myslím, že si začerpají.
0: Začerpají si?
1: Začerpají si.
0: A kdo to, umělci jakého typu, prosím?
1: No právě, že umělci různého typu, protože ta definice zatím není hotová. Takže kdybychom se pasovali na umělce v oboru lidských duší nebo na umělce v oboru lidských mezilidských vztahů,
0: ne,
1: tak já si
0: komici,
1: myslím...
0: ne? Komička Stoněková a... No. Já moc nejsem komu.
1: No ale ta slečna, co tady byla s tím chlapcem, tak říkala, že ona dělá speciální pedagogiku, tak mě by se ještě líbilo zohlednit tam ten termín speciální. Že jsme speciální umělci, nebo speciální, vy jste speciální moderátor, já jsem speciální komentátor.
0: Já jsem speciální žvanil.
1: To taky.
0: Paní Karol, a to je, to říkáte vážně, nebo to je nějaká legrace?
1: No, to není vůbec žádná legrace, já vám zde mohu i ocitovat. Počkejte, já si tady vezmu svůj telefon, nebojte, mám to na letový režim.
0: Oni vlastně požadují, aby, jestli tomu dobře rozumím, aby měli nějaký speciální status. Jako aby
1: Ano. Zákonné, pozor, přesně se to jmenuje, zákonné zakotvení statusu umělce. K vyjasnění podmínek se přitom Česko zavázalo v rámci Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie. Přátelům jde o to, aby profese měly snížené nebo nulové odvody na sociální zdravotní, to jsem říkala, protože to se různě mění, kolik oni vydělají. Takže v okamžiku, kdy vyděláte hodně, tak budete platit, když nic nevyděláte, tak nebudete platit. To, že to je diskriminační vůči dalším OSVČ, který můžou zrovna tak dobře vydělat, jako nevydělat, to už naši umělci nevidí. Pozor, ještě, to je krásná věta. Zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
0: Kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
1: Počkejte. Ne?
0: To.
1: Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
0: Paní Karol, já mám nápad.
1: No, jsem s ním.
0: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
1: No,
0: skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to se takhle děje. Nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
1: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lísky na představení.
0: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
1: Ale já bych byla ochotná
0: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
1: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
0: Já vím.
1: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu Břídila.
0: Podpořím.
1: No, tam bude Fiala ze Stanjurou.
0: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
0: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka. Já si koupím a já začnu malovat po víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
0: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levněji než ten stojánek. Tak měříš malíře vždycky v baretu,
0: jo,
1: s bílým pláštěm, ne, už tam takhle
0: no, ale štětcem, za mě budou hovořit šmrdlají. Moje díla, já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
0: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty. A já myslím, že by to mohlo zabrat, protože, rozumíte, to je, jak se jmenuje ta pohádka, že král byl nahý? Císařovinové šaty.
1: No.
0: Nikdo z nich neřekne, že to je blbost, protože se nechce strapnit. Důležitý je okolo toho umět žvanit. Jo. A to já tam naplácám červené a dám tam dolů tu zlatou cedulku a bude se to jmenovat Kartágo hoří. A to uvidíte, jak přijde takový ten pán, co říkal, muž slinící si prst a jeho přátelé. Pamatujete si?
1: Ne, to vůbec nevím.
0: No, v Arabele, jak skameněli.
1: Aha.
0: Ta rodina Majerů,
1: jo.
0: Tak tam přišla nějaká ta kurátorka, a to sousoší, nazval, a někdo z nich měl tu vadu řeči, kdo tam říkal. A nazvali to muž slinící si prst a jeho přátelé. Tak já bych mohl být ten muž slinící si prst.
1: No?
0: Já mám na to fantazii. Já bych takovej z hluk barev a z toho by čuměl takový ramínko, jako taková, jako půl srdíčko, což by signalizovalo konvici.
1: Rychlovarnou?
0: Ne, nějakou jako takovou starobilou. Jo? A jmenovalo by se to zátiší s konvicí a s jablkovým kompotem. Řekněte mi, čemu se teď tak blbě smějete, paní Karol, nezlobte se.
1: Jablkový kompot.
0: Vy nemáte vůbec
1: prosím
0: smysl
1: vás, musíte, pro... Nemusíte názvy těch obrazů vymýšlet, aby to nějak povznášelo. Vy řeknete zátiší s konvicí a psíkem. Nebo s něčím takovým, vy zabijete jablkovým kompotem.
0: Co máte proti jablkovým kompotu?
1: No ne, tak je taky obyčejný, musíte to pozvednout trošku.
0: No, protože já pocházím z lidu. Já jsem se nenarodil na královském dvoře a já se zabývám těmi lidovými tématy ve své tvorbě. A jestli mě do pondělí nedáte ten status, paní Karol, tak s váma už nikdy nepromluvím.
1: A já si myslím, že vy máte duši umělce i bez statusu.
0: Myslíte? Mm. A chcete, abych... Vám teda slavnostně svůj první obraz, který namaluji, byl pro vás?
1: No a je na mě, co s ním udělám potom.
0: Bude to taková série dvou menších obrazů?
1: No já jsem věděla, že mě ničím velkým nepodarujete.
0: A bude to celý ten, každý ten obrázek bude nános takové okrové barvy. Mm. Od zhoru až dolů. Mm-hmm. A bude to série a bude se to jmenovat Zlatý šperk, Ztracený v poušti, velký celek a velký detail. Není to hezký? Ale ještě umím, já vám musím se pochlubit, jo? Já už jsem nakreslil slavný obraz, za který jsem dostal 4 zkreslení. Kvůli zesměšňování předmětu na základní škole. Já jsem žil teď v Praze roky, ale v Tišnově. A vedle Tišnova je obec před Klášteří, kde je takový rybíníček. Jo. Kam se chodili koupat jenom Vietnamci, kdysi prostě...

0: to, že to nemá název.
1: To děláte strašnou chybu. A já jsem tu čtvrtku odevzdal a dolů jsem napsal fixkou černou rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu ve vlnách rybníků v Předklášteří. A mně to přišlo dobrý nápad, mě, do jistý míry mě to přišlo vtipný, a ona řekla, že to zesměšňuju. Ta učitelka, a vím, jak se jmenuje. Ještě dneska bych ji upálil na hranici, to byla taková křivda. Nikdo z těch žáků neměl kreslí kraviny, nikdo neměl nápad, for v tom neměl. A já jo, paní Karol. To je tak, abyste věděli.
0: Já to vím, já na vás pozoruju, že vy jste nedoceněný génius. Jenom nevím, jestli ten status by vás spíš nebrzdil v rozletu.
1: To byla ťavka.
0: No, vy se musíte rozletět i bez statusu. Já si myslím, že status je jenom pro takový ty podobní umělce, víte, tady pro nějakýho básníka.
1: To já jsem taky básník.
0: Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku, ležela tam mnoho dní, byla totiž východní. Tak dejte něco do placu svého.
1: Umím třeba výborně recitovat báseň Šli ženy na pole.
0: Kolem rybníků před Klášteří.
1: Ne. A já ji nebudu citovat, protože ona je velmi krátká, tak je hodně vulgární.
0: Aha.
1: Protože vlastně já to poslední slovo neřeknu.
0: No.
1: A protože je vulgární.
0: No, a my se ho domyslíme.
1: A to jsme zkomponovali už v Pioníře.
0: Tak jsem s tím.
1: Šli ženy na pole, nesli lopaty a rýče.
0: Mhm.
1: Píp. Množní číslo, jako. To je vulgární. No, tak to je taky blbosti. Paní Karol, to by se mohli našim posluchačům říct, kdyby si někdo přál ode mě nakreslený obraz, tak za mrzký peníz to udělám. Ať to píšou do komentářů, ne?
0: Jo, tak můžou. A čemu říkáte mrzký peníz? Já vím, no, že ne, máte, tak vy máte takový docela komplikovaný sazby.
1: Musím koupit to plátno, musím koupit barvy, musím koupit ten stojánek.
0: No. Nechtěl, vy byste rovnou, že by vás pozvali k sobě domů a vy byste jim to tam nahňácal na stěnu?
1: To ne, to já nedělám. To já nebudu dělat jako malíř.
0: Nehňácáte?
1: Ne. Ale jednotnou sazbu za obraz od Xavera, kolik byste takhle? 10 000 dáme? To je moc?
0: No to já nevím, tak já bych na vašem místě, byla v rozletu trošku, nebo zatím takhle v začátku trošku skromnější. Já bych dala dobrovolnou cenu podle toho, jak se to bude líbit nebo nebude líbit.
1: Tak paní Karol dává dobrovolnou cenu, u mě je to jednoduché a obraz si můžete objednat. Ještě jsem nikdy žádný nenamaloval, koupím si to všechno a podle teda objednávek. Ale téma volné.
0: Jo.
1: Neříkám, že to je obraz, který si každý rád někam pověsí, protože moje myšlenky, paní Karol, někdy bloudí v tak tajemných zákoutích, dokonce i v zákoutích vaší duše.
0: Mojí duše.
1: Ano. Protože si kolikrát, zrovna včera jsem ležel ve vaně.
0: Pustil jste si bublinky?
1: Ne, pustil jsem si podcast na iPadu, který jsem si položil na uvadlo a poslouchal jsem. A vy jste, chvíli tam byla prostě nějaká debata, nebudu říkat, aby to nebylo. To, a já jsem říkal, co na to by řekla paní Karol?
0: Tak já nevím, o co šlo.
1: No právě, to tady říkat nebudu, protože to budu mít příště jako téma, víte? A já to doposlouchám dneska. Takže já bych třeba nabídnul jeden z jaksi obrazů, který už mám v hlavě, jak by vypadal. Bude se jmenovat Tajemná zákoutí paní Karol.
0: Bude to celý černý?
1: Ne, budete koukat, co tam bude.
0: Asi budu koukat, máte pravdu.
1: Ale prostě jdeme do toho.
0: No, tak uvidíme, jak to bude s tím statusem umělce.
1: A pozor, a když by si někdo objednal a já to maloval, nenechám si ani korunu. Všechno bych věnoval na transparentní účet XTV.
0: Aha, já myslím, že byste to věnoval na nějakou bohulibou tu, třeba na záchranu pana Stanjury, že byste mu to poslal do rozpočtu.
1: Cože? A vy znáte něco bohulibějšího než přístav pravdy tady a jeho provozování?
0: Jo, podpořit pana Stanjuru, on je chudák, teď tak nešťastný.
1: Tak jako takhle, kdybych měl známého lékaře, tak bych mu zasponzoroval 3 krabičky Lexaurinu. To bude potřebovat.
0: To bude potřeba, hlavně na konci roku, chudák.
1: Ve chvíli, kdy ho ten Fiala začne odkopávat, což bude muset udělat, a on s ostudou, obří ostudou, která

0: a začíná v Praze a končí v Ostravě, taková velká ostruda je to, bude odcházet, tak bude tady, jak se tomu říká těm práškům? Jako obecně.
1: Oblbováky.
0: Ne, ještě nějak jinak. Depresiva.
1: Zobání.
0: Ne? Depresiva.
1: Antidepresiva.
0: Antidepresiva. Antidepresiva. Tak bude potřebovat tady ty zobačky. No,
1: no to nebude jednoduchý mít Fiala, protože představte si, že svému hlavnímu pobočníkovi bude muset říct, já už tě nepotřebuju, děláš mi ostudu. Já, kdybych měla něco takového říct vám, já si to neumím představit. Mě by to srdce utrhlo, Xavier.
0: Paní Karol, já musím už jít. Já mám pnutí. Teď. Víte, kam musím jít?
1: Ne.
0: Já to musím jít koupit hned. Ten stojánek a barvy a to, ty plátna.
1: A ten Lexaurin pro jistotu do druhé ruky.
0: Na ten kašlu. Ale on má pan Macinka v neděli svatbu.
1: Mm-hmm.
0: A já mu přece musím dát jako svadební dar obraz, ne?
1: Já si myslím, že nemusíte. Ne, to si možná myslíte, že musíte, ale nemusíte.
0: Tak aby měl vzpomínku na Stridu Xaver.
1: Já myslím, že může mít i vzpomínku nějakou v obálce s obrázkem. Můžete tam dát dva obrázky paní Destinové a jednoho Palackého.
0: Aha.
1: I tatíček Masaryk by se hodil.
0: Tak zas tak nespěchám.
1: Já si myslím, ale napadlo mě, když jste zmiňoval ty podcasty, že posloucháte ve vaně, tak víte, že na Spotify už si podcast s Meghan Markle nepustíte?
0: Já jsem to četl.
1: No.
0: Dokonce šéf, četla jste, co řekl, že jsou to líní podvodníci, jak to může říct o tady následníkovi na 72. místě.
1: No, asi je pravdomluvnej.
0: No ne, tak jako. No a ona, že začala být v Hollywoodu panovačná.
1: Já myslím, že byla panovačná ještě před Hollywoodem.
0: Jo, myslíte? No, taková hodná holka. No ne, tak podívejte se, to končí v takových kotrmelcích. Já jsem tomu jistou dobu fandil. Ve chvíli, kdy jsem si přečetl tu jeho knížku, tak jsem tomu přestal fandit. Přes korunovací jsem se mírně zase, jako jsem jim zase trošku fandil, ale říkal jsem si, že to je umění rozesrat celou královskou rodinu od vrchu až dolů, takže i tu královnu naštval. Rozhádat se s celou rodinou, porvat se s bratrem a ta úroveň těch lidí, to jsou vznešení lidi, to je modrá krev. To, že my se tady občas vyfackujeme, no, to je normální. Bo jednou jenom, ne?
1: No já si pamatuju dvakrát.
0: No já si pamatuju jenom, jak
1: ale je pravda, že vy jste tenkrát dostal takovou nakládačku, že si to asi nepamatujete.
0: No, já jsem měl od vás na tváři ty prsty očištěný celý víkend.
1: To víte, ruka umělce, ta se vraje hluboko.
0: Ale jako musím, že se mi to trošku i líbilo. No ne, počkejte, to je jiná kapitola. Takže to končí samozřejmě v kotrmelcích. Jo. Oni se pořád vymlouvají na ty děti. To je taky odporný. Že chce, aby Archie to a Lily Ellie zabet, nebo jak se jmenuje ta holčička.
1: Lily Ellie Diana, něco.
0: A to je takový to, ten záchranný pás jejich. A končí to teda momentálně na stupnici 1 až 10, já je 2, mám na žádná celá 7. A to podotýkám, že když ještě byl normální a jak si bavil se v tom Vegas, tam
1: jste se potkali.
0: Nepotkali, ale vím, že říkal jsem si, to je normální. Pařme normální člověk, ten Harry a tak, tak jsem ho měl skoro na 9. William na mě moc slušňák, jo, ten tak lízal 7. Jo.
1: No, jak říkáte.
0: Ale královnu jsem měl na 10, paní Karol.
1: Musím. Já na 11.
0: No tak, ty vaše. No, a tak teďka to projel u mě a je v tom strašně vidět touha po penězích. Ten by, ten Harry s tou Meghan, ti by pro prachy udělali cokoliv, ti by i slibovali, že budou malovat obrazy. No. Promiňte, to byla ťavka do vlastních
1: řad. To bylo pěkné, ano. Vnímám to jako takové posypání si popela na hlavu. Ale vy říkáte, co by neudělali pro prachy. Tak 15 milionů dolarů. To je velký balík. 15 milionů dolarů.
0: Ne, paní Karol, není. Já vás rád poučím. To jsou lidé, kteří mají strašně nákladný život. Lítáte soukromýma letadlama, musíte mít ochranku a oni musí mít, i ona, i Archie, tak protože by se žrali ti lidi. tak. A ten život je tak nákladný, to není jak my dva, že se tady sejdeme, každý si přineseme rohlíček z domu. No. S másilkem. No,
1: dáme si čočku z vejci za 160 korun z restaurace.
0: No to si dáváte vy. Mluvte za sebe.
1: Jo. Počkejte, jak mluvte? Vy jste měl řízek, to ještě dražší.
0: To je dražší?
1: No to si pište.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Ale vy jste se teda tvářila, jako když sedíte v Alkronu té čočky.
1: Jo? Ono to bylo potřeba, ona nebyla moc dobrá.
0: Nebyla, jo. Tak nevím. Ale podívejte, mají nákladný život, tak to není moc peněz. Pozor na to.
1: No, ale právě,
0: rozpočty než my.
1: No to je pravda, ale i tak je 15 milionů raketa, že jo, to máte prostě, nevím, to máte roční plat, uklízečky, celý ochranky, ještě zahradníka a toho svalnatýho 20-letýho kluka, co vám ošéfovává bazén.
0: Pozor, ale tak uklízečka musí mít status uklízečky. Jinak teda ne. No ne, paní, já po tom statusu jdu. Řekněte, představte si, že nás teď poslouchá někdo, z našich fanoušků a řekne, já si objednám u Xavera obraz, zaplatím 10 tisíc jako na podporu XTV. No. A když takových lidí bude 5, tak kdo bude rozporovat to, že já nemám status umělce? Ukažte mi to opovážlivce. Jak říkala teta Kateřina, ne? Tak nevím, takhle bych to já viděl.
1: No, vy hlavně potřebujete najít 5 lidí, který vám dají 10 tisíc za obraz každý měsíc.
0: No ne, tak to je teď... Já to budu dělat chvíli. Já budu od září skládat básně. No. A jestli tam máte u vás ve Všetatech nějaký divadlo, já vám tam namaluju oponu.
1: Jo, takže vy budete přelétavý umělec.
0: No samozřejmě. Aha. Já budu mít status, o to tady jde. Budete... Teď se smějete, no. Ale až budete chodit na Veleslavín k mýmu hrobu a já tam budu ležet vedle Smetany a Máchy, tak budete říkat, on měl pravdu, ten kluk.
1: To byly nějaký darebáci od vás ze třídy.
0: A moje díla, mých všech 5 obrazů, budou se prodávat za vysoké částky na světových aukcích a bude vám chodit do mobilu obraz... Xavera byl vydražen v Londýně v aukční síni TAT za 18 milionů dolarů. Obraz zátiší s konvicí a s borůvkovým kompotem si koupil nadšený sběratel z New Yorku.
1: Jo.
0: A vy budete čumět.
1: Jenom bacháš, budete kreslit srnky, abyste jim nenavolal všechny nohy zadní. Srnky, to už tady bylo.
0: Srnky já nebudu kreslit.
1: A když
0: to... na tom není nic uměleckého. Já tam musím dostat něco ze sebe.
1: To bude krásně, já to úplně vidím, až vás přijdu příště navštívit. Vy budete sedět doma v přítmí a najednou z ničeho nic na mě vybalíte váš status.
0: Já budu, až mě přijdete navštívit. Víte, co se vám může stát?
1: Cokoliv.
0: Že nebudu sedět doma, ale budu stát na chodbě se svým stojánkem a plátnem a vy se budete bezradně dívat na to plátno a říkat, promiňte, mistře, to budete muset říct takhle. Cože to bude tady na chodbě? A já budu říkat, paní Karol, tento obraz se bude jmenovat čerstvě vytřená podlaha na ulici Lidická 195. A bude tam ta vzorovaná podlaha a vzadu bude silueta té uklízečky, co mi říká pan Zvolský. A úplně v rohu, abyste věděla, co všechno, bude nenápadný kyblík v obrácené perspektivě se samolepkou XTV.
1: Ty blahoj, to máte namyšlený.
0: No. Potom mám už další námět, už mě to jde hlavou, nedá se to zastavit teď.
1: Vidíte, a to ještě ani nemáte ten status, počkejte, co to udělá, že ho budete
0: mám
1: mít.
0: Mám přesně vymyšlené, jak bude vypadat obraz ředitelování Petra Dvořáka.
1: To nám popište.
0: Ne, to nemůžeš mě to ukradnout někdo. Všichni chtějí status.
1: Jo, a nebude ten obraz náhodou podobný obrazu premiérování Petra Fialy? Budou tam nějaký podobný rysy, ne? Co?
0: Rysy tam budou, ale netahejte to ze mě. Vy chcete status, já to na vás vidím.
1: Ne, mně by stačil ten obraz. Ale mě spíš napadlo...
0: co je dneska 10 tisíc? Pošlete na transparentní účet a jak to zaschne, tak...
1: Hele, dokud ještě nejste v těch mazaninách trénovaný, tak já chci ty startovací obrazy zadarmo. No zadarmo, musíte se na někom naučit, rozcvičit.
0: Dovolte.
1: No.
0: Zadarmo?
1: No jasně.
0: Jste tak se zbláznila.
1: Macinkovi jste ho chtěl taky dávat zadarmo, určitě jste mu nechtěl jiného k svatbě, aby vám za obraz platil.
0: No tak ne, nějakou kačku by aspoň jako...
1: Vejslušku.
0: Já bych řekl, přeju vám všechno nejlepší, tady máte svatební obraz a v té obálce jsou náklady. Za práci nic nechci.
1: Nevím, co řeknete. A tady je obálka, do té vložte libovolný obnos.
0: Paní Karol, jestli pak nám prozradíte 23. dneska točíme, že? Mm-hmm. Června. Kam se chystáte na dovolenou?
1: Já se chystám do Chorvatska.
0: Fakt? Mm. A jak tam budete dlouho?
1: Týden. Týden.
0: A budete se slunit, opalovat?
1: Tak u moře se to tak dělá.
0: A co se tam jí?
1: Jídlo.
0: Nevím, ale já nejezdím do Chorvatska, protože mám obavu, že tam není nic dobrýho na jídlo. Proto se ptám.
1: Tam je spousta dobrých věcí na jídlo, musíte se umět vybrat.
0: No a to jsou ty chobotnice.
1: No
0: ne?
1: Jasně, vy to jíte tohle? No to víte, že jo. No, potvor je z moře vytažený.
0: Jo, proto já tam asi nepojedu nikdy.
1: Co vy, nerad krevetky, humříky?
0: Ne, nic takového nemám nějak v oblibě.
1: Ježiš, to já bych se potom mohla utlouct.
0: Ale můžu říct, co jsme dneska řešili u oběda?
1: Můžete.
0: Je to vše docela vtipný. Mm. Paní Karol měla čočku a já jsem měl řízek.
1: Kuřízek. Nebo veřízek?
0: Veřízek.
1: Veřízek, právě, aha.
0: A no kuřízek, pozor, víte, že neexistuje kuřecí řízek?
1: Ne.
0: Já mám pocit bez záruky, to říkám, bez záruky, že to někde říkal pan Polreich, že říkal, že řízek je buď to z vepřovýho nebo z telecího, ale, já musím napíšu tomu Polreichovi, ale kuřecí řízek neexistuje, že to jsou smažená kuřecí prsa, v případě smažené kuřecí stehno, což je takzvaný kijevský kotlet.
1: Aha.
0: To.
1: Ještě, že toho Zdeňu máme.
0: Já dělám tady do toho taky, jo. A takže pozor. Ale říkali jsme s paní Karol, jak musí být smutno v těch arabských zemích, když tam to vepřový maso nemají a nemůžou si tam dát ten řízek. A my jsme jim vymysleli, že by v arabských hospodách mohli mít obřízek.
1: Víte, co arabský hospody, to bude frčet i v afrických hospodách.
0: Obřízek, jo?
1: Obřízek, ten se tam hodně. Já myslím, že i hodně v hospodách v Německu by to mohlo frčet i ve Francii. Já bych si z toho moc nedělala legraci, protože vzhledem k tomu, co nedávno ten Rakušan v Bruselu odkejval, by jsme za chvíli ten obřízek neměli i tady.
0: No ne, tak si otevřeme. Existuje nějaká hospoda v Praze, která se jmenuje Ráj řízku, víte to?
1: Mhm.
0: Že už víte, kam míří.
1: Jo.
0: Prosím vás, vadilo by vám, kdybych toto naše společné humorné s tím obřízkem, jak jsme to dneska měli u oběda, kdybych to stvárnil na plátno?
1: Stvárněte to na plátno a stvrďte to svým uměleckým podpisem.
0: Uměleckým způsobem bych stvárnil obřízek paní Karol.
1: Proč zrovna můj?
0: No, protože vy jste byla u toho a já bych vás namaloval jako selku v lidovém kroji,
1: no.
0: Jak je na té hanácké kyselce. Tady byste měla takový ty boule, víte, jak mají ty?
1: Ty já mám i bez toho.
0: Nemáte, vy jste akorátní žena. Ale oni mají takový ty nafouknutý kroje, víte, co
1: ano,
0: to je?
1: Ano, ano.
0: A tady byste měla takhle ty.
1: Fížičko.
0: No, já nevím, jak se mu říká. Lidové motivy bych vám namaloval. Tu strašně širokou sukni, jakých máte na sobě asi 30.
1: Já budu mít jenom jednu a i tak to bude široký.
0: Nepodceňujte se. A na hlavě byste měla takovou tu helmu, jak mají ty selky.
1: Myslíte kokrhel?
0: Ne kokrhel, oni mají takový, jak... Vypadá to jako zdravotní sestra, akorát, že je pomalovaný. A má ještě od toho vedou mašle.
1: Aha.
0: Si Praha váže mašle. A tam byste měla lidové motivy na těch mašlích. To bych namaloval. Držela byste... Takhle, jak reklama na mouku, jo? Držela byste ten talíř velký a tam by byl ten obří...
1: Chléb a sůl.
0: Tam by byl obří obřízek.
1: Obří obřízek.
0: A každý by si domyslel, z čeho je vyroben.
1: Já přemýšlím,
0: co je tam rozklepaný, jo?
1: Já přemýšlím, jak takový obřízek vypadá.
0: Tak vy jste nikdy nebyla ve Fliegelmiller?
1: Ne.
0: Ve Víni?
1: Uh-uh.
0: Tam mají obřízky.
1: Jo, obří řízek.
0: Tam mají obří řízky. To jsou řízky takhle přes celý talíř, říká se tomu vídeňský řízek. A víte proč? Proč se tomu říká
1: vídeňský? Ať se tím ládovali ve Vídni.
0: Ne.
1: Ten, tak to nevím.
0: Ten řízek je tak rozklepaný, že když ho takhle zvednete, tak přes něj vidíte až do Vídně. Proto se tomu říká, ale řízek na tomto vůbec není důležitý. Tam je důležitý bramborový salát rakouského typu.
1: Bez majonézy.
0: Bez majonézy, za to s nálivkou.
1: Yeah.
0: A já ho umím výborně, ten salát. Ještě jsem ho nikdy nedělal, ale mám ho, umím ho výborně teoreticky.
1: Ano.
0: Kdybych k vám přijel sobotu, kdybyste mě pozvala, co?
1: No, tak vy mi teoreticky nakreslíte obraz a potom mi teoreticky uděláte salát.
0: To bych do toho netáhl. Vy mě, akademicky jo, vy mě pozvete v sobotu k vám na oběd. To bylo proč akademicky, že? Můžeme klidně zkusit. Já přijedu již na 10:00.
1: No.
0: Vy do kuchyně nachystáte pohodlné křesílko, popelníček a nažavíte kávovar. A koupíte pro jistotu dvojlehký Marlboro, nebo můžou být jedny červený. To je jedno, to už na tom to nebazíruju. A já vás metodicky povedu, jak připravit rakouský salát. A budu vám říkat, teď uvařte brambory, oloupejte je tohle, přidejte trošku octa, nakrájte okurku, cibuličku, toto. A takhle bych vás vedl. A na závěr je ta nejdůležitější věc, že do toho hotového salátu přidáte maličko hořtice. A já, jak tam budu sedět rozkydnutej v tom křesle, tak vy budete z té kuchyně se vším chodit a ukazovat mě. Asi tolik míň. Uvezu to. Neuvezete. S těma...
1: Jo.
0: Z nějakého filmu.
1: Budete nejlepší kuchař v republice. Nikdy jste nic neuvařil, ale odborník jste na slovo vzatej.
0: A protože vy jste na té straně Prahy, jak bydlí Zdeněk Polrajch, tak až to vyrobíme, ten salát, tak vydáte do úhledné mističky vzorek, pojedeme, zazvoníme u Polrajchů, dobrý den, máme vás rádi, budeme u vás bydlet. A mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme, ať to vyhodnotí.
1: Mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme mu, ať to vyhodí.
0: Ne, on to vyhodnotí a já vám přesně řeknu, co Zdeněk Polrajch řekne. Nikdy jsem nic lepšího nejedl, paní Karolo. Mohla byste mi prosím říct, kdo vás u toho metodicky vedl?
1: Já se spíš myslím, že použije hlášku jednu z mých oblíbených v pořadu Ano šéfe. Ty vole, já jsem srdcař, já jsem to fakt snět.
0: Já mám totiž Polrajcha tak rád.
1: Já taky.
0: Já ho mám rád jako sůl. Fakt jako.
1: Já ho mám taky ráda.
0: Tak jako... To, no.
1: Jen a od té doby, co na něj koukám, tak mám pocit, že na mě občas koukáte jak 5-kilovej datel.
0: Co to je? To říkal Polrajch.
1: Jo. Čumí na mě jak 5-kilovej datel.
0: Mě teda baví, když říkal, že je ta, že je ten vývar silný jak noha od kulečníku. To jsou. No, kolikrát jsem si říkal, když natáčeli to Ano šéfe, kolik typujete, že tam takovýhle hlášek bylo, který prostě museli vystřihnout.
1: Který byly ztracený navždy. No, spousta. Ale aspoň ty, co se zachovali, tak jsou skvělí.
0: No, protože ono to v těch kuchyních takhle chodí. My jsme měli, když jsem se učil, tak tam v tom hotelu byl taky takový pan šéfkuchař, který už je napravdě boží. A ten byl opravdu prostý, ale to jsem nikdy už potom takového člověka... A on měl podobný hlášky. Jo. A třeba mu tam byl takzvaný chladící box. A tam někdo z těch učňů mu přinesl něco z toho chladícího boxu, jestli se to bude experovat nebo nebude. A on k tomu přičichnul a teď bude citace. Jo. A řekl, to smrdí jak kurvin kufr. Měl takovýhle...
1: Jo, takže se to expedovalo.
0: Myslím, že ne. Ale jak to bylo jako legrace. No. Tak jenom by mě zajímalo, kolik takových tam bylo. No.
1: Já si myslím, že spousta, protože on je studnice.
0: Měl by mít status umělce Polrajch?
1: Jo, definitivně. Ten by si ho zasloužil možná ještě víc než
0: on je
1: vy,
0: psycholog
1: pardon,
0: a strateg. Že se vmísí do šarvátek tam. No a paní Karol, ještě mi řekněte jednu důležitou věc. Chodíte někdy na poštu?
1: No, když je úplně nezbytně nutno tam něco pořídit, tak bohužel se tam vypravím. Obrním se trpělivostí, celý den se těším na to, jak se tam vystojím tu frontu.
0: Já bych navrhoval, aby všichni lidé, kteří chodí na Českou poštu, dostali status užitečného vola. Protože platíte za služby a platíte za takový služby, že tam přijdete, zmáčknete čudlík a tam vám vyjede čísílko, potom 3/4 hodiny čekáte. Teď je to tam nehezky, jak ušmudlaný, tak jak prostě v roce 85, tam se nic nezměnilo. To je strašný, je to šmucik celý.
1: No.
0: Všimla jste si toho někdy?
1: Jo, není to pěkný.
0: A často tam pracují přednasraní lidé. Víte, co to znamená?
1: Vím, co to znamená. Zase nám budou psát negativní e-maily, že jsme se dotkli tady poštovních doručovatelů. Předminule jsme byli obscéní.
0: Já mluvím o těch lidech za přepážkama.
1: No, tak i o těch na přepážce.
0: Já jim rozumím, protože oni už sedají do práce a vědí, že bude dusno. Hmm. Že tam lidi budou stát, že mají málo těch okýnek, že budou lidi naštvaní. A každý druhý jim řekne, považujete za normální, když si tady jdu pro dopis, že tady stojím 40 minut. Babo jedna. A ona už to ví, takže ona už ve chvíli, kdy otvírá tu kukaň, tak už je přednasraná. Už. A teď se podle toho chová. A to je celý problém. A já si teď říkám, že pošta dostala pokuty téměř 1 000 000 korun, to víte?
1: Ne.
0: Hlavně kvůli nedoručování.
1: Kuchař dostane pokutu kvůli tomu, že nevařil.
0: Český telekomunikační úřad jim dal 1 000 000 korun pokutu. To je taky podvod, ta pošta. Jako.
1: No to bylo jako v tom vtipu, jak se šířil na sociálních sítích. Taky jste jako malí hráli tu hru, že jste zazvonili a utekli? Tak teď tu hru hraje Česká pošta.
0: No, ne, jsou opravdu některý věc, jsme uchylný. Oni vám napíšou, váš balík bude doručen na vaši adresu zítra mezi 8 a 16 hodinou.
1: No ale pozor, vy máte, no to je samozřejmě krásný sdělení, ale teď už tady máme konkurenci.
0: Počkejte, víte, jak se na to má správně reagovat?
1: Ne.
0: Vy máte tam zavolat na linku a říct, dobrý den, dostal jsem od vás SMSku, že zítra mezi 8 a 16 hodinou mi doručíte zásilku s číslem, vyjmenovat to číslo, aby si to museli vyhledat. No a co teda, proč nám voláte? Chci vám sdělit, že mezi 8 a 16 budu někdy mezi Benešovem a Českými Budějovicema. Děkuji vám, nashledanou. Tak to je.
1: No to je moc pěkný.
0: Je to prosto tak, se říkalo.
1: No ale teď už je výhoda, že máme tady konkurenční prostředí. Už nemusíte spoléhat na Českou poštu a můžete zkusit ukrajinskou poštu. Navíc tu Českou poštu vám stejně Rakušan za chvíli zruší a budeme všichni chodit za Ukrajincema na poštu.
0: No.
1: No, takže už si trénujte základní fráze. Dobrý den, rád bych poslal dopis v ukrajinštině. Prosím jednu známku. Dejte mi k tomu 2 losy, škrábací.
0: Pastelky.
1: Pastelky.
0: No tak je, bohužel.
1: No já si myslím. No.
0: Paní Karol, my už přicházíme na konec.
1: No.
0: A nakonec i ten Japonec je náš spojenec, se říká, ne? Takže podívejte, abychom to nějak teda shrnuli ještě, tak vy budete první, kdo si objedná ten obraz teda u mě?
1: Ne, já ho mám zadarmo přece.
0: Nemá, nikdo ho nemá zadarmo.
1: Já ho mám zadarmo, protože
0: je to na dobročinnost, je to na podporu XTV.
1: Musíte se to naučit napřed, musíte si to vyzkoušet.
0: Vy nevíte, paní Karol, že raná díla mistrů jsou vždy nejcennější?
1: Právě proto za něj nebudu platit.
0: Jo, takhle.
1: No.
0: Nespoléhal bych se moc na to, že nějaký obraz dostanete. Jedině, že bych do obrazu stvárnil jistou již velmi starou rokovou operu, která se jmenovala Bledá dívka z Dalamánky. Jestli by to nevadilo.
1: Nevadilo.
0: Jo, tak já tohle rozdělám. Chcete olej na plátně nebo akryl?
1: Olej na plátně.
0: Olej na plátně. Olej na plátně. Dlouho jsme jako.
1: To vůbec, já na to nespěchám.
0: Než se vrátíte z Chorvatska.
1: Já na to nespěchám, ono taky bude chvilku trvat, než nějak tragicky odejdete a ten obraz získá na ceně.
0: Proč tragicky?
1: Tak já si myslím, že by to k tomu patřilo. Správný umělec přeci přemýšlí o způsobu, jakým odejde z tohoto světa. Přece nečeká, že ho to najednou z ničeho nic trefí.
0: Tak Jako myslíte, že by to mělo mít nějaký příběh, jo?
1: No nemělo, to musí mít příběh.
0: Promiňte, že přemýšlím tak rychle, já už ho mám. Je tam všechno, jako Hamletovi. Dokonce je tam zohledněná problematika genderu
1: je, v tom příběhu. Je to krásný.
0: Protože já namaluju obraz, a to se bude jmenovat obraz Doriany Grayové. A ten obraz bude stárnout za mě až jednoho dne. Dál už to nedopovím. Jdeme do toho, takhle?
1: No já si myslím, že je to úplně parádní plán.
0: Tak si můžete vybrat. Chcete bledou dívku z Dalamánky nebo obraz Doriany Grayové?
1: Radši ty Dalamánky, protože jednak je to k jídlu a druhak, jestli na tom druhém obraze budete vy, tak já asi nevím, jestli na vás chci pořád
0: doma
1: koukat. Ale pozor,
0: ta bledá dívka po těch Dalamáncích touží.
1: Myslím, že tloustne.
0: To je jako zase, ne, touží po nich. Jinými slovy, na tom obrazu ty Dalamánky nejsou vidět.
1: Jo, tam je jenom ta ženská, bez Dalamánku.
0: Tam je bledá dívka, jak touží po Dalamáncích.
1: Nemohlo by se to jmenovat třeba bledá dívka v Lidlu?
0: A to je taky přízemní, paní.
1: Tak vy jste ten umělec lidových motivů.
0: Tak nechte mě o tom ještě přemýšlet. Nabízím ještě obraz Doriany Grayové.
1: Ten byste mohl veřejně publikovat při výročí ratifikace Lisabonské úmluvy. Teda Istanbulské úmluvy, pardon, Istanbulské.
0: Ten by mohla za pár milionů ode mě koupit Evropská unie, ne?
1: Možná i ta advokátka, co to teď v médiích tak strašně tlačí. Jaká? Feministky, ty se potom úplně utlučou.
0: Jdeme do toho, paní Karol. Jsem rád, že jsme tady takto krásně v pátek odpoledne. Já se jdu připravovat na večerní stream. Dneska bude speciální trošku. A v pondělí jste vy, co?
1: Ano, v pondělí,
0: doma.
1: V pondělí jsem já a já už to teď taky prozradím, že nejenom, že tady příští týden budu v pondělí, ale já tady v tom příštím týdnu budu i ve čtvrtek, protože ve čtvrtek budu mít speciálního hosta. Už teď se na něj diváci můžou těšit.
0: To se těším i já. Paní Karol, a proto, abyste neřekla, že jsem vám nikdy neposkytnul nic, žádnou výhodu a nic hezkého jsem vám nedal, tak já mám pro vás na závěr překvapení. Můžete si vybrat, jestli se na váš pondělní stream budu dívat v pracovně, sedící v křesle, a nebo ve vaně, na iPadu ve vaně. S bublifukem.
1: Na vaně, v iPadu, nebo ve vaně, na iPadu ve vaně, protože kdybyste si sedl do křesla, tak byste byl jak ten Jára Cimrman ležící, spící a nic byste z toho neměl.
0: Jo, takže vy nemáte fantazie moc, protože vy jste teď měla říct, samozřejmě, že řeknete, já na vás budu celou dobu myslet během toho streamu, jak ležíte v té vaně, protože si budu říkat, Xaver se na mě dívá celý nahatej.
1: Ale to já nemohla říct, mě doma učili, že nemám lhát.
0: Jo, takže vám to nedělá nic? Nevzrušuje vás to nějak nebo něco?
1: Ne, ani trochu. Aha. A vy jste se obscení trošku.
0: Co na to obscenil?
1: No, tak...
0: Ježišmarja, pro nás umělce je nahota inspirace. Jestli chcete, tak navrhuju, můžu namalovat obraz, krásný, a bude se to jmenovat, bude tam namalovaná moje rohová vana a naše dvě siluety a bude se to jmenovat rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu u Xavera v koupelně. A my tam budeme a budeme takhle tady odsud, takže budou skryty praporce a budou tam naše dychtivé tváře.
1: Dychtivé tváře.
0: Jo, takže taky blbost, jo?
1: No já nevím, víte co, už byste konečně měl přestat o těch obrazech jenom mluvit a měl byste něco vytvořit.
0: No, nemám plátno.
1: Tak si to nahoďte, naskicujte si to na kus papíru.
0: Mám naskicovaný v hlavě,
1: no právě, ale tam to nikdo neuvidí.
0: Ale prosím vás, kolega Monet si to taky neskicoval.
1: No ale kolega Monet byl trochu před vámi, víte.
0: No tak on byl starší hodně.
1: No, on byl zkušenější.
0: Ani kolega Hinajs.
1: Myslíte Vojtu?
0: těším se na příště, paní Karol.
1: Já taky, mějte se krásně, nashledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád do toho zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii, a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
2: my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu a Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem a proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak

0: průmyslového obchodu Siekelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala?
1: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že protože Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zle kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
0: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
1: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
0: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb,

0: to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, zaprvé, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
0: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
1: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně. Protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinou a z Ruskem a tak dál.
0: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
1: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
0: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
1: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
0: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
1: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
0: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nasledanou. Radio Xaver.

tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: zazněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Minci nebo slitek? Protože, co si budeme říkat, ta zlatá mince Xaver a zlatá mince Holec, kterou držím v ruce, tak je jednouncová,
3: ano.
2: Ale je o kus dražší, ano. Než kdybych si koupil slitek.
3: No, já bych řekl, že v portfoliu je dobré mít oboje. Jo, ten slitek je taková ta běžná investiční věc, nic speciálního. A je to dobré to prostě v portfoliu mít, protože ta likvidita, toho se zbavíte raději než mince, protože ta mince jednak má nějakou estetickou jako kvalitu, hodnotu a má nějakou sběratelskou hodnotu. A u toho bych se trošku zastavil, protože my můžeme rozdělit ty mince na takové tři kategorie, nebo dvě kategorie. Základní dvě kategorie jsou to takzvané tezaurační mince. To jsou ty tezaurační. To jsou mince, které se vlastně razí ve velkých objemech, to dělají ty velké světové mincovny. Právě třeba britská královská mincovna, co my často odměňujeme diváky tou Británií. A ty vyrazí třeba 100 000 za rok, milion za rok a tak dále, velké, velké objemy. Takže to nemá žádnou numizmatickou sběratelskou hodnotu. To je prostě víceméně stejné z hlediska hodnoty jako ten slitek prakticky. Co jsou to úplně minimální rozdíly. Potom máme sběratelské mince a potom máme tu speciální kategorii medaile. Ale ty sběratelské mince jsou unikátní v tom, že mají nějaký specifický motiv, velmi často neopakovatelný, neopakuje se, razí se v nějakých menších sériích a hraje tam velkou roli právě ta emise, to znamená ta série, jak je velká, autor, motiv. V případě těchto mincí, kdybych byl konkrétní, XTV, tak je to velmi radostná práce, to říkám rovnou, protože my děláme v prakticky minimální série a to je sběratelsky velmi jako zajímavé. Protože my děláme série 100 kusů tady v tomto případě, což je skutečně hraniční nějaká minimální série, tím pádem je to sběratelsky extrémně jako zajímavý, protože je to 100 kusů pro celý svět. Neopakovatelný motiv, Wilsonova 10 jako pořád, vy jste to tady zmínili, je to první jako pořad televizní vlastně, který má svoji minci, v tom je to sběratelsky jakoby unikátní, takže malá emise, v unikátní jako náklad a samozřejmě zajímavé provedení. Jo? Takže v tom smyslu ty sběratelské mince potom fungují tak, že jejich cena roste v čase, i když cena zlata nemusí růst. Proč je tam roste ta sběratelská hodnota a ta umělecká hodnota? To znamená, představme si situaci, že zlato z roku na rok nevyrostlo o nic, což jsme dlouho nezažili a nezažijeme asi. Ale ta sběratelská mince klidně roste 15-20%. Protože prostě...
2: I když zlato stagnuje.
3: I když stagnuje, nebo dokonce když klesá. Jo, pokud je to dobrý motiv, dobrá emise a tak dále. A toto je ten případ.
4: Hraje vám...
5: All my music.
4: Radio Xaver.

0: malou, ne jako já, ne jako já, ne jako já, ne jako já.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
3: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete, dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
2: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
3: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
2: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
3: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
2: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
3: Ano, ale
2: změnilo by to něco, tak.
3: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
2: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
3: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
2: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
3: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa
2: někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
3: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde.
2: To třeba Viktor Orbán. No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo Viktor, minimálně se setkali.
3: Viktor, jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
2: kdo
3: má...
2: tady to zmiňované měsíční příměří.
3: Dobře, ale on tam s tím nepojede, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
2: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
3: Ano.
2: A není to ta agenda?
3: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
2: dobře,
3: nejde,
2: a tak...
3: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
2: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
3: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
2: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
3: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
2: teď
3: času.
2: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
3: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
2: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
3: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka, protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
2: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
3: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
2: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
3: Že udělají tedy co přesně?
2: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
3: Ano.
2: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
3: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
2: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
3: možnosti. Já myslím, že scénář, ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel.

0: bude jiné.
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale
1: To,
0: na
1: co
0: druhou stranu
1: se...
0: zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No ale víte, my pořád strašně, nás se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, já nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně. A že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude

0: dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět příště přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Thank you.
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Zdvihám ruku k nebi.

0: Martin Sedeke je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Martin Sedeke je členem Občanské demokratické strany.
1: Ano.
0: Také zastupitel na Praze 11, kde jste také šéfem oblastní organizace ODSky. A zejména předseda výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy. Tedy jste zastupitelem hlavního města Prahy.
1: Ano.
0: Tak zhruba to je všechno, ne?
1: Zhruba ano.
0: Tak to znamená, že vy máte na starosti dopravu jako předseda výboru pro dopravu. Kdy typujete, pane Sedeke, že budeme po Praze jezdit 30?
1: Já doufám, že po celé Praze nikdy.
0: No, zvonku to tak nevyzerá teda.
1: Máte pravdu, že dochází k jisté dezinterpretaci nebo dezinformaci toho, co oni aktivisté prosazují, když s nimi mluvíme, a toho, jak to prezentují na veřejnosti. Na veřejnosti i já jsem byl na začátku na rozpacích, protože jsem měl pocit, že prosazují plošné zavedení třicítky na všech komunikacích. Když jsem se pak setkal s těmi aktivisty a s některými jejich členy, tak jsem zjistil, že oni preferují zavedení třicítky na tomu, čemu oni říkají páteřní komunikace, a specifikují to jako komunikace první třídy v Praze. Pro mě osobně je to trošku, pardon, omlouvám se, já jsem to řekl teď špatně, oni specifikují zavedení na všech komunikacích, kromě komunikací první třídy.
0: Aha.
1: To znamená na komunikacích druhé a třetí třídy. Omlouvám se, to bylo z mé strany nepřesné. Já se přiznám, že s tím mám trošku problém z toho důvodu, že největší problém by ta třicítka představovala na komunikacích, kde jezdí městská hromadná doprava. A to v Praze nejsou jenom komunikace první, ale druhé a dokonce někde i třetí třídy. Aha. To znamená, není možné plošně říci na všech komunikacích druhé a třetí třídy zavedeme třicítku a na první třídě to necháme. A druhý problém je, že já samozřejmě nemám potíž v tom, aby se 30 jezdilo v křivolakých kuličkách kolem Malé strany a Starého města, nebo ve vilových čtvrtích, jako je třeba od České televize v Podolí směrem k Nedvědovu náměstí nebo kolem Vyšehradu. Ale to je podle mého názoru věcí místní znalosti a mělo by to být věcí městských částí. Takže můj pohled je, Praha by do tohohle neměla zasahovat. Plošné zavedení 30 km podle mě je naprostý nesmysl. Ano, můžeme zavádět lokálně třicítky a mělo by se to týkat především pravomocí městských částí.
0: Vy jste řekl, že s těmi aktivisty vyjednáváte. Je to takový zvláštní signál vůči nám občanům, že vyjednáváte s někým, kdo tu blokuje magistrálu, a nemusíme si říkat, jaké všechny to má důsledky, průjezdnost sanitek a tak dále. Přijde vám dobré vyjednávat s někým, kdo si bere nás občany jako rukojmí?
1: Já bych upřesnil, já jsem neřekl, že já s nimi vyjednávám, říkal jsem, že jsem s nimi mluvil. To znamená, oni mě požádali o rozhovor, jestli by se mnou to mohli mluvit. Já samozřejmě se cítím jako zastupitel hlavního města povinen mluvit s každým občanem Prahy, má-li zájem. Takže když ke mně přišli, tak jsem si je vyposlechl a tím jsem zjistil, co vlastně prosazují. Jinak primárně to vyjednávání vede samozřejmě především pan primátor, případně první náměstek, který je odpovědný za dopravu, a ani u nich si nejsem jistý, vyjednávají. Oni byli pouze, nebo co já vím, byli ochotni s dotyčnými mluvit. Uzavřeli nějakou dohodu, která se týkala toho, že se budeme zabývat tím, zdali něco takového je možné, výměnou za to, že oni aktivisté přestanou blokovat právě magistrálu a další komunikace. Pokud je mi známo, tak ta dohoda nebyla dodržena.
0: Ať tomu říkáme mluvit s nimi nebo vyjednávat, to je jedno. Není to náhodou, pane Sedeke, tak, že vy, členové ODSky v zastupitelstvu, teď doplácíte na to, že jste si pověsili na krk Piráty?
1: Já si myslím, že v tomto případě ne, protože ani Piráti, tak jak jsem mluvil s jejich zástupci, rozhodně neprosazují plošné zavedení třicítky.
0: Počkejte, pan primátor bývalý a dnes náměstek pan Hřib toto absolutně prosazuje. A podporuje, řekl to v České televizi.
1: Tak se přiznám, já jsem ten rozhovor neviděl a při našich vzájemných rozhovorech, když jsme se o tom bavili, tak jsem z toho nezískal ten pocit, že bych chtěl prosazovat tu třicítku.
0: A když jsme u toho, to manželství v uvozovkách je tedy funkční teď, nebo je vám dobře s Piráty po boku?
1: Já teď funkční je. To je zjevné, protože když se podíváte na poslední průběh zastupitelstva, tak žádný problém nebyl. Zdali bude funkční do budoucna, jsem již docela starý na to, abych věděl, že predikovat cokoliv dopředu je velmi obtížné o vztazích vůbec. bych nemluvil. A jestli nám je s nimi dobře, to si myslím, že v politickém spektru není otázka toho, jestli vám je s někým dobře nebo není dobře, ale zdali prostě jste schopni nalézt vzájemně kompromisy v tom, co prosazujete vy a co prosazuje ta druhá strana. A v tuto chvíli si dovolím říct, že zatím ty kompromisy jsme schopni nalézat.
0: Častým argumentem pro omezení rychlosti na 30 km za hodinu v Praze bývá to, že v řadě evropských velkých měst už to dávno je. Už se maličko opomíjí ten fakt, že mají ta města vypracovaný ten okruh první, druhý, třetí v několika případech okolo těch měst. Za těchto okolností může to vůbec být pro Prahu funkční?
1: Vy jste to správně řekl, že jaksi mají vypracované generely, a já bych navíc řekl, že ty města nejsou identická. Ono prostě nelze něco, co funguje v Paříži, kterou se častokrát argumentuje, bez jakého dalšího přenést do Prahy. Když si jenom vezmete hustotu osídlení Paříže, podíváte se, jak je velká, kolik má obyvatel, a porovnáte to s Prahou, tak zjistíte, že hustota osídlení Paříže je násobně větší než pražská. To znamená, ano, je pravda, že tam při té hustotě osídlení, to znamená, jsou ty uličky víc zatížení menší, tak ono, kromě toho pařížského okruhu, skutečně se na těch jejich komunikacích zase o tolik víc než těch 30 nejezdilo. Mm-hmm. Ta Praha má úplně jiné podmínky. Náš dopravní systém vypadá jinak než ten pražský. To znamená, přenést bez jakéhokoliv dalšího pařížskou zkušenost do Prahy podle mě nelze.
0: Když odhlédneme od všeho ostatního, věříte na to, pane Sedeke, že ta třicítka způsobí v úvozovkách to, že bude méně nehod, že to bude bezpečnější to město?
1: Úplně o tom přesvědčen nejsem. Možná by bylo, a říkám možná, neviděl jsem žádnou pečlivou analýzu, důsledkem menší počet vážných nehod, ale je pravda, že v Praze, pokud vím, tak loni nebo předloni, já jsem ty čísla viděl z hlavy, vám teď neřeknu, kolik bylo, 9 mrtvých při střetu aut s chodci. Ale už nikde není řečený, jestli to bylo, když někdo přebíhal magistrálu, nebo jestli to bylo, když přebíhal malinkou uličku někde, kde někdo místo 30 jel 60. O tom, že samozřejmě, když do někoho nabouráte, jedete 50, a když do někoho nabouráte, jedete 30, že v tom druhém případě to má méně fatální důsledky. O tom asi není sporu, to nikdo z nás nemůže popírat. Ale jak moc by se to projevilo na nehodovosti v Praze, vám neumím říct.
0: Existuje nějaká relevantní analýza k tomu, do jaké míry je to šetrné k životnímu prostředí, jak je to s těmi všemi nečistotami, které vlastně ta auta, ať už jedou rychle nebo pomaly dávají do vzduchu, co myslíte?
1: Teď jste mi trošku nahrál, protože oni vám budou argumentovat tím, že auto, které jede 30, produkuje méně emisí, ať už z hlediska spalování paliva nebo brždění a tak dál, než auto, které jede 50. Podle mě, a řeknou vám to všichni odborníci, to ale není o rychlosti, ale o plynulosti toho provozu. To znamená, kolikrát zrychlíte, kolikrát zpomalíte a tak dál. A já si osobně rozhodně nemyslím, že když zavedete 30, že se vám zvýší plynulost provozu v Praze. Možná ba právě naopak.
0: Ale analýza nějaká neexistuje.
1: Pokud vím, tak taková, která by hodnotila ty dopady na tu plynulost a tudíž vzala v úvahu, jak se na životním prostředí projeví to, že ten provoz bude méně nebo více plynulý, to určitě není.
0: Co vám jde hlavou, pane předsedo, v okamžiku, kdy vy sám jedete po Praze jako předseda výboru pro dopravu na magistrátu, tak když vidíte ty koloběžky, které se povalují všude možně po chodnících, po veřejných prostranstvích všeho druhu, a vypadá to, že jsme teda koloběžková velmoc tady.
1: To s vámi souhlasím. Přiznám se, že ten dopad, který vy zmiňujete, ten se mi nelíbí už vůbec. To znamená, že to leží tam, kde to někdo upustí, to je podle mě úplně tristní. Je i otázka, nakolik ta koloběžková doprava v uvozovkách, nebo prostě ten fenomén Praze pomáhá nebo ne. Já na jednu stranu říkám, že jsme turistické město, že ten turismus nám přináší docela celou řadu benefitů, takže bychom měli být k turistům vstřícní. Na druhou stranu je ale velkou otázkou, jestli zrovna tímto způsobem. Ale co možná diváky potěší, je, že Praha tento problém určitě chce řešit. On je to do určité míry legislativní problém. Vím, že si to vzal pod svoji záštitu přímo pan primátor, který nechává dělat nějaké analýzy, jaké legislativní nástroje a jaké cesty povedou k tomu, aby jsme tento fenomén, mohli to tak nazvat, dostali do nějakých rozumných kolejí.
0: No dobře, a jaké jsou možnosti? Ty koloběžky zakázat nebo tomu nějakým způsobem určit přísnější pravidla? Protože mnoho řidičů, zejména po Praze a chodců, si může také myslet, že je to nebezpečné, ta koloběžka v mnoha ohledech.
1: Já si myslím, že B je správně, to znamená zavést regulaci, která skutečně umožní existenci koloběžek, ale zároveň odstraní ty negativní jevy, které jste zmínil. Když už jsme u toho absolutního zákazu, tak ten, pokud vím, je v Paříži, zrovna když se o ní bavíme. Tam proběhl na základě referenda, kde bylo referendum za koloběžky ano nebo ne. Podle toho referenda vyšlo, že tedy koloběžky ne. Dlužno ale říci, že toho referenda se zúčastnil velmi zanedbatelné procento obyvatel Paříže. Jo, to znamená, je otázka, nakolik to referendum je vypovídací. Takže problém to je, Praha ho řeší a chce ho řešit a v mých očích je spíš než totální prohibice, totální zákaz cestou důsledná regulace způsobu užívání.
0: Hraje nějakou roli dopravní podnik hlavního města Prahy, protože mohlo by se zdát, že v okamžiku, kdy bude účinnější hromadná doprava, přístupnější, třeba i zjevně rychlejší, tak ta auta, ergo kladívko, možná koloběžky, zmizí sami z toho hlavního města. Takže jednáte vy v tom výboru pro dopravu také s dopravním podnikem?
1: Při jednání výboru je vždy přítomen zástupce dopravního podniku a musím to velmi ocenit. Na jednání výboru chodí jak generální ředitel pan Vitovský, tak ředitel sekce pozemní nebo části pro povrchovou dopravu, promiňte, pan Jan Šurovský, tak samozřejmě i ředitel metra. Ale zrovna koloběžky, jak říkám, jsou tam vždy přítomní, nejsou to téma, které bychom tam řešili, protože to je spíš turistický fenomén. A já si nemyslím, že když budete turista v Praze a budete se chtít projet na křižovatce, teď nevím, od Paládia směrem ke Karlovu mostu, takže vám hromadná doprava, v tomhle případě metro, nahradí ten zážitek, který máte, když projíždíte těmi uličkami. Tam spíš jde o tu atrakci.
0: No, jo? Byla doba, kdy jsme podobným způsobem viděli plné ulice takzvaných Segway, jestli
1: pamatuji.
0: Si vzpomínáte. No a to zmizelo údajně také, protože to není povoleno v některých částech Prahy. Tak nestačí podobný zákon uplatnit na ty koloběžky?
1: Nejsem v tomto případě, nebo nemám před sebou právní analýzu, abych řekl, jestli můžeme použít úplně ten samý právní mechanismus, který jsme použili pro Segwaye. A druhá věc je, že je trošku shoda, že asi cílem není úplně totální prohibice. Mm-hmm. Jo, takže spíš se snažíme, jak říkám, dostat to do nějakých rozumných kolejí, které nebude obtěžovat Pražany, nebude nebezpečný pro ostatní účastníky silničního provozu v Praze, ale zároveň umožní turistům způsobem, který splňuje ty podmínky, o kterých mluvím, ty koloběžky používat.
0: Do jaké míry je teď v květnu 2023 právně nebo postižitelné jakkoliv, když tu koloběžku někdo nekorektním způsobem využívá, to znamená, že ji odhodí někde do vjezdu třeba, kde nemůže potom vjet auto, řidič musí vystoupit, odtáhnout koloběžku, mezi tím už za ním stojí dvě tramvaje. Je to to věc, o kterou se může třeba městská policie postarat? Může někoho pokutovat?
1: No já se obávám, že zejména, když ho nechytne, tak nemá pokutovat koho, což je ten největší problém, že my neumíme identifikovat tu konkrétní koloběžku velmi rychle a snadno, než by nešlo vůbec. A ve chvíli, kdy tam nikoho nemáte, tak máte obtížný koho pokutovat.
0: Tak někomu patří ta koloběžka.
1: Souhlasím, ale pak už je ten problém identifikace další, který teď není úplně jednoduchý. Ale nejsem odborník na tuhle otázku, já prostě neumím na to korektně odpovědět.
0: Tak pojďme na Prahu 11, kde vy jste členem tedy oblastní organizace ODSky, promiňte, předsedou. A tam se pořád dějí takové zajímavé věci na té jedenáctce. Prosím, kauza s jistým panem Kosem, o kterém vy jste prohlásil, že z velké části jste to byl vy, kdo ho poslal na smetiště politických dějin. Co pan Kos tak hrozného provedl?
1: Z mého pohledu Toho pan Kos provedl hodně, ale to je samozřejmě politické hodnocení. Ale to, o čem se konkrétně bavíme, to není, že by něco provedl. Ta situace na Praze 11 je taková, že po posledních komunálních volbách vznikla koalice, utvořená právě Hnutím pro Prahu 11, který jehož součástí, zakladatelem, dominantní tváří, chcete-li lídrem, byl právě pan Kos. Který, a toto hnutí se spojilo s uskupením Praha sobě, Praha 11 sobě, abych tady byl přesný, a s Piráty. Vytvořili radnici, koaliční radnici, která má v zastupitelstvu většinu 18 hlasů, tedy přesně na hlas, nemají žádnou rezervu. Problém, který nastal, je, že Hnutí pro Prahu 11, aspoň v mých očích, naprosto nebývalým způsobem, je mi líto, že to takhle musím říct, zradilo svůj volební program. Já můžu jít teď bod po bodu a skoro bych řekl, že budete mít problém najít jeden bod, o kterém o nich říkají, že ho splní. U všech ostatních bodů rovnou rezignovali a je to vidět z rozpočtu, z prohlášení, které dávají a tak dál.
0: Dobře, ale jeden člověk, konkrétní ten pan Kos, ten vás musel teda hrozně naštvat.
1: To ani ne. Tam šlo o to, že naštval mě mnohokrát v minulosti, to je pravda, ale tam šlo o to, že ve chvíli, kdy oni rezignovali, tak my jako opozice jsme na to začali poukazovat a pan Kos byl jediný z toho hnutí, který řekl, ano, je to pravda, my nedodržujeme náš program, on to tedy neřekl přímo takto, ale personifikoval to do koaličního partnera Pirátů, kdy začal říkat, že prostě představitelé Pirátů nemají žádnou sebereflexi v tom, co dělali v minulosti a tak dál. A já, když jsem navrhl, a teď se dostávám k tomu, na co se ptáte, odvolání pana Dohnala, což je zástupce za Piráty,
0: ano,
1: v té radě.
0: Ano, Jiří Dohnal.
1: Ano, přesně. Tak pan Kos jako jediný koaliční zastupitel zvedl ruku pro to odvolání a díky tomu byl odvolán pan Jiří Dohnal. Následovalo to, že ono Hnutí pro Prahu 11 docela nevybíravým způsobem vyobcovalo pana Kose ze svého středu a vyzvalo ho k tomu, aby složil mandát. A pan Kos na to v noci po tom zastupitelstvu reagoval tak, že na sociálních sítích napsal, že se rozhodl tomuto požadavku vyhovět. No a protože na odvolání pana Dohnala jsem navrhl já, tak jsem řekl, že mě velmi těší, že jsem to ve svém důsledku byl já, kdo poslal pana Kose na smetiště politických dějin, přičemž podotýkám, že pan Kos ještě předtím prohrál docela dramatickým způsobem, nebo docela výrazně, chcete-li, senátní volby s paní senátorkou, dnešní senátorkou Marvanovou, a protože i to byla nominantka Spolu, tedy i a navrhlo jí a prosadilo ODS, tak to byl další důvod, že pan Kos, který byl předtím senátorem, přišel senátorský mandát, takže v tomto smyslu jsem já jako představitel ODS na Praze 11 dvěmi kroky pomohl k tomu, že jsem ukončil senátorskou kariéru pana Kose a zároveň rezignuje-li ona svůj mandát i jeho kariéru komunálního politika. A z toho to mé prohlášení, že jsem napomohl ukončení politické kariéry pana Kose.
0: Zavři hubu, ty sráči. To jsou také vaše slova.
1: Bohužel.
0: Bohužel, no ale vysvětlete, jak k tomu došlo, protože co si o tom my máme myslet, my občané, když se tam, a to mám ještě za chvilku jeden peprnější výrok. Proč jste někomu takhle nehezky, víte, to řekl od plic?
1: Byla to má chyba, jo, uznávám.
0: Jste se neudržel. Jo?
1: Ano, podotýkám, že jsem to neřekl na mikrofon. To nebylo v rámci diskuze, která běží oficiálně na zastupitelstvu. To bylo kuloární prohlášení. Došlo k tomu tak, že já jsem právě ze strany pana Kose více než 4 roky permanentně urážen, dehonestován, obviňován ze všeho možného i nemožného.
0: To vám ujeli nervy. Když to nebylo na mikrofon, tak to můžeme nechat. Jestli to bylo v zákulisí, to jsem nevěděl. Ale teď mě vysvětlete tedy o to pregnantní, co znamená výrok o rákosnících. Víte, my tak, co máme rádi ty vietnamské spoluobčany, tak se nás to dotýká.
1: Tomu rozumím, a nejenom vás. To byl výrok, který pronesl jiný z členů Hnutí pro Prahu 11, pan radní Vrkoč, na jednání, bohužel teda na oficiálním jednání.
0: Jako na mikrofon, jo?
1: Tak tam se to nahrává, jednotliví členy nemají mikrofon, ale řekl to v rámci oficiální diskuze, kdy měl slovo v rámci té diskuze.
0: A co se přihodilo, proč?
1: Výbor územního rozvoje Prahy 11 projednával způsob, kterým se staví v městské v části Prahy 11 na Chodově ve staré rodinné zástavbě a tam údajně nějaká vietnamská rodina představovala svůj dům způsobem, který se některým lidem nelíbil. A pan Vrkoč to komentoval slovy, že ty rákosníci a tak dále, vztahovalo se to k této kauze. Co bylo smutné, že když byl na nevhodnost tohoto výroku upozorněn jednou z našich kolegyň, která říkala bez ohledu na to, jestli to je v pořádku ta stavba nebo ne, nemůžeme ty lidi označovat tímto způsobem, tak on řekl něco v tom smyslu, že uznává, že má pravdu, ale on aspoň nazývá věci pravými jmény. Což tedy no je věc ne zrovna dobrá.
0: Co z toho vzniklo? Odstoupil nebo bude se to nějak řešit?
1: Vzniklo okolo toho docela velký rozruch
0: okolo
1: i mediální.
0: Rákosníka.
1: Okolo toho výkroku Rákosníka, protože na to reagovala jednak paní poslankyně Kvitová, která je předsedkyní podvýboru pro česko-vietnamské přátelství, nebo přibližně tak se ten výbor jmenuje. Dokonce na to reagoval i ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, který se ohradil proti takovému výroku. To je docela už, musím říct, že jsem to nezažil za 30 let praxe komunálního politika.
0: Jestli pan Lipavský se ohradil, tak to už je teda něco.
1: Souhlasím. A pan Vrkoč, teda, aby jsme mu nekřivdili, se omluvil, ale takovým způsobem, kdy jako on řekl, že uznává, že jaksi by se vietnamští spoluobčané neměli označovat za rákosníky, ale nicméně zrovna ti, kterých se to týká, nejsou zrovna ti, který by si takový výrok nezasloužili. No to zjednodušuju toho omluvu. Tuto omluvu většina členů zastupitelstva neakceptovala a dále trváme na tom, že pan Vrkoč by měl odstoupit.
0: Jasně. A ještě, jestli se ozval také někdo z vietnamské komunity.
1: Ano, ano, přišly nám minimálně dvě nebo tři reakce, protože vietnamských komunit jsou tady jich hodně. To je jedna z nejpočetnějších komunit v České republice. Nevím, jestli nejpočetnější, ale určitě jedna z nejpočetnějších. A má více organizací, v kterých se sdružují, tak nám přišla reakce hned asi od tří těchto organizací, že se velmi ohradili proti takovémto výroku.
0: A jak na to teda potom to zastupitelstvo reaguje? Omluví se vietnamské společnosti nebo?
1: Já předpokládám, jak jsem mluvil s kolegy, s kterými jsme v opozici, a i s ohledem na to, co jste zmínil, že se děje, že tedy koalice již nemá většinu, tak očekávám, že na některém z nejbližších zastupitelstv předložíme návrh, aby zastupitelstvo se jménem městské části Praha 11 omluvilo této komunitě. A s ohledem na to, že, jak říkám, koalice již nemá většinu, její představitelé tvrdí, že koaliční smlouva už neexistuje, nebo že je jaksi pase s ohledem na to, co se stalo, tak věřím tomu, že získáme většinu pro toto usnesení.
0: Dobře, a teď ještě kruhem zpátky, protože vy jste tím předsedou výboru pro dopravu. Já doufám, že až se něco důležitého, zajímavého rozhodne, tak přijmete opět pozvání do XTV a že našim divákům o tom budeme společně tady moct povyprávět. A dnes vám děkuji za to, že jste přišel. Nashledanou.
1: Velmi rád přijdu, děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Martin Sedecha.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.
3: Play as time goes by.
4: Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
3: I'll hum it for you.
5: You must remember this.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli také to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud to... zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. No, tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: To je statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo? A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Tak ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, ne ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení. A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne. Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam

0: nebo někdo.
1: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž
1: byl plen. Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, ale
0: tak musíte to někde splatit.
1: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že je prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No, no, no.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
0: Tak já mám ještě do dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No, to nevypadá úplně.
0: A to se v devadesátkách nosilo?
1: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
1: To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
0: Ponožek
1: takhle,
0: mám
1: takhle
0: ještě
1: se
0: víc.
1: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
0: Proč by to?
1: No, že to cirkuluje.
0: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
1: Já mám...
0: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
1: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
0: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
1: No, to je pravda.
0: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
1: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
0: Halenka.
1: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
0: 8 milimetrů, no.
1: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
0: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
1: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
0: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
1: Ježíš, to bylo krásné.
0: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
1: Z čeho?
0: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
1: Jo, a ženy jim tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
0: No.
1: A on dělal takový to gesto a šel dál.
0: Takhle to dělá.
1: Jo.
0: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
1: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
0: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
1: Fakt? To jsem vždycky
0: to
1: chtěla mít doma na zahradě.
0: To je geniální.
1: Je.
0: A víte, proč to je?
1: Mm-mm.
0: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald's v McDonaldu za oknem. Takže přijeli s

0: lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump.
1: Hmm.
0: Chápete to?
1: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
0: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
1: Všemi krypty mazaný.
0: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
1: Statementy, no on má i dobrý nápady.
0: Jo.
1: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
0: Ale.
1: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
0: Co to dneska je?
1: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
0: Tak počkejte, oproti...
1: To je baráček.
0: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
1: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
0: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
1: Ale jo, tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
0: Soud? To bylo u soudu?
1: No.
0: Ta kauza?
1: No.
0: Takže on to zapřel původně.
1: No to já nevím.
0: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
1: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
0: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě.
1: No.
0: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To Magdalenky, Karolínky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: Mm-hmm. A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dočká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní.
1: Mm-hmm.
0: No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo by řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo... No ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tato říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
1: No a jak to
0: dívám tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
0: Pomačkat.
1: No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: Spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka
0: paní Dulské.
1: Hele, to je film z roku 1958.
0: No tak to nic nechce.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová?
1: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm. No.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. 17, 18, taky nějak byla starší mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to ti najednou, takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo.
0: Takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není kompresandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
1: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. Mm-hmm. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No nenašli právě. Mm-hmm. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Mm. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No,
1: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? Mm. A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
0: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne. Jako to je se nějak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
0: Dulskýho. No. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? Mm-hmm. To vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt, jo?
1: No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, vy jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ty, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel... Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: dýmky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD...
1: Stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
2: to je
1: že
2: moje
1: se tady
2: iniciativa.
1: Staví tramvaj.
2: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají. Tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale
2: MHD,
1: asi o to
2: MHD,
1: usilujete díky těm
2: různým. Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Co jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže co udělali před námi?
2: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
2: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na
2: to. Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně
1: po pěti měsících.
2: Potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
2: já
1: jsem si žádný, asi pět měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
2: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem budete schopni vládnout.
2: Ne, jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si vám to asi moc nedaří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, pět měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo
1: jako pár
2: měsíc,
1: to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu Bitcoiny nebo Rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka,
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu ceduli jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustavíte na město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci si neodpáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo, tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte, divné, že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: Asi, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže

0: takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: No, já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé
1: strany... A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno,

0: To odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej strašně
1: Babiš,
0: divit, přeci, co tady přeci, jako bude.
1: Vládnul,
0: co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně
1: celou
0: vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam
0: míří? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
0: tam budeme
1: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. My můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady u stanu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se,
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Bydlení si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila Pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
0: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spovolovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda,
1: běžný
0: mělo
1: občan
0: by se
1: pořídil,
0: ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib. Hraje vám All My Music Radio Xaver.

can't see no way. Cause I let my mind wander.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, vidíme tady po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, jak se dá jedním podpisem a dekretem zrušit šílený zelený socialismus a provést návrat ke kapitalismu. Neboli Donald Trump zrušil mimo jiných věcí tu americkou obdobu a verzi Green Dealu a zrušil ty obří a nesmyslné dotace do zelené politiky a průmyslu.
2: Já bych navrhla podobný dekret i v Evropské unii a zrušení evropského Green Dealu, ale bylo mi řečeno v televizi, že prý to nejde.
1: Nejde?
2: Tak jsem se to dozvěděla.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichl, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu taky, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Ano. Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Postavím se dům z obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z rušky pak sluncem zatopím.

0: Já přesně jsem toho Fialu viděl, to je jako když z té výšiny té Ukrajiny posvátný a musí, a Ukrajina, spadnete do jihomoravské vesnice na náměstí a tam se vám přihodí rovnou tohle.
1: A takže jsem to pochopil, že ten člověk, co mu nepodal ruku, byl nějaký kámoš od šlachty, jo?
0: To já nevím, já jsem to viděl anonymně, já jsem viděl jenom, poznal jenom plukovníka Fialu, kdo je ten dotyčný muž, to nevím, koho volí nebo jaký má preference.
1: No, měli bychom začít vytvářet sbírku lidí, fotek a videí, kteří Fialovi nepodali ruku. Ale jemu se to sype tomu Fialovi teda po všech stranách.
0: Totálně.
1: Ale víte co, díval jsem se na projev Zelenského. Mm-hmm. Viděl jste to?
0: Viděl, mě to zajímalo.
1: Mně to přišlo nedobrý.
0: Mně to přišlo jako zručnej PR-ovej kýč, který nás měl chytnout za srdce i za hlavu, aby jsme dál pomáhali. A v tom si myslím, že to bylo napsané zručně. Akorát jsem si tam třeba, jako, když byly ty paralely na ty osmičky, ho vzpomněl, že v roce 68 nás přišli okupovat i vojáci z Ukrajiny a bydleli v Milovicích s Rusama a tak dál, ale dobře, ale za něj musím říct, on ten projev jede přes kopírák a slouží k jedinému a sice my vás tady chceme chytnout za srdce, že trpíme a vy nám a chceme, abyste nám dál pomáhali. A ocenil se, musím říct, že nám nevynadal. Aspoň. Protože třeba Němcům i Američanům i vynadal. Tak.
1: Rozumím, já jsem, mě to, co říkal, nějak hezky neznělo. Zaprvé mi to přišlo celý nedůstojný, protože proč nepřijel teda?
0: No tak jako samozřejmě ta online verze není.
1: Za druhý, on tam seděl tak jako divně v nějakým takovým, teď tam seděl v tričku.
0: A počkej, to už sedí od začátku války v tričku na stejném místě.
1: Ale mluví k mýmu národu. Tak to je jako.
0: Tak je vojevůdce, ne?
1: Vojevůdce, no. Tak to je. Ale vystrčil tragický projev.
0: To jsem naštěstí neslyšel. Já jsem slyšel Fialův.
1: Fiala měl aspoň to hezky řekl a přednesl plynule. Pekarová strašně koktala.
0: To bylo potupný, ne?
1: To bylo potupný, mě to, až mi jí bylo líto.
0: To mě ne.
1: Já vím, vy nemáte jí rád.
0: Ale ne? Já na její obranu musím říct jednu věc vážnou. Já myslím, že před sebou na stole měla smlouvu na prodej Budvaru Američanům, Budweiseru. A že si tam, víte, rešeršovala, jako jak to udělat pro ty Američany líp. Takže úplně tomu nevěnovala pozornost a pak jí vytrhli a ona musela něco říct k tomu.
1: To je vtipná poznámka. Schválně si poslechněte, jak toto komentoval ten Ringo na XTV, Ringo Čech. Prodej Budvaru a Pekarovou. To se pobavíte. Ale já chci říct, proč si to nepřečetla předtím?
0: Teď bych řekl něco ošklivýho.
1: Promiňte ještě nehezkou, musím říct. Já to musím říct.
0: To jsou samý nehezký věci dneska.
1: Nehezký je to. Viděl jste někdy nějaký film, kde jsou takový ty titulky pro neslyšící?
0: Jasně.
1: Takže tam je napsáno, že říká, někdo vejde do místnosti, říká dobrý den a pod tím je v závorce napsaný směje se, nebo vezli dveře, nebo zvuk klavíru, jo, takový ty. A kdyby tu Pekarovou někdo titulkoval, a co ona tam říká pro ty jako neslyšící, tak by tam v té závorce, tady u těch efektů všech bylo celou dobu kokta, nemůže to přečíst, špatně přečetla větu. Proč tam není někdo, buď to měla strašnou trému, a to nechápu, proč za mnou nepřišla.
0: Já bych to já taky odnaučil. Ne tohle, to se přiznám. Mohla zavolat aspoň, ne?
1: Víte, jak se to odnaučuje, tréma, takováto?
0: Řekněte.
1: Na mediálním cvičení? Já bych ji to odnaučil. No. To se dělá tak, když já jsem mnohokrát dělal mediální školení, že řeknete tomu dotyčnímu, a to pozor, to jsou rozumí od jisté americké agentury, jo? Aby přečetl nějaký text, napíšete projev třeba otvírání výstavy. A ona se to stydí a řekne, jo, to a koktá a má trému a tak. Tak vy toho člověka svléknete do naha, úplně do naha. Stojí nahatý před vámi, žena, muž,
0: ty takhle nebinární. Takhle děláte vy mediální cvičení, jo?
1: Já ne, ale dělá se správně. Dělá se. Kdyby to chtěla Pekarová udělat. Ten člověk zcela nahatý to přečte, to fakt existuje. A stydí se ještě stokrát tolik.
0: To si dělá ve vězení, ne? Někde?
1: Ne, počkej, to jsou americká
0: firma. Já už vím, proč tady bývají zavřený dveře často, když přijdu a říká se, oni tam mají mediální školení.
1: No, to jsou staré
0: tak
1: časy,
0: mediální školení. Já jsem je někdy chtěl otevřít, abych se přiučil a radši nebudu, radši nechám zavřený.
1: Dívat klíčovou dírkou jako kolegové.
0: Tam je vždycky plno, tam je už jako...
1: A potom mu řeknete, oblíkni se a otevřete znovu a on to přečte naprosto plynule, protože už má pocit komfortu. Tak to fakt je. Tak to opravdu je.
0: Po téhletý vlzonce vám bude non-stop zvonit telefon se žádostma o mediální školení.
1: Kdyby přišla včera paní Pekarová, anebo předevčírem a řekla, pane Xaver, ona by řekla mistře, ne? Spíš.
0: To si myslím, že jo. Že je pravděpodobně.
1: Mistře, promiňte, já mám zítra důležitou, budu říkat věc tam před Zelenským a parlamentem, že celým, a mám pocit, že se budu stydět, že budu koktat. Tak já bych řekl, pojďte, paní místopředsedkyně, slíknout do půl pasu, jako u doktora.
0: Nestýjte se, slíkněte se. Ne?
1: A tady by přišla do půl pasu, tady bych řekl, a teď úplně do nahata, takže, a ona by tady stála, takhle by, já bych se samozřejmě díval jen tak decentně, ne, že bych, to není takový to, jako když přijde se tanečnice utyče, ucházet, no jasně, tak... jako že ten majitel ty restaurace říká, ukažte, zpátky.
0: Nejste žádný chlípík.
1: Ne, to je žádný prase. A takhle bychom to s paní Pekarovou nacvičili.
0: No a taky, ale tak můžete jí zavolat do budoucna, že řekněte, že jste viděla, jak se trápila tam trošku během Zelenského projevu a že máte tuhletu, že máte tenhle ten způsob americký, na to ona uslyší, ona má
1: jo,
0: Ameriku ráda.
1: Jo.
0: A myslím, že tady bude non-stop u vás.
1: Víte, co já to zkusím? No. Myslíte, že je stydlivá jako v tomto?
0: Myslím, že ne, já myslím, že vy zapůsobíte tak, že se úplně vám odevzdá.
1: A řeknu, a paní místopředsedkyně, jestli budete u toho vyvádět a budete se nějak jako cukat, tak se nahatá budete muset projít tady ještě u zubařů po chodbě, tam a zpátky.
0: Vedle. A možná po hlaváku, ne? Po peroně, aspoň jednu. Co?
1: Tam by jí mohl znásilnit nějaký uprchlík.
0: Jo.
1: To zase ne.
0: No počkej, tak tohle to byla ošklivá xenofobní poznámka.
1: No, tak tam nikdo jiný není.
0: Fakt ne?
1: Ne. Já jsem tam šel předevčírem, šel jsem si kupovat a tam byly jenom takový ti, jak tam leží na zemi.
0: A já myslel, že už tam nejsou, že nám hřibátor říkal, že už tam nikdo není.
1: Předevčírem tam byli.
0: To tam někdo vozí snad.
1: Možná byli nějaký příbuzní ještě, nebo jo. Pozůstatky. Ale vypadali jako živý. Takže asi se to... Detail. Prostě ten Zelenský, já vám řeknu, pane holče, mě to urazilo.
0: To mě ne zas, ale...
1: Můj jemnocit to urazilo, tak.
0: Já říkám, já jsem kvitoval, že nám nevynadal. Takže vlastně jsem...
1: Vy nemáte velké požadavky, no.
0: Nemám. Já jsem minimalista. Co byste čekal?
1: Proč nesednul do vrtulníku a nepřetěl?
0: Hele, mě se neptejte, já to nevím.
1: Tak vy jste...
0: Víte, kdo by to mohl... Jana Černochová by to mohla vědět.
1: To, a ta je dobrá.
0: Do nějakého, možná našeho, ne, vrtulníku.
1: Já nevím.
0: Starýho, nebo já nevím, co jsme tam poslali všechno.
1: No, ještě mi v této věci ještě musíte odpovědět na jednu věc. My jsme pořád ještě se nevyjádřili k tomu, co ta, jak moc může utrpět ta vláda. Myslíte, že s tím, co se teď děje, že to může setnout Fialový krk?
0: Pojďte, já si myslím, že už teď vidím, jak to bublá a jak lidi, který rozhodně... Spíš bych řekl, že byli na straně téhle vlády, tohohle projektu, nejsou to žádní babišovci, tak jak najednou jsou už i oni, jak by řekla Miroslava Němcová, zděšení. A jsou rozladění a říkají, tohle jsme nechtěli, tohle jsme nečekali, teď budou prázdniny, během toho vlastně ta krize socioekonomická se bude prohlubovat, pak jsou volby, které jako koaličnímu přátelství nikdy nepřidají. A na podzim to bude naplno, takže na podzim si myslím, že může mít vláda vážný problém. Já jsem teď četl i super koment, jako fakt od, že to řeknu od plic, té ekonomky Švihlíkový. Ona je lehce pedlá, ale samozřejmě chytrá, vzdělaná.
1: Co jste řekl, že je?
0: Lehce pedlá.
1: Kriste, já tady nemůžu s váma sedět.
0: Půjdete k soudu. Půjdete k soudu.
1: Jdu za 15 minut mám být u soudu. No. Tak pojďme rychle.
0: Nepoužívejte
1: vůči ženám,
0: pardon, to...
1: pane holče, tyto, že je prdlá, co to je za výraz. Řekněte, že je osobitá.
0: Originální.
1: Originální.
0: Originální, svébytná. A ona napsala fakt koment.
1: Ježíš, ten kde, se utrhnul z řetězu.
0: Kde prostě napsala, tahle vláda dělá, nedělá nic. Jejím výkazem práce jsou patetické fotky a videa z nesmyslných akcí prostě za blinkama a já nevím, kde všude. A
1: kdo to? Za blinkama? Kdo to je?
0: Petr Fiala, máte takový hit na sociálních sítích, jak se byl podívat někde na blinkách nějakým, on se mu říká akvaponie nebo jak? A je tam v takovým tom plášti, jak jsme se o něm bavili, v tom modrým, který za totality nosili prodavači, tak v takovým plášti tam stojí. On si to dal na Twitter a samozřejmě je to hit. No ale zpátky ke Švihlíkový. No a napsala prostě, dala tam i to, co udělala německá vláda, co udělala rakouská vláda a tahle vláda neudělala nic a ještě se chová křišeně, arrogantně. Mě to vystihla perfektně.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
2: Ne, nic, to je takový jenom.
1: Ale to je zbytečné, já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
2: Já taky, no, ale tohle
1: no
2: nejde.
1: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
2: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
1: skutečně... Chápu, já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
2: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
1: Pane Reichle, kolik je vám let?
2: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
1: No, tak to už nezažil. No.
2: Já si totiž 68
1: už,
2: nepamatuju.
1: Oni už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
2: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
1: Prostě,
2: já to nezlehčuju, já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: Ale jak to víte, tak...
2: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: Tak kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
2: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
2: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
1: Takže, a vzduchem, pane doktore?
2: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoli do prostoru západoevropského ani východoevropského.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi máme tady z Brusu nový díl zářijový. Že,
4: tak.
1: Paní Karol?
4: No, ano.
1: No, paní Karol u natáčení rozlila vodu, takže jsme věštili, jak dopadnou volby z rozlité vody a měli jsme hodně osobní témata, bych řekl.
4: To je pravda.
1: A pro jistotu bych to poslouchal tak nějak separátně každý sám.
4: Jakože?
1: No ne, tak když tam mluvíme o těch tojtojkách, tak to jsou okamžiky, které si chce člověk zažít sám.
4: Aha.
1: Neboli rodinný poslech za stranu a za lidi nedoporučujeme, A prosím vás, pokud to máte rádi s obrazem a máte rádi moment překvapení, co se všechno může stát při natáčení, potom doporučuju pro předplatitele na www.xtv.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a přísaha.
1: A přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července.
2: Nebo necelých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý z vás, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec. To je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak. Vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost. Skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně. Že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí, a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to
1: kritérium. Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Nebudu, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5 000. 5 000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5 000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
2: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
1: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají, ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jednou je jistě. Zavedou-li ty daně,

0: plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu.
1: Tak to
0: je to úspěch Roberta Fica.
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne, ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
0: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a tak, dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: i panu Ficovi.
1: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Také se těším.
0: Užívejte dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Ve Saském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha.

0: pájí se představou, jaké to bude v ráji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea a podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: Radio Xaver.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: To je taky originální. Je ostrá, no, tak...
1: Ostrá, ostrá.
0: Ona si to taky hodně založila na tom, že je jako hodně ostrá, ale jasně.
1: No, mám pro vás novinku.
0: Zase?
1: Máme kompletní radu České televize.
0: Ne. A vy už tam nejste?
1: Zatím, dneska dopoledne jsem tam byl ještě.
0: Jo?
1: Ale teď jdu k tomu soudu, možná už odejdu jako zločinec.
0: No, vidíte.
1: Tak to automaticky. Ale neznám nikoho z těch lidí, co dovolili, ale byla to taková ostuda.
0: No tak třeba neznáte...
1: Volilo se veřejně, protože oni už si nevěří ani nic mezi
0: já vidím,
1: sebou.
0: To, bylo to příšerný.
1: Já mám zprávu, že v parlamentu na záchodech nejsou dveře.
0: Aby se tam nedělo něco tajného.
1: Aby jako tam třeba jdete na záchod a sedí tam, řekněme, Marek Benda, takže vy sedete a na míse a máte kontrolu, že nic tam nekuje.
0: Jasně, jasně. A to, je, jako, to je transparentnost, ne?
1: Ale hlavně to se, je to transparentní, no. Jako transparentně jdete na stolici, ale hlavně se taková nenucená konverzace rozpoutá.
0: To víte, že jo? Úplně přirozená, že jo?
1: Když se jdete vyčůrat, vidíte, jak on tam sedí, řekne to Marku, jak to jde? Třeba.
0: Já bych se tam někdy jako šel vyčůrat, abych si to vyzkoušel. Mně to chybí,
1: je
0: tohleto.
1: Je to veřejný, a... transparentní a je, nic se tam tím pádem neděje nekalýho.
0: Škoda, že a nevysílá se to na Facebooku, jak navrhují často Piráti, aby se všechno přenášlo na Facebooku?
1: To zatím ne.
0: Ne, ještě ne. Ale říkám si, když vás poslouchám, vozíte už spacák v autě, když jedete na radu? Kdyby náhodou, že byste tam zůstal. Tak. Zvlášť po té dovolbě rady?
1: Na spacáky nedojde.
0: Ne?
1: Ne. Ne. Ne. Ne. Jsem o tom přesvědčený. Protože ono jim jde všechno na ruku, všechny okolnosti a ti, co tam mají svoje pořady, svoje, myslím, v pravém světle, slova smyslu.
0: Jo. No ale to já jsem myslel, to já jsem vkládal naděje se spacákem do vás. Ne do toho druhého tábora.
1: Jo, že bych já tam spacal.
0: Ano.
1: A víte, že
0: byste, že byste tam jako vyspával demokracii.
1: No tak to, spacáku. Já, to máte dobrý nápad, to já udělám.
0: Jo?
1: To já udělám. To je dobrý. Ocenil jsem včera na vašem streamu a smrtelně jsem se pobavil. Podvazky.
0: Podvazky jsou dobrý, ne? Já z toho mám radost. Víte, satira, parodie, prostě bez nich politika není politikou. Všichni parodují Zemana, Babiše a tak. A já jsem rád, že teď se paroduje
1: to,
0: i Fiala.
1: To bylo tak vtipný. Já bych tak strašně chtěl, aby někdo parodoval.
0: To si myslím, že se děje dávno, to nebuďte zas...
1: Dlouho.
0: Já se vsadím, hele, že někde to máte.
1: No, ne.
0: Zadejte si Xaver parodie, hele, možná budete překvapený.
1: Fakt? Jo. Vy něco jste zorganizoval?
0: Nechci naznačovat.
1: No, pojďme ještě do těch jižních Čech.
0: Hele, to je... To svět se zbláznil, ne? Opravdu.
1: Ta žaloba, jak tam je?
0: To je no na to Hostinskýho, ne? To nepochopíte. Hostinskej si dá inzerát, hledám číšníka.
1: Účtující servírku.
0: Nebo účtující servírku, pardon.
1: Účtující servírku.
0: A schytá za to žalobu, ne? Nebo a pokutu? A pokutu za genderovou... Jak, genderový trestný čin v podstatě, ne? Přestupek.
1: No, on jako tím vlastně postavil muže účtující.
0: Mimo úplně.
1: Účtující muži jsou...
0: Vyloučil z trhu práce.
1: Já toto nikdy nepochopím, pane Holče, ale začínám si myslet, víte, jak se to všechno vrací, ty věci v různých intervalech, které nahoru, toto se zase vrátí do normálních kolejí. To je jenom výstřelek.
0: To jste řekl úplně berichovsky.
1: Já tady nejsem nikomu prosrán.
0: Ne, to nemyslím to.
1: Vy místo, abyste měl pochopení, že mě za 10 minut čeká nejtěžší chvíle života.
0: Mám. Ale bylo... Byl tam ten Verich v tom.
1: Onze?
0: Byl
1: myslíte, že tam u toho soudu budou mít takovou tu ohrádku?
0: Já bych řekl ruskou klec, ne? Jako bývá u ruských soudů, ne?
1: Až tak?
0: No tam bývají klece, že jo? A ten obžalovaný sedí v kleci. Chodorkovský třeba seděl v kleci a va všichni.
1: No jo, další. Ale tak to jsou jako zločinci.
0: No počkejte, vy nejste taky žádná čudla, to si nemyslete.
1: Čudla. Jak jste to říkal u té Švílíkové, že je co?
0: Prskla, já si myslím, že řekl takový.
1: Oprskla,
0: ne, nikdy bych nic takového neřekl.
1: No ne, tak já jsem, to jsou takový ty čudla, no. To říkal rád, čudla.
0: No jasně.
1: No, no je to pravda, já vás poinformuju k večeru SMS-kou, jak to dopadlo.
0: Já budu napjatý.
1: Kdybych šel rovnou do výkonu trestu od toho soudu, tak bych vás poprosil, jestli byste mě třeba jednou za 2 měsíce nenapsal korespondiák. Dělali jsme Vilozonku třeba s paní Stonekovou, vzpomínali jsme na vás.
0: Ale to nevím, možná na korespondiák vám jako prdím, ale třeba převezmu rádio Xaver. Jo, když půjdete do výkonu,
1: ale tam je...
0: Přátelsky samozřejmě.
1: Počkejte, tam je potřeba umět moderovatele.
0: No to je...
1: Aha, jo. No, napíšu vám. A kdybych šel rovnou do výkonu, tak právní zástupci zavolají.
0: Koho máte, Polčáka?
1: Právní zástupce, ne, já to nemůžu říct.
0: Tam se máte Standu, tak...
1: Pane doktora Černýho je výborný.
0: Dobře. No. Tak Standa je...

0: Občas dostaneme nějakou podporu na cigára, na minerálku tady, nebo na prášky na uklidnění, ne?
1: To pro vás.
0: Pro podnešku to bude asi. A mistr to řekne, jo, stejně jako Jiřina Švorcová, on to umí tak hezky zarecitovat. Tak.
1: Helejte, Tomáš Pokorný, náš věrný divák, samozřejmě děkujeme.
0: Tomíku, děkujeme.
1: Na hormonální léčbu ve Velizonce, tak to je pro vás, to je jasný.
0: No to je pro vás.
1: To je pro vás, hlavně pro Petru a Lubomíru. Vidíte, vidíte. Jen bych rád viděl ten Lukášův vyděšený výraz, když jste ho jmenovali také. Podívejte se na to.
0: Na hormonální léčbu ve Vilzonce.
1: Já nelžu nikdy, to byste mohl vědět. A Tomáš Sová, děkujeme i Tomáši Sovovi, taky náš věrný divák. Vilzonova 902 10 na Hrošíka pro Olinu a letenku pro Hayata na Hokkaido.
0: Já jsem pro.
1: A pak tady máme super díky.
0: Super díky.
1: To super díky. Petr Komínek. Jan Kubový, Miloš Roušal, Ivana R.U. To tady nechybí nikdy. A Nonix.
0: Pane Holče, držte mi palce.
1: Držím.
0: Jdu na to, budu vás informovat a příště to nadpracujeme.
1: Jak bylo na prémie.
0: No, uděláme to příště třeba trošku delší. Takže já odcházím vdál nechat se odsoudit.
1: Kolik myslíte, že vyfásnete?
0: Tak já myslím, že takovou dvojku a hodně po půlce pustí. Heaven, I'm in heaven.

Radio Xaver najdete na play.cz. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás teď nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se inspirovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi
2: s SPD? Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dana nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud je o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud je o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by...
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhle tom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová. Radio Xaver.

0: Naším hostem je Pavel Holeka. Vítám vás v XTV, pane doktore. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sportovní traumatolog a šéfelékař hokejového klubu HC Dynamo Pardubice. Pane doktore, sedím správně?
1: Myslím, že
0: tak, abych nezatěžovala klouby? Nebo můžu ještě sedět nějak líp?
1: Určitě správně.
0: Sportem uzdraví nebo sportem k trvalé invaliditě? K čemu se kloníte?
1: Spíš určitě ke zdraví, to rozhodně ano. Protože jakákoliv forma pohybu je určitě dobrá.
0: A může se i přehánět?
1: V rámci toho vrcholového sportu to tak často být může a ano, může se i přehánět.
0: Který sport nám nejvíce škodí?
1: To je otázka spíš míry té intenzity toho sportu. Samozřejmě ty sporty, co se pohybového aparátu týká, ty, které nadměrně zatěžují ty klouby, nebo je přetěžují jak silou, řekněme, nebo vytrvalostně, tak ty můžou ten pohybový aparát zatěžovat.
0: Pokud se třeba teď rodiče rozhodují, na jaký sport své dítko dají, tak na který sport byste vy své dítě určitě nedával?
1: Otázka, tak ten sport to dítě musí především bavit, samozřejmě. Pak pokud v rámci toho vývoje, toho pohybového aparátu těch dětí, vždycky ten jedinec tak jakoby má k něčemu spíš dispozice, k některým sportům spíš menší a to je pak na vysledování buď třeba i pedagogů, který můžou jakoby směrovat, anebo pak těch sportovních klubů, který může pak jako nějakým způsobem vést to dítě.
0: Je hokej sport, který byste doporučil?
1: Určitě.
0: Vy jste hokejovým lékařem, staráte se o hráče Pardubic. Teď probíhá mistrovství světa v hokeji. Sledujete ho?
1: Ano, sleduju.
0: A chtěl byste někdy usednout na lavičku jako lékař hokejového nároďáku? Je to vaše meta, váš cíl?
1: Tak meta to asi není, ale kdo by nechtěl samozřejmě. Pokud jste aktivní fanoušek, tak to je jeden jakoby z těch, může to být jeden z těch cílů.
0: Čili pokud by nabídka přišla, tak byste neváhal?
1: Mm-hmm.
0: Jak je možné, že Jaromír Jágr ve svých 51 letech stále hraje hokej a ten pohybový aparát mu to umožňuje?
1: Tak to je spíš asi otázka na něj. Nicméně tak předpokládám, že se o to tělo stará, což jako dokumentuje, že v řadě těch rozhovorů, které dává, tak to bude asi konstelace více do věcí do vlastně jeho pohybových vzorců od výživy, prostě od různé regenerace a tak dále.
0: Dominik Hašek skončil kariéru v 47. Je rozdíl v tom, jak jsou zatížené klouby, když je brankář anebo když je hráč v poli? Je tam nějaký rozdíl?
1: Rozhodně ano. Tam u těch brankářů tam je samozřejmě vyšší požadavek na mobilitu těch kloubů. Ty hráči v poli, ty tak spíš asi lnou k těm úrazům, řekněme, poranění toho ramenního kloubu, často kolenního kloubu.
0: Vy jste i ten, s kým trenér konzultuje nebo posuzuje, zda nějakého hráče angažovat, či nikoliv. Vy umíte říct, prohlédnete si hráče, v jaké je kondici, v jakém je stavu a umíte říct, jestli mu bude fungovat zdraví, klouby a jestli bude moct podávat výkony, které se od něho budou očekávat.
1: 100% ta konzultace vždycky probíhá. Ať už třeba ve fázi toho, kdy ten hráč třeba do toho klubu má přijít, tak většinou to tak bývá, že ten trenér chce nějakou vstupní prohlídku, anebo pak naopak samozřejmě, pokud dojde ke zranění, tak vy už po nějaké té diagnostice tomu trenérovi dáte zhruba nějaký výhled, přehled, kdyby asi mohl být k dispozici a respektive vlastně určíte takovou tu cestu, kterou pak ten hráč po tom zranění jde, což znamená, pokud je potřeba ho odoperovat, nebo pokud je to v rámci nějakého konzervativního léčení toho zranění.
0: Pokud se něco takového hráči stane, že je nutné ho třeba odoperovat, nebo má nějaká zdravotní omezení, co to udělá s jeho psychikou?
1: To je taky spíš asi otázka na ty hráče, ale většinou, co jsem se aspoň tak setkal, tak jsou nastavení tak, že se chtějí co možná nejdříve vrátit zpátky do té aktivní činnosti.
0: A je tam potřeba nějaký zásah, třeba i z vaší strany, byť samozřejmě nejste psycholog, nejste psychiatr, ale nějaká podpora, nebo jsou tak naladěni, že prostě jsou odolní a...
1: Vždycky to musí být jako debata rovná, samozřejmě. tomu hráči jako dáte nějaký výhled, dáte, a většinou mám tu zkušenost, že pokud se s nimi bavíte v té jakoby rovině toho výhledu, té rekonvalescence, oni mají přesně, nebo aspoň tak zhruba vytýčeno, jakým způsobem se to bude odvíjet po tom zranění, tak si nemyslím, že u většiny případů by ten psycholog nějak jakoby nastupoval hnedka za mnou.
0: Jste to i vy, kdo řekne, že hráč už, řekněme, nemá budoucnost sportovní, že už by třeba měl jít do sportovního důchodu, do hokejového důchodu v tomto případě?
1: To bych si v životě nedovolil, jo, to jako není na posuzování asi ani lékaře, protože každý organismus je individuální, samozřejmě každý se s tou zátěží jakoby rovná trošku jinak. Pokud bych byl tázán, tak mohu se vyjádřit k tomu, co mi přísluší, což je třeba pohybový aparát nebo jako prognóza v rámci různých diagnóz toho pohybového aparátu, ale to bych si určitě nedovolil.
0: A už jste byl nucen, řekněme, říct nějaký takový ortel, že pohybový aparát krátka u daného hráče už nebude na to, aby hrál třeba ligu, extra ligu?
1: Takhle ne, takhle bych to samozřejmě nikdy neřekl, ale spíš jsem třeba poukázal na to, že by mohlo být, nebo v rámci určitého typu poranění by mohlo docházet třeba ke, řekněme, opakováním tohoto typu poranění v důsledku, řekněme, stereotypů fungování toho těla.
0: Fotbalisté zpravidla nejpozději, řekněme, do 38 let končí svoji aktivní kariéru a mnozí z nich přesedlají na hokej, samozřejmě rekreační, nikoli v profi hokej, s tím, že méně bolí. Je hokej milosrdnější ke kloubům?
1: Co se týká toho pohybu jako takového, tak hokej je milosrdnější ke kloubům, protože to je klouzavý pohyb, na rozdíl od toho fotbalu, kde jsou rychlé změny směru, rychlé starty do skoky, tam ty kolena trpí víc.
0: Vy kromě hokejistů se staráte také o zápasníky MMA, jste takový lékař rozhodčí, vy jste ten, kdo řekne, že zápasník už má dost a je potřeba ukončit zápas. Já než se k tomu dostanu, tak by mě zajímalo, a ano, je to možná spíš otázka na psychologa, psychiatra, ale jak to vidíte vy, proč je baví dívat se na dva muže či ženy, kteří do sebe mlátí, až někdy krev teče?
1: Tak to je asi věc, která je historicky zakódovaná v tom genotypu toho člověka, protože tak ten vývoj sebou nesl jako zápas, čili asi bych to viděl v této rovině.
0: Vám to nedělá potíže? Vy se rád třeba, i když nejste tam jako lékař, tak se zajdete podívat na MMA?
1: No, vzhledem k tomu, že na těch sportovních akcích se diskutují celkem frekventně, tak pak už jako nezbývá čas. Nicméně já dělám thajský box, tak já v tom kontaktu s tím sportem jsem.
0: Máte k tomu blízko. Tak a teď se dostáváme k tomu, když jste tedy lékařem, daný zápasník, čili rozhodčí si vás přivolá a chce po vás, abyste posoudil, zda daný zápasník může pokračovat v zápase, nebo zda je potřeba zápas ukončit. Jsou někdy případy, kdy rozhodčí vás nevolá a vy byste třeba už zakročil a zápas ukončil?
1: Málo kdy to tak je, jelikož já jsem tam v pozici nebo garantující ten odborný dohled. Já nejsem v pozici toho rozhodčího, tudíž já ty jednotlivé sekvence nebo okamžiky mohu hodnotit trochu jinak z pozice lékaře. Mohu si o tom leckdy, nebo někdy, spíš někdy to je lepší slovo, myslet třeba to, co jste říkala, ale to mi nepřísluší hodnotit a respektive do toho zasahovat tím způsobem.
0: Není ale přeci jen pohled lékaře důležitější, než pohled rozhodčího, jde o zdraví.
1: To ano, proto tam ten rozhodčí je většinou vždycky, to tak bývá, co jsem se setkal, natolik vyškolen, že k této situaci naštěstí téměř nedochází.
0: Měl jste někdy dilema, když jste zápasníka viděl, zda ukončit zápas či nikoliv?
1: Ta pravidla jsou poměrně jasná, jasně daná, kdy vy toho zápasníka můžete nechat pokračovat a kdy už by ten zápasník dál v tom zápase pokračovat neměl. Čili dilema jako takové asi úplně nebylo. Samozřejmě ten zápasník, respektive ten jeho tým vždycky tlačí spíš na to, aby mohl pokračovat, ale pokud je tam jasné nebezpečí, že by mohlo dojít k nějakému většímu poranění toho organismu, tak není o čem diskutovat.
0: Tým tlačí na to, aby zápasník mohl pokračovat, tlačí i na vás?
1: To si ten ringový lékař většinou vůbec nepřipouští, nebo neměl by připouštět, samozřejmě.
0: Když běžíte za tím zápasníkem, co máte k dispozici? Jenom oči?
1: Oči, rukavice, ale v zázemí máte kompletně vybavený zdravotnický tým, který, když je potřeba, tak de facto v podstatě na signál přiběhne k tomu ringu a tam je zajištění tak těch úrazů, vlastně, které tam vznikají, což znamená zajištění krční páteře, zajištění dýchacích cest, tak aby ten zápasník, pokud je to potřeba, tak byl v adekvátní rychlosti dopraven na místa spektru zdravotnického zařízení.
0: Ale to, jestli zápas ukončíte či nikoliv, tak se rozhodujete jenom pouhým okem, jste říkala, máte rukavice, takže co vám dává takovou jasnou známku, jasný signál, že zápasník má dost?
1: Tak pokud je tam, na to, jak říká, nebo jak jsem zmínil, tam jsou taková daná pravidla, pokud je tam nějaké větší krvácení, pokud je tam zlomenina v oblasti obliče, samozřejmě pokud ten zápasník je v bezvědomí, to je logické, pokud je tam nějaké jakoby větší riziko poranění, třeba nitrolební poranění, tak ten zápas je jasně ukončen.
0: Co vnitřní krvácení, které třeba není možné hned rozpoznat?
1: Pokud se bavíme o dutinových poraněních, hrudník a břicho, tak ty naštěstí v těchto mechanismech nejsou až tak častá, tak frekventní, ale to má nějakou progresi, nějaký vývoj. Jo? Čili pokud by tam bylo masivní krvácení, tak to na tom zápasníkovi samozřejmě poznáte, ale naštěstí, jak říkám, to není tak frekventní.
0: Co říkáte na to velké hubnutí, které musí podstoupit zápasníci MMA před tím, vlastně než jdou, respektive oni zhubnou, jdou se zvážit a potom vlastně zase nabírají tu váhu. Co je největším rizikem při tom hubnutí drastickém?
1: Samozřejmě tam jako hrozí veliké riziko kardiovaskulárního systému, ledvin, metabolitů, které se vlastně vylučují a obecně jakoby selhání organismu toho zápasníka. To jsou velká rizika.
0: O kolik třeba kel zhubnou během noci?
1: Těžko, tam není to hubnutí až tak, to může být kolem, myslím, 5-6 kilo, což ale v důsledku vlastně celé té přípravy, kdy on je navyklý na nějakou váhu, pak musí zhubnout, což často bývá v horizontu, myslím, tak týdne třeba i 15 kilo, jo, což je poměrně vysoká, řekněme, hodnota těch kilogramů a pak to zase zpátky naberou.
0: A je to hubnutí nebo spíš ztrácení vody? Zbavování vody.
1: Přesně tak, redukce vody.
0: Je to redukce vody.
1: A to je to riziko toho kardiovaskulárního systému.
0: Když probíhá to drastické schazování, měl by být někdo s tím zápasníkem, hlídat ho, měl by mít nějaký dohled?
1: Tak předpokládám, že to tak je, to by ani nemělo být jinak určitě.
0: Co je takové nejúčinnější při tom zbavování se vody?
1: Myslím, co tak jako zaslechnete samozřejmě, jak se tak bavíte, tak jistě kombinace redukce nějaké stravy, redukce sacharidů, pak zápasník většinou používá nějaké horké koupele, prostě sauny a takové ty obecně dostupné metody v rámci té regulace.
0: Zápasníci často dostávají údery do hlavy. Mění se, řeknu to jednoduše, hloupnou?
1: Tak opakované údery do hlavy mají negativní vliv na centrální nervovou soustavu, což znamená, že ty jednotlivé neurony podléhají degeneraci a centrální nervová soustava neregeneruje, což je zásadní, takže jistě jim to na dlouhodobém horizontu na intelektu pravděpodobně přidávat nebude.
0: Přidávat nebude, vy jste to řekli velice diplomaticky, takže mohou, hrozí riziko, že zhloupnou.
1: Je tam statisticky samozřejmě vyšší rozvoj degenerativních onemocnění mozku.
0: Také jsem zaznamenala sport, nový sport, a to sport dám do uvozovek, fackovaná, která se údajně chystá i v Česku. Co říkáte na tento styl, jak bych spíš řekla, zábavy, protože o sportu se asi nemůžeme bavit.
1: Tak ano, řekla jste to správně. Z mého pohledu tam atribut sportu není, jelikož tam asi jakoby ani neexistuje nějaká systematická příprava. Z mého pohledu je to velice riziková forma zábavy, jelikož tam víceméně proti tomu úderu není možná aktivní obrana, což je základ všech těch bojových sportů, aktivní obrana.
0: Pokud byste byl osloven, abyste při něčem takovém asistoval, byl tam jako třeba v případě zápasů MMA, tak byste to přijal, takovou nabídku?
1: Velmi pravděpodobně bych se neúčastnil.
0: Neúčastnil byste se toho. Pojďme dál. Na vašich webových stránkách mudrpavelholeka.cz je uvedeno, že ročně provádíte zhruba 1000 artroskopických výkonů. Vzpomenete si na svoji nejsložitější operaci, která vám dala nejvíce zabrat?
1: Každá operace je specifická. Vždycky ta složitější je, pokud zavádíte nějakou novou metodu, nějakou novou techniku a třeba v regionu s tím nejsou až tak zkušenosti, tak to je vždycky takový lehký oříšek. A jinak asi v rámci těch artroskopických výkonů, takové ty složitější výkony jsou artroskopické výkony na kyčli. To bývá jako jakoby složitější výkon.
0: Složitější jak probíhá?
1: Probíhá v celkové anestezii, kdy ten pacient je v podstatě dokonale připraven pod rentgenovou kontrolou. Do toho kyčelního kloubu zavedeme ty artroskopické nástroje, které jsou delší než u těch ostatních kloubů, protože ten kyčelní kloub je hlouběji uložen v tom těle a v rámci jakoby rentgenové kontroly my pak artroskopicky, to znamená nějakou tou malou kamerkou z malých drobných vstupů, prohlédneme celý ten kloub a ošetříme veškeré struktury, které jsou dosažitelné.
0: Jsou vaše operace především o přesnosti, nebo co hraje největší roli?
1: Přesnost určitě.
0: A ještě něco?
1: Tak výhodou těch artroskopických výkonů je mini-invazivita, což znamená, že my do toho těla vstupujeme pouze drobnými rankami, zhruba centimetrovými, což má významný vliv pozitivní pak v rámci regenerace těch tkání a urychlení hojení. Hmm.
0: Když mluvíte o regeneraci, existuje řada doplňků stravy, kde reklamy hlásají, že nám vyživí klouby, že nás přestanou bolet klouby a tak dále. Já už vím z minulého rozhovoru, který jste měla v XTV asi před rokem, že nejste úplně zastánce těchto výživových doplňků, protože vede dlouhá cesta z žaludku ke kloubům. Ale přeci jen, když chceme něco dělat dobrého pro své klouby, aby nám pohybový aparát dlouho sloužil, tak co můžeme udělat? Teď hned třeba.
1: Většinou je to kombinace vícero věcí, samozřejmě zdravý pohyb, kloubní preparáty jako takové, jak jste zmínila, tak tam ten účinek je takový, řekněme, s otazníkem. Zdravý pohyb, rozumná zátěž na ty klouby a v kombinaci by to mělo fungovat dobře.
0: Zdravý pohyb mě napadá, zdravým pohybem je bez pochyby chůze. Mm-hmm. Nicméně u golfu se také hodně chodí, ale zároveň tam probíhají tak ty odpaly, takzvané, kdy tělo rotuje. Je to v pořádku? Je to zdravý pohyb? Nebo se o golfu nedá říci, že je to úplně zdravý
1: tak
0: způsob?
1: Golf je jistě zdravý pohyb s řadou výhod, protože se pohybujete ve zdravém prostředí, většinou na příjemně upraveném trávníku, takže ty klouby, řekněme, tu zátěž mají dobře rozloženou a v okamžiku, kdy po tom golfu budete nějakým způsobem kompenzovat ty rotace cvičením, tak si myslím, že to je zdravý pohyb.
0: Takže rotace nejsou v pořádku?
1: Rotace švihové asi nějak neškodí zásadně, ale musíte je kompenzovat, jako všechno.
0: Ještě se jenom vrátím k fotbalu a k fotbalistům. Mm-hmm. Vždycky jsem se na to chtěla zeptat nebo to zjistit a nějak jsem se k tomu nedostala, teď mám tady vás. Fotbalisté často mívají nohy do O, ale ne všichni. Někteří je mají, někteří je nemají. Čím je to způsobeno, co to ovlivní?
1: Tak když samozřejmě odmyslíme tu genetiku jako takovou, protože fotbal, vlastně v dnešní době už ten fotbal je sport nejen mužů, či ty ženy mají zase spíš nohy anatomicky do X v důsledku šířky pánve, porodu a tak dál, tak většinou to bývá opravdu tou zátěží, tou stereotypní zátěží, kdy v průběhu toho aktivního sportování, v průběhu toho fotbalu dochází jakoby k vychylení té osy v důsledku jak zranění, tak degenerativních onemocnění toho kloubu.
0: Dá se s tím něco dělat? Dá se tomu nějak předejít, aby fotbalisté neměli nohy do O? Nebo fotbalistky?
1: tak pokud tam je tato, řekněme, toto sebe zakřivení toho pohybového aparátu, respektive té dolní končetiny, tak v dnešní době je zavedená metoda tzv. Korekční osteotomie, což je operační výkon, kdy my pomocí speciálního klínku, kdy vlastně jakoby rozřízneme tu kost holení pod kolenem a narovnáme tu osu a dáme tam speciálně nějaký klínek, takovou dlahu, tak můžeme ten problém s tím, s tou vlastně postavením té nohy do O a s artrózou na vnitřní straně toho koleního kloubu korigovat.
0: Kdy se musí provést taková operace?
1: Správná otázka, na to jsou, řekněme, poměrně úzké indikace, ale pokud je dodržíme, kdy my tu indikaci máme pomocí jako speciálního přehledného rentgenového snímku toho pacienta, vlastně od kyčelního kloubu až po kotník, kdy si změříme ty osy, a pokud se ta operace provede zavčas, tak ten pacient je dlouhodobě spokojen a kolikrát ani na náhradu toho koleního kloubu nemusí dospět.
0: Děkuji, že jste přišel, pane doktore.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Pavel Holeka.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám All My Music Radio Xaver.
3: Každý

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv. Měl jsem přesmyky závislosti. Z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby... Mm-hmm.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak se říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení. Že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako, chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, mm-hmm. ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, mm-hmm. jestli to tak lze říct, jo. Tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Mm-hmm. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, mm-hmm. tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí a stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy.
2: Jo.
1: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Nevím cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu.
1: Mm-hmm.
2: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím?
2: To je
1: inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno. To tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková mora.
2: Jo, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mě sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako

0: psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
0: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
0: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Mm-hmm. Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
0: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích. A taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já jsem ty stránky, je to tak.
0: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
0: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
0: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
0: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: U nás XTV pan Noveský Ivan, to je odborník na energie, zakladatel ERU mimochodem. Energie se stanou luxusním zbožím. Vláda nás ožebračuje vědomě. Ruský plyn nemůžeme nahradit. Firmy propouští a dlouho nevydrží. Tak co si z toho vybereme?
1: Mně tam přijde hlavně strašně jako smutná ta úroveň té debaty v EU a v České republice. Že já myslím, že taková věc jako je válka. Jedna věc je, že někdo řekne slava Ukrajině, všechno je to růžový, vyhraje, to je normální ve válce. Nikdo neříkal, že byla druhá světová válka, tak neodjížděli americký vojáci proti Němcům a někdo říkal, třetina z vás se třeba nevrátí. Uvidíte ty Němci, to je hrozný. Jo? Čili to je jedna rovina. A druhá rovina je, že v tom týlu, když jako plánujeme, tak bychom si měli říkat pravdu. Že? Ta Evropský parlament by vlastně to mělo být docela seriózní. A on jako odhlasoval, že ten plyn a ta ropa z toho Ruska jako nepůjde. Ona jde. To je vlastně divný. Že? Do toho se tady vyděsily firmy, protože ta energie není až tak klíčová pro ty domácnosti. Ty si spousta domácností bude spalovat ostravskou briketu, něco takového se bude dít, ale ty továrny si prostě nedokážou pomoct, nedokážou to nahradit. A měl by jim někdo jasně říct, co bude. Jo, to znamená, samozřejmě nikdo nemůže říct, když Putin řekne, od zítřka není plyn, tak to nikdo nemůže ovlivnit, to je jasná věc. Ale když ta Česká republika by měla říct docela jasně, jak to jako bude dál a ty docela mně přijdou ty věci, jestli je pravda, což jsem slyšel od všech lidí, já tomu nerozumím, ale tady se mluvilo o německém plynu a norském plynu, ale zdá se, že 99% plynu jde z Ruska, byť přes Německo, a ten 1% máme na Moravě, takže já myslím, že asi musíme nějakým způsobem rozumně k tomu přistupovat.
0: Tak z vašeho oboru, téměř teda z vašeho oboru, nevím, zda jste četl ten článek, zajímavý teda, je to těžký, hluboký příběh člověka nešťastného. Muž s penisem na předloktí, pěstoval si ho 6 let pro transplantaci. Toto už je možný?
1: To přímo jako z mého oboru, protože to jako dělali mý učitelé, jsem u toho držel háky, u těch operací, čili samozřejmě se to dělá, se třeba nahrazoval red, se nahrazoval třeba z různých částí těla a tak dále. A z předloktí, to je známý štěp, je to relativně běžná operace. Čili ten článek, který zněl jako strašně, jako že to je úžasná, mimořádná operace, ale v zásadě je to docela standardní. Tam jenom bylo to, jak jsem četl ten článek, že tam byla nějaká reoperace, něco nebylo spokojený a takové věci. Ale i ty štěpy, včetně toho, že ne vždycky ty štěpy se povedou, že můžou takzvaně znekrotizovat, odumřít, to všechno je standardní věc a já jsem se tomu věnoval. Ale tohle je relativně jakoby starší ještě nějak typ té operace. Dneska se dělají i takový jako víc ještě pokročilý.
0: Pane docente, až 6 let je možný, že ten penis na předloktí jako žije?
1: No tam asi bylo nějak, já vůbec o tom nic nevím a nejsem specialista na tyhle operace, ale souvisí to samozřejmě s tím, jak se to asi hojilo, nehojilo, takže pokud to trvá dlouho, tak to spíš bývá o tom, že se tam něco nedaří a čeká se, jestli se něco ještě, ale to bych jako spekuloval. To
0: předpokládám, že když je na tom předloktí, že funkcionalita nějaká, že by s tím žil nějaký partnerský život, o tom se nebavíme.
1: No, tak to je jako hrozně zajímavé, co oni dneska dokážou, to už jak když jsem dělal tabu, tak už je 30 let skoro, tak tehdy kolegové z fakultní nemocnice Brno vyprávěli, jak tyhle loky dokážou v uvozovkách oživit z vašeho pohledu, jo? Čili že dají se tam dát nějaký implantáty, které dokážou i do určité míry tu funkci jakoby obnovit sexuální si, ale to já tenhle případ nechci mluvit a na to si musíte pozvat odborníky. Česká republika je v tom relativně velmoc v těchto operacích, takže
0: počkej,
1: máme docela dost těch kolegů.
0: To každého zajímá, ale tato věc.
1: Ne, to určitě, to je to něco víc, jenom abych to věděl, nejsem na to odborník.
0: Člověk má na předloktí penis, přijdete někam do restaurace, tam je krásná sedírka a on se mu stopoří.
1: Já jsem lékař, já si z toho dokážu dělat legraci. Pro mě jsou ty lidi jako chudáci. Ne, jemu se stala hrozná věc.
0: Máte pocit, že si z toho dělám legraci?
1: Ne, a snaží se léčit a funkcionalita je pak taková, že třeba u některých těch štěpů, oni jsou různý ty štěpy, jak třeba je taková pumpička, kterou má tam a tou pumpičkou si vlastně jakoby způsobí tu erekci. To jsou jiný výkony, které to funguje na jiném principu, čili dneska ta medicína dokáže velké věci. Hrozně jsme se vyškolili na operacích jakoby transsexualita, kdy tam to je vlastně typická věc, kdy se mění ty pohlaví, ale tam se často jako přizpůsobí ty tkáně, které už sexuální byly.
0: Ještě jedna věc na závěr. tady v tomto studiu někdo nedávno říkal, už nevím kdo, že úroveň něco v tom smyslu národa se pozná mimo jiné podle toho, jaký ti lidi mají zuby. Kdybychom to tímto náhledem brali na Českou republiku, jaký máme zuby my Češi?
1: Jako říkám všude, jako, že my jsme prostě země mezi...
0: Moje do toho nepočítejte.
1: My jsme země mezi Německem a Ukrajinou, to prostě ve spoustě věcí, takže jsme trošku Ukrajinci, trošku Němci, to někde prostě mezi. Úplně přesně vám to neumím říct, že my jsme jediná země v EU, která našla peníze na průzkum, kolik je zubního kazu v populaci, takže my to úplně přesně nevíme. Víme, kolik kazu mají Němci, Rakušáci, Poláci, Slováci a ty země kolem. Ten počet kazů se snižuje a co se týče obliba nějakých estetických výkonů ve stomatologii, tak to dramaticky roste, čili ty lidi dneska ty zuby mají krásně, že když se dneska podíváte na teď, chtěl jsem říct ten film, ale to bych toho herce schodil, když se podíváte na některé známé české komedie a tam se smějou ty herci, tak třeba by vám to dneska přišlo jako divný, že někdo má takový zuby v běžném životě na to, aby byl jako velká hvězda filmová.
0: No předpokládám, že Němci s tou německou povahou, že musí být všechno na svém místě a pintlich, takže Němci obecně budou mít zuby jako jak ze škatulky, ne?
1: Tak Švýcaři už skoro jsou na tom, že děti mají kas skoro na nule. Jo, to znamená, že ten zubní kas už skoro není. Jo, ty Němci ten zubní kas mají tak, že ty děti mají v průměru kolem jednoho jakoby zkaženýho zubu v puse. Ono je to takový měřítko, buď je to kas, nebo je to plomba, nebo je ten zub ztracený. Takže jsou to nějaký hrozně zlomkový čísla, co byly jako nedávno. My nevíme, jak je to v Čechách. Já si myslím, doufám, že se to zlepšuje. Ale na některých výkonech, jako je třeba léčení dočasných zubů, kde ta pojišťovna to kryje, tak tam těch počet těch výkonů jako neubejvá. Takže když mi někdo říká, ale možná v těch Čechách je to horší, než si myslíte, tak možná to tak je. A já se snažím dotlačit ministerstvo, aby jsme to spočítali. Takže jsme věděli, kolik je tady kazů. Ale v tom Německu ten kaz jako mizí a dneska ty zubní lékaři hodně se právě vlastně živí něco, čemu bychom dřív říkali kosmetika.
0: Tak ještě poslední věc. No. Vladimír Remek, český kosmonaut jediný, není to úplně příliš známá historka, ale vyprávěl mi on. Předtím, než letěl na tu oběžnou dráhu, tak se vědělo, že ten jeden z kosmonautů, co tam je, má zánět a zubu. A oni ho, Remka, během asi 3 dnů naučili ten zub spravit, případně vytrhnout. Je to možné?
1: Je to možné, určitě. Určitě, protože ten princip, jestli, já nevím, jestli ta historka je pravdivá, jo, ale řekněme, že je pravdivá, jo, takže určitě, když vezmete z té stomatologie hrozně jako uzoučkou věc, to znamená, jak třeba vytáhnout ten zub a pokud možno ho nezlomit, a ten člověk to bude trénovat, tak úplně stejně ty kosmonauti tam dělají nějakou prostě činnost, kterou prostě trénujou a pak ji udělají, ale to neznamená, že třeba dokonalý elektrikář ve všech věcech prostě ho naučí udělat nějaký 2 věci. Takže ta medicína, my to máme tak, že to často mi lidi říkají, že se to musí studovat 5 let. Že? Já říkám samozřejmě, když si z toho vezmu třeba to mechanické vytvoření té kavity, tomu říkáme, a příprava toho třeba fotokompozitu, tak to jistě není na 5 let. Jo? Ale ten člověk přijde a řekne, že má nějakou chorobu, může se zkombinovat řada věcí, ten člověk může umřít a kvůli tomu studujeme tak dlouho, ale samozřejmě, když někdo řekne kovář, nějaký šikovný, dokáže taky vytáhnout zub, speciálně kdyby se mu řekli ty triky, jak se to dělá, no tak to jistě dokáže, je prostě řemeslně zdatný a je spousta jiných řemeslníků.
0: Ten váš výraz vytáhnout, to je tak milosrdný, ale když někdo řekne resekce, nebo tak... Tak to úplně mě, ale vytáhnout to jde.
1: My se snažíme, už to těm lidem líp říct, dneska je ta stomatologie, takže já jsem vlastně docela hrdý na to, že my dneska máme už hodně chodí mladých lidí tady v Praze, kteří jakoby nechápou ten princip strach ze zubaře. Takže jakoby ty lidi třeba říkají, a ty nemáš strach, a on jako, a co jako, já jsem třeba neměl kas celý život, mě nic jako zlýho nedělali. A když jsem třeba měl jeden zkažený zub, což je dneska u těch mladých lidí takových kultivovaných, tak mi velmi opatrně dali anestézii a pak tam něco bzučelo, já nevím, 3/4 hodiny. Čiže není to to, co jsem já zažil, možná vy jako dítě, že nějaká nešťastná školní zubařka, já zpětně ji obdivuju, za 2 nebo 3 hodiny vyšetřila 30 dětí, udělala 40 výplní, ale samozřejmě tehdy se vůbec ani nedávala anestézie, se to muselo vydržet, ale hlavně, když se dávala anestézie, tak nezasanujete třídu za tři hodiny. Takže vždycky, když mě někdo řekne, nějaký starosta politik mě řekne, jestli by se to nemělo vrátit, tak já říkám ano, a bylo by to jenom na úřadu vlády. To znamená, jako, že tam u vás by se jako rychle, že bychom prosanovali celý úřad vlády za 2 hodiny bez anestézie, bychom trhali všechno. A vždycky říkají, a když třeba nějaký přijde z ciziny, že proč děláte ty zkoušky? My jsme nejvíc vzali, nejvíc jsme aprobovali Ukrajinců, Rusů. Tak já říkám, no bylo by třeba dobrý, kdyby jsme všechny mohli dát na úřad vlády, na ministerstva a tam se na vás třeba jako trénovali a kdyby jsme viděli třeba 100 výplní, jak udělají, tak to je to lepší než nějaká zkouška. Já jsem to, jestli jste pro, tak pojďme to tak udělat a ty profesoři, co se o vás starají, tak se budou starat o třeba lidi na Karvinsku, to oni budou hrozně rádi, že budou moci jít do ústřední vojenské nemocnice. No a zase naopak třeba lidi z vlády a tak dále, na nich by se mohli trénovat lidi, co přijdou, no a ukáže se, že někdo to umí, někdo to neumí a k něčemu dojde.
0: Děkuju a těším se na příště.
1: Já taky, mějte se fajn a žijte co nejlíp. Naschle.
0: Podtrženo, sečteno a dnešním hostem byl docent Roman Šmucler.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Labamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem to taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedly hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou. Tak
2: to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte a tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás stoupilo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko. Rakeťáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přesně už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketingoví odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xavrele, o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá, reklamu a den poté řekne, já chci být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká
1: moje Věra.
2: Máma, a říká táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel se někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Veřejně, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do Horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no a já mu to řekl.
2: No.
1: Já s ním o tom, že by byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče. Nebu,
2: já dobře, zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, no, tak to jo, to jsem přesvědčil.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo
2: pixelů,
1: málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. O,
2: ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan?
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká,
1: taková dobro.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojejí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek?
2: Věšek.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam ta, tramvaj, tramvaj. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se
1: jel. 18. To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel Vovi Vaxavere. Co? Vy byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašu to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku umělecký, Klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání Klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu seru, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
2: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere. S Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje? To
2: určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: Ale všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zrovna, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek,
1: žádnou,
2: čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba, že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se to rozporoval, ne, že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam teď generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava, hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
2: jo, jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
2: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle doživotní židle, ale udělali bychom for.
2: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: Si pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jo, kdy? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Já už a dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?

0: tak to je dobrý, tak ona vám nějaký. A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bys mi zavolal, aby nám něco taky šupla? A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Martin Pecina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Martin Pecina je bývalým ministrem vnitra například, také vedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dnes jste, pane Pecino, manažerem, podnikatelem, ale také kandidátem na pozici viceprezidenta, pokud to říkám dobře.
1: Prezidenta
0: hospodářské komory České republiky. A k tomu se taky dostaneme. Nicméně, když se bývalý ministr vnitra, který o věcech leco zví, protože si na ně mohl sahnout v minulosti, dívá na dnešní fungování, možná řeknu celé státní správy, najmě věcí okolo ministra vnitra, co vám jde hlavou, pane Pecino?
1: No, já, abych to upřesnil, já pracuji asi 30 let od doby, co jsem se vrátil z povinné vojenské služby, tenkrát ještě, a z toho 8 roku jsem strávil ve státních službách a 22 let jsem podnikatel nebo najatý manažer. Na to ministerstvo vnitra jsem naposledy skončil v roce na začátku roku 2014, to je nějakých 9 let, čili je to poměrně dlouhá doba a většinu těch lidí, kteří tam dneska jsou, už neznám. Oni se pochopitelně hodně vyměnili. To, co se děje kolem ministra nebo ministerstva vnitra, není tak úplně viditelné dneska. To, co se děje jako celkově ve vládě, mě samozřejmě jako podnikatele dneska děsí, protože jakoby to, jakým způsobem vláda třeba přistupuje k rozpočtu, to, jakým způsobem se přistupuje k inflaci, to, jak oni říkají, vysílají signály, tak to mi připadá hrozostrašné.
0: Ještě k tomu několik drobností, ale vy říkáte, že věci kolem ministerstva vnitra nejsou vidět. No, ten plakát s panem Putinem nebo s Vladimírem Putinem v jakémsi obalu na mrtvoli, ten byl viditelný dostatečně.
1: To máte pravdu, tak to jsou samozřejmě úplně nedůstojné věci. To mě ani nenapadlo komentovat, na to už jsem, chvála Bohu, zapomněl. To je samozřejmě, jako, to má co ministr vyvěšovat nějaké takovéhle růzy na ministerstvo. To s váma samozřejmě souhlasím. Já jsem myslel, co se děje uvnitř toho ministerstva. O tom se moc neví a to je asi správně. A já do toho jako po 10 letech už nemám skoro žádný vhled. To znamená, co dělá ministerstvo vnitra, jakoby uvnitř, co dělá policie, co dělá hasičský záchranný sbor, tak k tomu toho samozřejmě mnoho říct neumím dneska.
0: Ty věci okolo vlády, okolo konsolidačního balíčku, zvyšování daní, a tak to je věc, kterou už pozoruji, že vás biznismeny nenechává v klidu. Kde vidíte největší zásek, pane Pecino?
1: No, já vidím největší hrůzu v tom, že když chcete udělat konsolidační balíček, tak v prvé řadě musíte začít šetřit. A já myslím, vydělá to velmi často s panem prezidentem Klausem pořady. Já myslím, že on to řekl pěkně na jedné z televizí, jakým způsobem se musí začít šetřit. Já jsem také byl ve vládě nebo náměstek ministra v době, kdy se taky jednou rozhodlo, že se bude muset šetřit. A zásada je, že daně budete zvyšovat k nějakému datu, většinou k 1.1., když to šetřit se musí začít hned. Protože když někomu řeknete, že začne šetřit od 1.1. příštího roku, tak to pochopitelně vede k tomu, že se začne utrácet, začnou se obsazovat neobsazená místa. To je přirozená reakce každého toho manažera, který má dneska nějaký rozpočet, který už jakoby příští rok mu budou chtít vzít. To znamená, když chcete začít šetřit, nebo když chcete věc takovým balíčkem, tak první, co je, tak musíte zavázat nespotřebované výdaje, musíte udělat stop stav na ministerstvech, sebrat neobsazená místa a prostě zamezit tomu, aby se zdalo začít utrácet teď. Když řeknete, začneme šetřit od 1.1.2024, no tak to nutně vede k tomu, že každý obsazuje neobsazené místa, aby mu je už nemohli vzít. Nutně to vede k tomu, že každý se snaží spotřebovat všechny nespotřebované výdaje, které ještě má, a to je prostě úplně špatně. Podle mě jako se to ušetří velmi málo. Na druhou stranu daně, zvyšování daní. Jsme tady měli mnoho let takový úzus, že by se měly zvyšovat nepřímé daně a snižovat anebo držet ty daně přímé. A dělali to ku podivu i jako vlády levicové. A teď jsme se dočkali toho, že pravicová vláda vlastně zvyšuje všechny přímé daně, nebo téměř všechny přímé daně, nenapadá mě, kterou řekli, že nezvýší. A to je, já myslím, světový rekord a na pravicovou vládu je to úplně jakoby neobvyklé.
0: Krom toho, co jste řekl o těch neobsazených místech a o tom šetření, co znamená ten pojem šetřit v těch velkých číslech, v tom rozpočtu celé republiky? Co to znamená škrtat na všech ministerstvech, nebo kde teda začít druhý den, jak vy říkáte?
1: No, to říkám, ty kroky jsou poměrně jasné a dělali se vždycky, když se začínalo šetřit. Poprvé to asi dělal pan prezident Klaus, když byl premiérem. To znamená, jak říkám, musí se udělat stop stav a říct, hlavně se nebudou nabírat noví úředníci. A jestli někdo toho úředníka potřebuje, protože mu někdo odešel do důchodu a není tam prostě nikdo, kým by ho mohl nahradit, tak tu výjimku musí dávat až vláda, ne ministr. A musí se zavázat to, co se neutratilo v minulých obdobích a přechází to do období dalších. To jsou běžné věci, kde se prostě desítky miliard takhle přehazují. No, pak se musíte podívat, kde jsou nějaké zbytné agendy, ale asi přesně tak, jak to říkal pan prezident Klaus, prostě musí se říznout i plošně, musí se říct každé ministerstvo 10% dolů. A jestli to někdo nemůže udělat, no tak si to musí zdůvodnit individuálně, ale říct prostě plošně děláme tohle, ale nic takového dneska nevidíme. Naopak někde vyrostl nějaký úřad u Ministerstva pro místní rozvoj, je tam 150 nových úředníků, slyšíme, že se mají zvedat nějaké dávky a podobně. To je hrozně brzo. Napřed se musí říct prostě, co se všecko oseká a pak se může říct, co to způsobilo a kde se dá zase popustit.
0: Já často slyším nebo čtu v médiích, pane Pecino, že aktuální naše vláda Petra Fialy, je až někdy nepřátelská vůči OSVČ, vůči firmám, vůči podnikatelům. Cítíte to vy jako biznismen podobně?
1: No, já nejsem OSVČ.
0: Já říkal jsem OSVČ.
1: Ano. A všechny své zaměstnance my, nebo naprostou většinu zaměstnáváme, kromě třeba pár důchodců, zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr. Jo. Čili mě osobně a mého podnikání se to, co se bude dít s OSVČ, netýká. No ale to, co, jak byly nastavené odvody pro OSVČ, tak to mělo nějaký důvod. Že? Ti lidé jsou dlouhodobě vystaveni nějakému tlaku, mělo to nějaký důvod, možná se to mohlo zvedat, ale určitě ne na dvojnásobek, jakoby naraz šup. No a to, co se dělá vůči ostatnímu biznisu, no nárůst daně z nemovitostí, to je samozřejmě velký zásah pro mnoho firem, protože i ti, kteří jsou v nájmu v cizím, tak to nakonec zaplatí. Ti vlastníci pochopitelně jsou tím nějakým způsobem ranění. Asi upřímně nejmenší problém bych měl s tím, že se zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21. Ten skok není takový hrozný. Nevím, jaký to bude mít efekt na výběru. Myslím si, že to bude mít první rok velký efekt, protože všechny firmy, které dělají velké obraty, tak si umí pomoci a ten zisk vykázat v letošním roce, dokud je ještě těch 19. A v tom příštím roce vlastně přelít si to z příštího roku do letošního, nafouknout si takzvanou rozpracovanou výrobu a ten zisk vykázat letos. Čili v tom roce 24 se podle mě odvedou větší daně s těmi 19% než potom v dalších letech, ale to mě z toho asi vadí nejméně. A pochopitelně asi jako podnikateli mě vadí úplně nejméně to, že se lidé, kteří mají, já nevím, kolik tam vychází, nad 130 tisíc, takže u nich bude progresivní zdanění jako zpřísněno, ta daň zvýšena, tak to mi vadí asi ze všeho nejméně.
0: Proč Hospodářská komora? Prvně nám řekněte kolegové, důvod a pak se budeme ptát na tu vaši vizi.
1: Jasně. Hospodářská komora je něco, co máme pocit, aspoň teda my kolegové na Severní Moravě, že to dneska nepříliš zastupuje podnikatele. Víte, Hospodářská komora má takovou zvláštní strukturu, to jádro je v okresních hospodářských komorách, pak takové nejasné postavení, nedefinované v zákoně, mají krajské hospodářské komory, a pak je ta centrála, které se odvádí část jakoby příspěvků, odvádí se část zisku z vlastní činnosti a ona má nějaké vlastní příjmy. A ta centrální hospodářská komora České republiky, tak ta se stará, jakoby ta zastřešuje ty věci, jako je třeba diskuse s vládou, legislativa a podobně. A my máme pocit na okresech a na krajích, že ta krajská hospodářská komora, že ta hospodářská komora centrální v Praze prostě není pro nás dostatečným zastoupením. A proto jsme si řekli, že tam zkusím kandidovat já. Dneska tam jsou lidé, ten aparát je tam prostě mnoho let a já bych byl člověk,
2: Vladimír
1: tam
2: Dlouhý přijde.
1: Vladimír Dlouhý končí a já jsem si říkal, no, my jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby tam přišel někdo úplně nový a podíval se na to novýma očima, kdyby to nebyl někdo ze současných viceprezidentů, ale kdyby to byl někdo nový. Čili proto mě Severomoravská nebo Moravskoslezská organizace, Moravskoslezská hospodářská komora vyslala do toho souboru.
0: Tak prvně nám řekněte obecně, co vlastně, kvůli čemu je zřízena ta hospodářská komora a jak je její postavení?
1: Hospodářská komora má postavení definované ze zákona. Zvláštní zákon, který popisuje, jak hospodářská komora vypadá a čím by se měla zabývat. Hospodářská komora, k mému překvapení, já jsem to nevěděl historicky, bohužel není členem tripartity, a to proto, že se říká, že ona zastupuje podnikatele a nikoli zaměstnavatele, čili jsou tam tři zástupci zaměstnavatelů, nikoli hospodářská komora. To si myslím, že by se mělo změnit, ale ona by měla zastupovat zájmy podnikatelů obecně, to znamená asi i velkých firem, ale velké firmy většinou se nechají zastupovat svazem průmyslu a obchodu, ale jako to zastání malých podnikatelů, OSVČ, různých asociací, ona má dvě sněmovny, jedna je tvořena těma okresníma krajskýma strukturama a druhá je společenstma tvořena, čili je tam, já nevím, teplárenský svaz, svaz kominíku, svaz pokryvačů, svaz nějakého IT a podobně. A ty obě dvě sněmovny té hospodářské komory potom volí na sjezdu. Čili měli bychom se zastávat spíše těch menších, obecně všech. Ze zákona jsme jediným jako zástupcem podnikatelů, kteří jsou definováni zákonem a spíše bychom se asi měli soustředit na ty menší.
0: A jaká je teď ta vaše osobní vize, kdybyste to zkusil trošku detailně? Co bude jiné, než bylo doteď? Nebo co vám třeba nejvíc vadí?
1: No,
0: co chcete změnit?
1: Mě vadí několik věcí. Hospodářská komora si před 8 lety přišla o své sídlo, takže dneska je v nájmu a to je samozřejmě finančně vyčerpává. Takže chtěl bych se postarat o to, aby zase měla nějaké sídlo, aby to byl nějaký symbol, aby se říkalo, jedu na hospodářskou komoru, tak vím, že jedu do nějakého baráku, když jedu na vládu, tak jedu do Strakovky, když jedu za prezidentem, tak jedu na hrad, a když jedu na hospodářskou komoru, tak jedu na nějaké určité místo, kde je nějaké sídlo, které nemusí být jako úplně reprezentativní, ale musí to být prostě symbol a musí být taky součástí těch vlastních podnikatelských aktivit. Čili to je jedna věc, kterou bych jako hrozně rád řešil. To sídlo se prodalo před 8 lety a hospodářská komora se nastěhovala do nájmu a to podle mě není dobře. Druhá věc je rozpočet hospodářské komory pražské centrály, ale i hospodářské komory celkově. Dneska je to složeno z několika zdrojů, které všechny kvituju a všechny jsou samozřejmě v pořádku, ale je tady spousta aktivit státu. Hospodářská komora dneska vykonává služby checkpointu a vykonává služby AT Carnetu a z toho má nějaké svoje příjmy. A částečně na místní úrovni a částečně se posílají do Prahy nebo na kraje. A podle mě je mnoho dalších aktivit, které by hospodářská komora mohla mít. To je, když se podíváte na služby Czech Tradu v zahraničí, tak na ministerstvu zahraničí mnoho lidí je s tím dlouhodobě jako nespokojených nebo zoufalých. Stojí to spoustu peněz. Myslím si, že Hospodářská komora by to mohla zastat jako poměrně lehce. Někteří její členové mají v různých státech svoje pobočky a za daleko menší peníze, s tím, že by část peněz mohli odvádět Hospodářské komoře, by takovou službu mohli zastat. Mohli bychom částečně zastat službu živnostenských úřadů. Ne úplně převzít tu státní správu, ale chceme tady mít silné cechy, chceme mít mistrovské zkoušky. To stále není v zákoně ujasněno a zakotveno, ale jestli bude někdo členem cechu a bude mít mistrovskou zkoušku, tak by to mohlo třeba nahrazovat živnostenské oprávnění. Mohly by to být věci, které by šly paralelně. A ten cech by měl potom daleko jako silnější postavení na jednu stranu a na druhou stranu by se neplatili poplatky za živnostenské listy, ale platilo by se do cechu za mistrovskou zkoušku.
0: Navenek, pane Pecino, víte, ke mně se dostala nějaká zprostředkovaná informace, takže o tom, jak se vyjádřila právě Hospodářská komora k těm věcem kolem konsolidačního balíčku a mě to překvapilo jako no, stanovisko.
1: To je třetí věc, jo? Sídlo, rozpočet a třetí je vliv. Prostě Hospodářská komora podle mě dneska nemá dostatečný vliv, to vedení současné se o to nedostatečně stará a já jsem byl taky překvapený, když já jsem si přečetl někde, že Hospodářská komora se k tomu balíčku vyjádřila v zásadě, jako že to chápem a že to je v pořádku. No já to nechápu a nepřipadá mi to, že to je v pořádku. Já jsem přesvědčený, že se proti takové věci musíme ozvat. Principiálně se proti ní musíme ozvat. Poškozuje to OSVČ a poškozuje to i ten podnikatelský stav. Prostě musíme říct napřed, začněte u sebe a pak se bavme o daních a bavme se raději o daních nepřímých, než o daních přímých.
0: V případě, že tedy získáte tu pozici a stanete se šéfem Hospodářské komory, je pro vás, pane Pecino, téma učňovské školství lomeno řemesla třeba?
1: Pochopitelně je. Akorát na to se mě ptali na mnoha krajských komorách. Určitě je, ale uvědomme si, že školství tady, jakoby, zejména to střední a zejména učňovské, je decimováno 30 let. A nikdo nepřijde a jako mávnutím kouzelného proutku to zase nedostane zpátky na koleje, ale musíme ten směr obrátit a on se pořád neobrací.
0: Co s tím může udělat Hospodářská komora?
1: No, jako Hospodářská komora s tím nemůže udělat nic, zrovna tak jako odboráři s tím nemůžou udělat nic.
0: Ale všichni, spadá to do škatulky vliv?
1: Všichni, určitě, všichni musí tlačit na tu vládu, aby s tím něco udělala, přicházet se svými návrhy a tlačit na tu vládu, aby se snažila obecně se školstvím něco dělat, protože to není jenom učňovské školství. My potřebujeme, mé firmy potřebují projektanty elektro a SŘ, mé firmy potřebují projektanty strojaře, kde to chcete dneska brát, těch lidí je tak hrozně málo, jo? Hrozně málo. Na Ostravsku je těch lidí hrozně málo. Ještě seženete programátora, ale projektanta sehnat je prostě skoro nemožné. Čili není to jenom o středním a učňovském školství, ale je to o tom, že bychom se měli podívat do minulosti, co se v minulosti dělalo dobře a tam se poučit a neříkat všecko, co bylo za totality, bylo špatně.
0: Ještě jedna důležitá věc a to je komunikace jedním slovem, protože když to řeknu velmi lehce, tak nečasto slyším v médiích nebo čtu, vidím, poslouchám stanovisko Hospodářské komory a někdy mi to přijde, že několik dlouhých měsíců vůbec neexistuje. Je i toto pro vás nějaké téma k tomu, že byste toto chtěl změnit?
1: No, pochopitelně, ale víte, problém je v tom dneska, že ti viceprezidenti, kteří se vyjadřují, pan Dlouhý skutečně není v televizi moc vidět a vyjadřují se většinou viceprezidenti a část těch viceprezidentů, ti, kteří se vyjadřují nejvíc, tak jsou zároveň šéfy nějakých jiných organizací. A když vystoupí pan Prouza, tak tam není napsáno, že je viceprezident Hospodářské komory, ale je tam napsáno, že zastupuje Svaz obchodu a cestovního ruchu. Čili Čili
0: trošku, je to optický klam.
1: Trošku, ne, trošku je to problém i střetu zájmu. On tam nevystupuje jako hospodářská komora. Yes. On tam vystupuje takto a podle mě ta hospodářská komora by měla být něco, co je nad nimi a měla by ten souboj pískat, jak se říká sportovně, prostě měla by být hospodářská komora nějakým nezávislým arbitrem, ale proto je potřeba, aby ten prezident byl ze struktury hospodářské komory a ne z profesního stavu, protože potom bude přirozeně ve střetu zájmu. A hlavně teda, aby to nebyl politik.
0: I to se může stát, že by to byl politik?
1: No tak to je dneska na stole. Jo. Buď to bude místo předseda ODS, anebo to budu já jakoby podnikatel.
0: Pardon, ještě mi to jednou vysvětli. Jak může být místo předseda ODS?
1: No, jako my kandidujeme dva.
0: Ten pan Zajíček?
1: No jasně.
0: No tak si vybere jedno nebo druhé, ne? Nebo bude zaraz místo předsedou ODSky a zároveň?
1: No tak to já nevím, jestli bude zaraz místo předsedou ODSky a zároveň prezidentem hospodářské komory, ale minimálně teda doteďka je místo předsedou ODS, doteďka je to poradce Fialy, doteďka někde na magistrátu za ODSku. No a prostě je to politik, tak on se ze dne na den jakoby nestane nepolitikem, že jo? Jakoby mu se bude, jako má to své výhody i nevýhody, že jo? Prostě jsem s tou vládou kamarád, tak ona pro mě třeba něco udělá, protože jsem s ní kamarád. A nebo s ní nejsem kamarád a můžu na ní tlačit. Když jsem s ní kamarád, tak na ní tlačit nemůžu. Ale zatím to nevypadá, že by to nějaké výhody přinášelo. Když se podíváte na to, jak dopadlo vyjednávání o cenách energií. Já jsem tam byl, mě tam pozvali tenkrát do Brna na jednání, prostě zastropovali se energie na nesmyslné výši. To znamená, nic není z toho, že by stát něco možná doplácel, protože si tam všichni šáhli, ale z windfall taxu asi nebude nic. Prostě zastropovali jsme to někde, kde to nemá už pro podnikatele skoro žádný smysl a hrozně nás to zatěžuje. Myslím, že ten jakože úsporný nebo konsolidační balíček je druhá věc. Prostě odbory křičí jak protržené, přitom jich se to týká mnohem méně, než se to týká nás. A my neříkáme vůbec nic a říkáme OK, tak jako my to chápeme, tak to nemá být. Jo.
0: No pane Pecino, až přijdete příště, tak bychom rozebrali ty věci kolem podnikání a biznisu, jak se vlastně v České republice podniká, jestli je to procházka růžovým sadem, nebo jestli je to momentálně boj. Držím vám palce, ať vám dobře dopadne ta hospodářská komora, těším se na příště, nashledanou.
1: Já děkuju taky, nashledanou.
0: Naším hostem byl Martin Pecino.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Radio Xaver.

0: Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm.
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Uhum. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desíce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc. Chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu. No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš
2: pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí, krom toho, že máme čar narozeniny? Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám Babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne, nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co jsou.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je Krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, A tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak, no. My naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Ty to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já

0: to samozřejmě může být jenom záminka, naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
0: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
0: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
0: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
0: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném inkluzivním prostoru.
0: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
0: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
0: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
0: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
0: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
0: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
0: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
0: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
0: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
0: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
0: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
0: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
0: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera v džínách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
0: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No
1: dětské?
0: A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně vyjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
0: Ne, nechty.
1: Nechty.
0: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
0: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
0: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezky?
0: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
0: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
0: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
0: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
0: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
0: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvolat.

0: Vádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je
1: no, no ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: pořádně. Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už. Ne,
1: já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany
0: takže
1: intimní.
0: Se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
1: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No.
0: Že to má ty znaky?
1: No jasně, no to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál, co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: mám. Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
0: To vám nějakou dobu píchají ty?
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska?
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo,
0: Pezinok. A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky.
1: No, tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hmm. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: školky. Jak tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: To... Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: školky. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: Hmm. No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to prostě nebudu.
1: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karlo, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
1: No.
0: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není u
1: tak
0: vás...
1: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další
0: že...
1: takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No
0: písnička.
1: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydržíte, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarajkovi, ten
1: Polarajkovi, no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví, jo. To, že Polarajk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře, no.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na den denně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night, I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
0: Není,
1: tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: proto se
0: ale
1: tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
2: Hraje vám... Home, don't it? All my music. Radio Xaver.

Už mýho talentu a tam se slíká trochu necudně, štíhle jako dám, je to chytrej pán. I když se tváří občas záludně, boty už nohou skop a říká, že jsem slíká.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky v oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo namíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte rádio Xaver.

Žena je žena, tak dělej, co chceš. Jak oko v hlavě, proto tu svou střeš. Dál jí měj rád a věrně jí služ. Je to tvůj poklad a tak dál se tuš. Když takhle k ránu přijde bouře jak hrom, účest je v pánu, vítr odnese strom. Deštník své dámě hrdě nad hlavou nes, říkej si má.

Pan Alfons Mucha, když si do dlaní plyv, od těch dob není vlastně nic jako dřív. Že nám to sluší zase o trochu víc, oni to tuší a nám je zas hic. Pak přišla Marilyn průvan sukénku svět, srdce se brání, křičí dnes naposled, snídani dámě zas

0: Naším hostem je ekonom Vladimír Pikora. Vítám vás XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už týden zhruba je na světě konsolidační balíček. Vláda ho nazvala za 5 minut 12. Souhlasíte s tím označením za 5 minut 12, nebo je to už po 12?
1: Spíš po 12.
0: Jak moc po 12?
1: Když vidím ten státní rozpočet letos a vidím ten výhled na příští rok, tak já se bojím, že prostě je pozdě. Šetřit se mělo mnohem dřív. Stačí se podívat na to, že máme data za první 4 měsíce. Za první 4 měsíce deficit státního rozpočtu minus 200 miliard. To tu ještě nebylo. Hodně lidí říká, že prostě jako to bylo šílený za Babiše. Ale za Babiše ani tak vysoký ten deficit nebyl. Tohle to je ještě horší, než to bylo za Babiše. A tehdy se řešil covid a byl k tomu nějaký jako ospravedlnění, tak teďka je jediný ospravedlnění nějaká ta válka. Ale bez toho prostě je to 200 miliard, to je šílený číslo. Dneska máme už 23. května, že k dnešnímu dni můžu, když protáhnu ten trend, očekávat, že jsme někde kolem 240 miliard. Za celý rok máme mít 295. Takže jestli máme dosáhnout těch 295, tak se musí i hned něco stát. A to si neumím představit, že pravděpodobně už ten letošní státní rozpočet skončí podstatně hůř, než kolik se původně uvádělo. A takže jestli teďka přichází s nějakým balíčkem, který říká, že pro příští rok uspoří nějakých 94-98, podle toho, jak který data bereme, 98 miliard, tak je to zjednoduše na stovku. Tak jestli letošní rok skončíme 400, a ten příští rok bude o stovku lepší, bude to 300, no tak je to šílený. To je stále šílený. Je potřeba ten balíček udělat mnohem radikálnější, zásadnější, což znamená škrtat a být velmi nepopulární.
0: Vy jste říkal, že se mělo začít šetřit dřív, ale ono ani teď se nezačalo šetřit a jen tak se šetřit asi nezačne, protože konsolidační balíček musí projít celým tím schvalovacím procesem, dostanou ho na stůl obě komory parlamentu, pak prezident, mezi tím se ještě určitě povede nějaká debata. Vy jste zmiňoval v příštím roce 100 miliard, také to zaokrouhnu, ale kde se to vezme, těch 100 miliard, když letos ještě žádná opatření začnou letos, nebo kdy na nás padne ten konsolidační balíček a všechno, co je v něm obsažené, kdy třeba zaplatíme vyšší daň z nemovitostí?
1: Já předpokládám, že většina z toho dopadne až od ledna, že to prostě technicky nebude stihnutelný dřív, i když některé ty věci byly potřeba realizovat co nejdřív, aby ten státní rozpočet se začal už jako plnit. No a kde ta vláda to hodlá plnit, tak skrze škrty, chce výrazně škrtat, a to dotace. A vedle toho jsou tam příjmy z některých daní, ale ty daně ty tvoří jenom malou část. Jo.
0: Ale to bude až příští rok, ty daně začne
1: jasně,
0: platit.
1: Jasně. Předpokládám, že to bude až od příštího roku, i když ten státní rozpočet by o tom volal už nyní, ale to jsou v zásadě jako jednotky miliard, to nejsou žádné velké položky. Jedinou velkou položkou je škrt těch dotací, to je 45 miliard v tom roce 24. A co je zajímavé, v roce 25 už to je jenom 8 miliard. Jo, to je takový, že to ukazuje, že to je docela nesystematický. Jako systematický by bylo, aby automaticky se to seškrtalo na všechny následující roky a automaticky byly ty deficity výrazně nižší. Tam my vidíme, že velká snaha ušetřit v roce 24 a v roce 25, který už bude víceméně předvolební, tam už takový jako velký snahy o škrty a nějaký šetření nejsou. Takže já si myslím, že ty veřejné finance zůstanou stále ve špatné kondici. I když ono se to dá statisticky trošku jako změkčit a to můžeme říct, že kvůli inflaci poroste i hrubý domácí produkt a když potom ten dluh stáhneme k inflaci, které hrubýmu domácímu produktu, tak ve svém výsledku to nebude až tak dramatický v nějakém mezinárodním porovnání. Takže jestliže dneska máme z mezinárodního pohledu ty veřejné finance ještě dobrý, protože jinde jsou úplně šílený, tak tohle to pravděpodobně zůstane i v těch příštích letech.
0: Ekonom Lukáš Kovanda říká, že veřejné finance jsou nemocné, ale ne fatálně a rozhodně to nevnímá nebo nevidí tak, že bychom se vydávali řeckou cestou nebo že bychom byli blízko k bankrotu. S tím souhlasíte nebo jak vy to vidíte?
1: Přesně. Kovanda vlastně mluví o tom, o čem mluvím já, že vlastně když ty ukazatele stáhneme k HDP, tak to není až tak dramatický a určitě bankrot nehrozí. Nicméně bankrotu a to téma bankrot budou určitě zneužívat nějaký politici před volbama, budou se snažit tvrdit, že už tady máme tu řeckou cestu. Ostatně my jsme něco podobného už kdysi dávno viděli s Miroslavem Kalouskem. Ten kdysi přece nám taky tvrdil, jak se zadlužíme hrozně, jak jsme předlužený, a začal v té nejnevhodnější době škrtat. Takže to byl, myslím, rok 2012 nebo tak nějak. Tak něco podobného očekávám, že tady bude. Tehdy to topce hrozně pomohlo, tak možná, že to taky nějaké politické straně hodně pomůže. Pokud to bude umět komunikovat a vyděsí společnost, že opravdu ta situace je tak alarmující. Víceméně my tohleto vyděšení jsme viděli vlastně nedávno ohledně té války. Ve chvíli byla válka, tak se začalo mluvit o tom, jak prostě musí ceny růst, a nám tedy začaly růst, protože jsme jako spotřebitelé docházeli do těch obchodů a automaticky jsme předpokládali, že to bude dražší, protože je ta válka. Ale myslím si, že kdyby se o tom tak v médiích nemluvilo, až ty politici to v zásadě nepodporovali, tak v tu chvíli by ty ceny tolik nerostly, protože by byla větší konkurence, že to takhle všichni očekávali, všichni ty obchodníci, že vlastně budou vyšší ceny, protože je ta válka.
0: Říkáte, že si o to lidé řekli sami?
1: No, nechali se vyhecovat od médií a od politiků, aby byli ochotni platit ty šílené částky, a potom se divíme, že máme inflaci vyšší než v některých jiných státech.
0: A vy myslíte, že se český národ nechá vyděsit?
1: Určitě. Jsme to viděli jsme to tehdy, když byla zvolená TOP 09, že vlítla nahoru ty její preference, pak šly postupně dolů, ale ze začátku se nechala společnost vyděsit tím, že jsme předlužení. A teďka si myslím, že by mohlo přijít něco podobného.
0: Dobře, ale podívejte se třeba, co se děje ve Francii, kde jen stačí ohlásit, že budou Francouzi odcházet do důchodu ve 64, a tam se skutečně vyděsí a jdou do ulic. Tady to vyděšení je takové...
1: My jsme jiný, my jsme takový chladnější, takže jako Francouzi běží hnedka do ulic, zapalují tam něco. Tohle to u nás, myslím, nehrozí. Ale zase, když jdeme těm volbám, tak to jako ten názor vyjádříme. Takže u voleb lidé vyjádřili svůj názor, nechali se vystrašit, ale není to tak, že by prostě šli do ulic. Češi prostě jsou poslušní, jsou to ovce.
0: Pojďme k tomu konsolidačnímu balíčku. Vláda podle premiéra Fialy dbala na to, aby ta opatření nezasáhla nízkopříjmové skupiny obyvatel. S tím souhlasíte? Pochválil byste za to vládu?
1: To si nemyslím. Já si myslím, že to zasáhne úplně celou společnost. Je to napříč, že to je celkem dobře rozvrstvený, aby to nedalo říkat to, že to odnese pouze střední třída nebo podobně. Já si myslím, že to nakonec odnesou všichni. Každý nějak v něčem, mladé rodiny pocítí školkovné, majitelé firem ucítí vyšší zdanění firem. Každý to v něčem pocítí. Snad kromě čtenářů knih.
0: Ano. Ale nikoli v magazínu.
1: A to je zajímavé, ano, my si dáme jinou sazbu DPH u knížek, jinou sazbu u novin a jinou u časopisu. Je to nepochopitelné, ale je to tak.
0: Vy jste zmiňoval potraviny a DPH na potraviny, ty se sníží, tak tam premiér Fiala to vnímal jako, že se nízkopříjmovým uleví, že budou levnější potraviny, budou levnější potraviny.
1: Ta zkušenost minula říká, že tohle to špatně funguje. Teoreticky by to fungovat mělo, ale prakticky to nejspíš zůstane tak, že tam zůstanou ceny tak, jak jsou dneska nastaveny. Možná, že to, co je jenom v akci, bude trošičku jako deal, ale já tomu nevěřím, že bychom pozorovali...
0: To znamená, že obchodníci si tam dají svoji marži tak, tam, aby ty ceny zůstaly stejné.
1: Jasně. My tady teďka v tuto chvíli vidíme, že byl ohromný tlak na marže, po tom covidu firmy se potřebovaly zahojit, a já si myslím, že to bude pokračovat, že prostě ta konkurence není taková, aby ty ceny šly dolů. Vidíme to, jak Češi jezdí nakupovat do Polska, tam je levněji. Tady prostě ta konkurence, zvlášť u těch potravin, nefunguje. Tady...
0: Tak bylo nám to i doporučeno, aby jsme jezdili nakupovat do Polska.
1: Někteří to doporučují. Logicky, kdo to má blízko, tak jako neváhá a šetří peněženku.
0: Vlnu nevole vyvolalo i to, že vláda ustoupila lobby vinařů a ponechala nulovou spotřební daň na takzvaná tichá vína, zkrátka nešumivá vína. Obstojí argument, že okolní státy mají to samé, že nemají tedy spotřební daň.
1: To je určitě hrozně pádný argument. Jo? To určitě tak je, ale ve chvíli, kdy hledáme prostě nějaké nové zdroje, jak naplnit státní kasu, tak podle mě tohle se nabízelo. A to, že to nakonec nedopadlo, podle mě ukazuje silnou vinařskou lobby a to, že máme v české politice snad většinu Moraváků. To je jako, když se podívám na to, kdo dneska je u moci, tak to je skoro samý Brno.
0: Na druhou stranu i na vinaře padne určitě konsolidační balíček a všechna ta opatření,
1: protože
0: určitě zaměstnávají OSVČ a tak dále, další daně, takže ani vinařů se určitě nevyhnou.
1: To se dotkne každýho. To se dotkne každýho, akorát, že třeba u piva to máme tak, že zrovna to pivo šlo z té 10% sazby do 21%.
0: A víte, jak se to říkalo za komunistů? No. Která vláda zdraží pivo?
1: Jasně.
0: Tak do roka.
1: Otázku je, jestli tak bude. Jo. Já si myslím, že to tak být nemusí, vzhledem k tomu, kolik je poslanců, 108, takže by do roka padla, tomu já nevěřím.
0: Ještě k OSVČ a k premiéru Fialovi, který říkal ještě v listopadu, že daně nezvýší. Poté ministr financí Stanjura v dubnu říkal, že rozhodně OSVČ nebude mít vyšší odvody. Najednou nic neplatí, daně se zvýší, OSVČ budou platit odvody. Dá se vládě věřit nebo má proto vysvětlení pro lidi?
1: No, tak určitě ne. Určitě ne, určitě to je porušení slibu voličům, že voliči je určitě nevolili za to, aby dělali to, co teďka dělají. Navíc to šlo celý řešit i bez zvyšování daní. Jo, kdyby se škrtilo v rámci těch dotací víc, ty dotace, tam je ohromný rozpočet, tam se dá škrtat mnohem víc, tak ty daně nemusely růst ani malinko. Mohlo to být všechno zachované tak, jak je to dneska. Jo, a třeba já si myslím, že měnit DPH bylo úplně nesmyslný, protože nakonec ten efekt se ukazuje záporný, až by to nějak jako logicky pomohlo. Prostě to je jako nějaká rošáda s tou DPH. Takže já bych se do toho třeba vůbec nepouštěl. Takže větší škrty, dalo by se škrtat i na straně státu ještě víc. Všechno by se dalo víc proškrtat a v tu chvíli bychom ty daně vůbec nezvyšovali. A tím pádem ODS nebo ta koalice Spolu by splnila sliby, který původně dala. Takhle je neplní.
0: Ano, nepřekvapilo vás, nebo nepodívali jste se nad tím, že u tak zásadní a velmi citlivé věci, jako jsou peníze, takže se pětikoalice ani náznakem nerozklížila, že tam nebylo žádné takovéto vyhrožování odchodem z vlády a podobně, zvlášť když je to 5 stran. Nezarazilo vás to?
1: Je to zajímavé. Je to zajímavé, že to takhle zůstalo. Zdá se, že tam prostě je velký tlak lidovců, kteří to umějí hezky v tom chodit. Ono, když se na tu vládu podíváme, tak z toho evropského pohledu, když se máme na Evropský parlament, tak vlastně to je vláda lidová, protože to nejsou jen ty naši lidovci, ale do těch lidovců by patřili i STAN a TOPka. A v tu chvíli najednou je to tenhle ten jeden směr. A já si myslím, že to pomohlo té vládě, že tu situaci udržela, že tam prostě nebyl žádný pravicový tlak ze strany ODS.
0: Teď je otázka, jak to ustojí u svých voličů. Přeci jen byli to i studenti hojným počtem, kteří pomohli, řekněme, porazit Babiše, i když ta porážka byla, všichni víme, jaká. A teďka vláda přichází s tím, loni jim zvedla cestovné. Letos, příští rok jim sebere slevu na studenta. Tak co studenti na to? Budou se třeba rozhodovat, bude to mít vliv u příštích voleb?
1: No tak uvidíme. Já jsem se bavil se studentama z VŠE a tam, když se s ním bavím, tak překvapivě ty jsou opravdu pravicoví, ti jsou na straně ODS, či ještě jako pravicovější stran než ODS.
0: I teď.
1: I teď. A když se ale člověk dívá třeba na Univerzitu Karlovu, tak tam vidí, že to je takový to pirátský loupě a tenhle ten směr levicovej. Takže asi jak kteří studenti? Rozhodně to nevidím tak, že můžeme mluvit o studentech jako homogenní skupině, že vlastně všichni mají stejný názor. Jako rozhodně to takhle neplatí. I když mediálně se to prezentuje tak, že vlastně mladí jsou levicoví a mladí volí ty progresivisty a podobně, tak v reálu to tak úplně není.
0: Teď nám byl představen konsolidační balíček. Je, jak říkal premiér Fiala, čas se na to připravit? Nebo domácnosti se na to mohou připravit? Jak se na to mohou připravit? Co mohou v tuto chvíli udělat? Kde třeba šetřit? Kam investovat, pokud mají co?
1: tak já si myslím, že se na to domácnosti nemají šanci připravit s tím, jako co s tím mají dělat, jako jo. Čekat na to, že bude.
0: Tak vědí, že třeba přijdou o školkovné, vědí, že budou, pokud jsou OSVČ, platit vyšší odvody, budou potřebovat tím pádem více peněz.
1: Tak je jediný, že můžou šetřit, to je jediný, co můžou dělat, jako nic víc, že by si jim dalo poradit tuhle tu chvíli, to asi ne. Takže já si myslím, že to je taková politická fráze, že se na to můžou připravit. Já si myslím, že drtivá většina společnosti se na nic nepřipraví. Vezměte si, že třetina populace není schopná nic ušetřit. Tak jako jak by se tihleti lidé byli schopni něco nějak jako připravit? Co by dělali?
0: To má každý rád, když slyší slovo, že má šetřit. No. Jako dobře, a pokud přeci jen někdo peníze má a chce je investovat, chce je rozmnožovat, co byste mu poradil?
1: Rozdělit na hromádky peníze, protože dnešní doba je extrémně nenormální, nejistá, nestandardní a ty hromádky by měly zahrnovat určitě nemovitosti, za A. Za B si myslím, že něco extrémně klidného, jako je zlato. Potom si myslím něco, co může přinášet víc, a to jsou dluhopisy. Takže na několik hromádek nedat všechno na jednu hromadu a rozhodně nemít všechno jenom v nemovitostech. A to bohužel Češi většinou mají takhle, ale přidat tam i tomu nějaký další položky, ať už jsou to dluhopisy. Teoreticky ti, kteří jsou odvážnější, můžou mít i akcie, ale prostě na více hromádkách.
0: A do čeho byste naopak nedoporučoval vůbec investovat? Čemu se vyhnout?
1: Hodně lidí jde do něčeho, že si chce kupovat nějaké umění a podobně. Já si myslím, že tomu člověk musí rozumět. Je to, myslím si, fajn, když tomu rozumíte. Když někdo má rád auta, vyzná se v nich, tak si může koupit veterána, může to být úžasná investice. Ale musí tomu rozumět. Kdybych třeba já, protože tomu nerozumím těm autům, si šel kupovat toho veterána, tak mě jako každý napálí a podobně. Tak to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že hrozně nebezpečný můžou být diamanty. To je další položka, kdy jako bych si vůbec nebyl jistý, co kupuju a podobně. Je to velmi specifický. Zase, když tomu rozumíte, tak super, ale jako člověk z ulice, aby něco takového šel nakupovat, radši bych se tomu vyhnul. Jo, takže si myslím, že pro většinu lidí by začal tím, jako aby bydleli ve svým. Když už bydleli ve svým, tak přemýšlí o něčem dalším. Zlato, to je krásně certifikovaný, zabalený. Potom, jak říkám, dluhopisy, akcie.
0: Ještě to stihneme, bych se chtěla věnovat důchodové reformě, i když Václav Klaus ji označil za fiktivní důchodovou reformu, jak byste ji označil ty. Je to důchodová reforma, nebo je to úprava parametrů?
1: Je to rozhodně úprava parametrů. Kdyby to byla reforma, tak přichází s něčím úplně novým, s nějakou novou logikou, s novým přístupem. Některé státy v Asii mají třeba udělané to, že mají jeden účet a tam je všechno sociální a zdravotní. To znamená, že když jdete k doktorovi, tak tam to vidíte na tom účtu, když máte nějakou sociální dávku, tak to vidíte na tom účtu, zároveň tam vidíte, jak si spoříte na důchod a podobně. To by byla reforma. Najednou by to mělo úplně jinou logiku. Dneska se nic nemění. Dneska se udělalo akorát to, co je z matematické logiky věci nutné. To znamená, a já to řeknu pravými slovy, vláda tak neříká, ale je to tak. To, co se dělá, je, že se bude odcházet později do důchodu. Vláda to nazývá jinak, mluví o tom, že bude mít určitý počet let v důchodu všichni. Jo, což znamená, že se jako s tím, jak se bude prodlužovat věk člověka, tak se bude taky prodlužovat odchod do důchodu.
0: Ale pardon, spočítal jste si vy, kdy půjdete do důchodu?
1: Nepočítal jsem, já počítám si, že budu pracovat stále. Jako já nejsem ten typ člověka, který by předpokládal, že jako skončí jednoho dne. Já si to neumím představit, takže předpokládám, že když už bych jako měl nějaký vyšší věk, tak třeba budu učit a budu učit třeba míň a podobně.
0: Mě by zajímalo, jak snadné je to dobrat se k tomu výsledku, v kolik daný člověk půjde do důchodu, jestli už dnešní čtyřicátníci vědí, kdy půjdou podle.
1: Čtyřicátníci nevědí, budou to vědět padesátníci.
0: Padesátníci už to budou vědět.
1: Těmto úřady řeknou. No, takže co se s tím dělat. Pozdější odchod do důchodu, bod 1. Nižší důchody, bod 2. To nikdo nechce slyšet, tak teďka se neříká, jestli to nižší důchody, ale že prostou pomaleji. Ale efekt je ten, že prostě v budoucnu budou nižší, než by jinak byly. No a třetí je, že do toho systému se bude odvádět víc. A jaká bylo potřeba to na někoho hodit? A bylo to hrozně chytře vymyšlené, že se to hodí na OSVČ. Se řekne, ty budou teďka odvádět víc. A víme, jak to bylo, že se zavádělo EET, tak nikdo se těch lidí z EET nezastal. Řekli, stejně to jsou všechno zloději, stejně kradou a podobně. A dobře jim tak, ať mají to EET. Tak teďka to bude tak, že část společnosti řekne, no nás se to netýká, to je jenom těch OSVČ. A příště, až se jich to bude týkat, protože se to jednoho dne jich bude taky týkat, tak to bude stejný. Zase, jakmile se ta společnost rozsegmentuje, řekne se, to se týká jenom někoho a bude to nějaká menší skupina, tak ta malá skupina se nedokáže ubránit a postupně se to na ní navalí. Takže to bylo třetí možný řešení, jiný řešení to nemá. Pak to má jenom takový, jak bych řekl, vedlejší řešení, neparametrický, a to je, že se bude podporovat podnikání. Zvýší se produktivita práce v té ekonomice a to znamená, že méně lidí bude schopno uživit víc důchodců. To je to, co potřebujeme. No ale tady se nepodporuje podnikání. Když se pojáme na počet podnikatelů této země, tak tady klesá. Takže tady to jde přesně opačným směrem. A to by bylo potřeba dělat. A to je mravenčí práce, to je mnoho kroků, prostě mnoho věcí, jak podpořit podnikání, ale rozhodně ne to, co tady dneska vidíme, že lidi říkají, hele, to je, já přestanu podnikat, než bych si zakládal letovou schránku, moc komplikovaný a podobně. Hmm. No, takže to je další věc, kterou ale překvapivě politici vůbec neřeší. Já v tuto chvíli neslyším, že by vůbec přešli jako takový ten trend, kam tu společnost, kam tu ekonomiku směřovat, jak ji zlepšit. Já mám pocit, že se jenom takhle hledá operativně, jo, tady je průšvih, tohle se řeší, ale je to bez takový nějaký větší a hlubší vize.
0: Takže ten argument Petra Fialy, že OSVČ si teď někteří ani neplatí vlastně základ, jako kdyby měli minimální mzdu, a potom, když dorazí k důchodu, tak nedosáhnou na částku, kterou by pro živobytí potřebovali, a stávají se samozřejmě žádají o dávky.
1: Tohle to jsou naprosté výjimky. Samozřejmě takový lidi budou vždycky, protože těch OSVČ je hodně. Ale když bychom si podělili, kolik procent jich nakonec takhle skončí, tak si myslím, že to je naprosto marginální a že většina lidí si nějakým způsobem spoří a předpokládá, že od toho státu nic nedostanou. Ty OSVČ jsou zvláštní skupinou lidí, ty nepřicházejí s tou nataženou rukou.
0: Čili oni počítají s tím, že se o sebe postarají sami a nespoléhají na stát.
1: Přesně, nějakým způsobem se postarají jinde, budou mít třeba 2-3 byty, které budou pronajímat a podobně. Z toho právě potom plyne ten problém ve chvíli, kdy slyší, že to podnikání zbyty by se mělo nějakým způsobem omezit, redukovat a podobně.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Díky, naschanou.
0: Naším hostem byl Vladimír Pikora.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, ale řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No, nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehdy Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva. V roce 15. Ale špatně to odhadl. Domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Takže souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě. Protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda.

0: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
1: Nevěděl, tak že už ztrácí glanc, no, tohle by neměl dělat. No, budeš.
0: Neměl by tam jezdit.
1: Neměl by tam. Hmm. Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, že když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíckovat. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
0: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
1: Ne,
0: co má dělat?
1: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na de Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu, jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
0: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
1: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
0: To by bylo krásné, je to i reálné?
1: Je to reálné. Ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
0: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. Jo? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezké.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: bublina dezinfoteroru splaskla. A mě nejvíc těší, kdo jí propíchnul. Víte, ne žádnej dezolát, to nešlo. To by bylo okamžitě ruský šváb a tak dál. Navíc mám ohromnou radost, že se to děje jenom po té, bizarní tiskovce ve sněmovně, kam přišel šéf BIS Koudelka a sdělil nám, že vypátrali čučkaři, že tady běhá jakýsi ruský agent a má v igelice desítky tisíc eur a rozdává je předním společenským osobnostem, novinářům za to, aby jeli ruskou propagandu. A neřekl nám ani jedno jméno z těch případných novinářů, ani jedno jméno z těch osobností, nic. Ježišmarja, kdo tomuhle má věřit? Ale pojďme na to, odkud přišla ta ťavka. A sice vojenské zpravodajství zveřejnilo svoji výroční zprávu za loňský rok. A podívejte se, tady to je Echo 24, ten titulek, tam to docela máte. Slovo dezinformace se používalo tak často, až ztratilo původní význam, hlásí vojenské zpravodajství. A tamhle tohle je nejlepší, tahle pasáž je naprosto geniální, trefná. Prohlubující se vágnost a významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kde někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi. A kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do té doby legitimních hlasů z politické debaty, uvádí vojenské zpravodajství. Tohleto, vážení, je na ovace. Ne ty canci Petra Pavla v Europarlamentu, který přednes jenom proto, aby měl ty ovace. Tohleto je na nekonečný ovace. Já bych řekl, kdyby vojenské zpravodajství, teď parafrázu našeho premiéra Fialu, už neudělalo nic, tak tohleto, co udělali, že zveřejnili tuhle zprávu a takhle to popsali perfektně, tak za to jim patří ohromný dík a nemusí udělat už nic, protože pro Česko udělali neuvěřitelně moc tímhletím jediným počinem, který vypadá nenápadně, ale když tohleto konstatuje vojenské zpravodajství, tak tady z nich neudělají ruský šváby a dezoláty. No a víte, tady ještě parlamentky ty to hned přebrali taky a celý to přečetli a interpretovali. BIS je zahambena, vojenské zpravodajství zničilo bojovníky s dezinformacemi. Super, super za to, ale všimněte si, co je příznačný. Zmínili to parlamentky ve velkém článku, zmínilo to Echo, čili parlamentky z těch pořád dělají dezinformační web a Echo 24 si jede svojí vlastní cestou, já je mám za to rád, ty se ještě nezbláznili a viděli jste to jako hlavní titulek na Seznamu, hlavní titulek na Novinkách, České televizi, hlavní téma, hele, 19.30 padne a tohleto, ne. Jenom tady tak jako v těch médiích, přitom je to tak důležitá zpráva, ale já to chápu, to jde naprosto proti tomu vládnímu dezinfoteroru, který tady zavedli po invazi Ruska na Ukrajinu a kdy skutečně začali pod bojem s dezinfem, tak začali skutečně stíhat lidi, kteří mají nevládní názory. A všichni, každý rozumný člověk to viděl a bylo to děsivý, ale prostě nebyla síla to zastavit. A tady ještě se k tomu vyjádřuje, nebo byl zajímavý článek na Seznamu, ale ten se netýkal tohodle, ale ta byla zpráva o tom, že ex-šéfka Deloitte prostě vstupuje jako investorka do společnosti Vision Semantic mimochodem a že už nechce bojovat s dezinformacemi taky a podívejte se, ona dezinformace, nadefinujte mi, co to je, říká bývalá šéfka Deloitte a ona v tom rozhovoru říká, že v podstatě říká podobné věci, jako konstatovalo vojenské zpravodajství. Ale pojďme se podívat na jinou věc, naprosto odpornou záležitost, vládní, jak jinak, Resist, příručka pro boj s dezinformacemi, tohleto chrlila a chrlí pořád naše vláda. Vyžívá se v tom samozřejmě první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, kdo jiný. Ten chrlí ty různý manuály na odhalování šiřitelů dezinformací a tak dále. Jeho tým KRIT. Nic jiného než tým na odhalování šiřitelů dezinfa ve státní správě, která mimochodem má být za prvý apolitická a za druhý do téhle doby platilo víceméně, že se vlády, které se mění, a ministři, kteří se mění, a jednou mají takovouhle politickou preferenci a podruhý klidně opačnou, ale státní správa je apolitická, to jsou úředníci, tak si nikdo nezjišťoval pro Boha, jaký mají osobní politické preference. Nikdo je nechtěl zvát na takzvané oboustranné rozhovory do krytu, po níž bude následovat jednostranná cesta, možná dostanou padáka a tak dál. Tak tohle to, prosím vás, dneska, já jsem říkal, šťastný večer. Já bych udělal nějaký hromadný pálení všeho tohodle svinstva dezinformačního vládního na Staromáku. Spálíme to a skončíme to, protože rok a půl tohodle teroru stačilo. A teď víme přesně, co to je. A mimochodem, jestli chcete vidět, jak tomuhle šílenství propadnou i vzdělaní lidé, jak si to okamžitě osvojí. No, víte, já mám rád George Orwella a on viděl skrz věci velmi dobře a proto ho neměli rádi takzvaní intelektuálové neboli taky inteligence, jak se někdy říká. Já to slovo nenávidím, protože to používali komunisti. Ale on říkal, inteligence propadne nejhorším bludům a víme to z různých totalit. A podívejte se, tady byla ve sněmovně taková konference. Psycholožka z Akademie věd poučovala poslance, antidemokraté jsou proruští, demokraté fandí Ukrajině a volí Spolu a Pirstan. A co je neuvěřitelné, ona dokonce to rozdělila jako na skupiny a kategorie jako dobra a zla a hodnotových lidí a dezolátů. A podívejte se, podle výzkumnice včera 48% občanů je bez silného názoru na rusko-ukrajinský konflikt. Tito občané jsou označeni jako nedemokraté, či téměř polovina. Další skupinou jsou demokraté, kteří se dělí na racionální proukrajinské demokraty, kterých je 22%, protiruské demokraty, těch je 7%. Ve výzkumu jsou i antidemokraté, kteří se rovněž dělí na dvě skupiny. Větší z nich jsou proruští postkomunisté, 15%, a obecně dezinformovaných antidemokratů je v Česku 9%. A asi tušíte, k čemu dospěla to hlavní dělení. Demokraté se správným názorem volí vládní strany, antidemokraté s nesprávným názorem volí opoziční strany. Tohle to je samozřejmě odporný. Já obdivuju tu paní, teda, jak to na ty procenta, jak to spočítala, to je nádherný sociální inženýrství bolševiků 50. let. I ta kategorizace lidí. A vidíte, tohle běží furt dál. Bohužel je to tak rozběhnutý, že zašlo to tak daleko, že i na Akademii věd se tomu věnují psychologové a tohle to, prosím, myslí vážně. Je to neuvěřitelný. Taky jsme si zažili rok s cenzorem. Fialova vláda demokratů je první vláda od pádu totality, která nám zavedla nebo obnovila funkci cenzora. Jak jinak se tomu říkalo, tady je Michal Klíma, který to hrdě zastával ten rok. On mimochodem se nemůže zastavit, on už nemá funkci, ale na Twitteru to solí dál, jakoby furt tím cenzorem byl. Jaký byl oficiální název té jeho funkce? Ne cenzor, ale vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi. Tak já myslím, že ani Michal Klíma úplně neslaví a nemá radost z té výroční zprávy vojenského zpravodajství, ale já mu to moc přeju. Jenom vidíte, padnul vrchní cenzor, který měl dohlížet na boj s dezinfem, a do toho patřilo to slavné udávání a bonzování a on si to velmi pochvaloval, jak se v lidech, jak vláda dokázala zažehnout tohleto odporné chování. Tohle se fakt budem zbavovat velmi dlouho, protože i Petr Pavel, o čem tak asi mluvil, Pavel navštívil Evropský parlament, kde vyzval k boji proti dezinformacím, mimo jiné. Petr Pavel samozřejmě mluvil o dalších věcech. Mně se moc líbí, jak bývalý lampasák a guma, člověk prominenci lových složek totalitního režimu, jak tam několikrát vzýval Václava Havla, to je opravdu nádherná ironie. Já myslím, že on by si to troufnul klidně, i kdyby na té národní 17. listopadu 89 stál na té cisterně s tou stříkačkou a cákal tam na studenty, takže dneska by si to dovolil klidně, i kdyby tohle měl za sebou, protože by mu to prostě v médiích prošlo. Dneska je tak milovaný, že mu sežerou úplně všechno.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše. Což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: celkem
3: jedno.
2: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
3: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
3: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
2: Byl bych opatrný zase.
3: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
2: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
3: no právě.
2: V tom?
3: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
2: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
3: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
2: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
3: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
2: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
3: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
2: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
3: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
2: Mamon třeba se říká také.
3: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
2: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
3: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
2: To jsem neřekl.
3: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
2: Ano, já velmi dobře vím.
3: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
3: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
2: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
3: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
2: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
3: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
2: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Docent Zdeněk Koudelka je právník, vysokoškolský pedagog, politik, muž, který se hlásí hrdě k moravské národnosti. No a pane Koudelko, dnes máme speciální důvod, proč jste tady. Já jsem vás požádal, jestli byste přišel, abychom našim divákům přinesli jasno v té kauze Česká televize, kterou vy už žijete mnoho let. Vypadá to jako takový neverending story trošku. A mě by zajímalo, protože je tam teď přelomové rozhodnutí vydané, mě by zajímalo a naše diváky, jak ta situace vypadá. Notabene, když je pár dnů nebo týdnů před volbou generálního ředitele, a to je důležitý okamžik. Pojďme začít tím, jak to všechno, pojďme připomenout ten příběh.
1: Já jsem si v roce 2018 řekl, že by mě zajímalo, kolik stojí pořady Václava Moravce, otázky jeho i Fokus. A dovolil jsem se v roce 2018 na to zeptat, kolik to Českou televizi stojí. To jsem neměl asi dělat. Teď máme rok 2023 a do dneška to není vyřízeno. Je to řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
0: 106.
1: Já jsem se, ano, 106 známá. Já jsem se ptal v roce 2018 na to, co bylo před rokem. Zajímala mě čísla za celý rok. Takže ptal jsem se na něco, co se stalo v roce 2017. A Česká televize nejprve odmítla, když jsem se odvolal ke generálnímu řediteli, tak ten to vůbec neřešil, to moje odvolání, takže jsem musel podat žalobu k soudu. Soud mu nařídil, aby o mém odvolání rozhodl, jak bylo jeho zákonnou povinností. No a on rozhodl tak, že prostě mě nic nezdělí, protože prý táto informace je obchodním tajemstvím. Zase jsem podal žalobu k soudu, že soud toto rozhodnutí zrušil, protože došlo ke změně zákonné úpravy a o tom, když odmítne Česká televize sdělit nějakou informaci, tak už nerozhoduje v rámci odvolání generální ředitel, ale rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Tak bylo rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde nařídil České televizi, aby o mé žádosti rozhodla. S tím, že Česká televize i zase porušila zákonné lhuty pro vydání toho rozhodnutí, ale to už čert vem, když to trvá 6 let. A Česká televize zase rozhodla, takže mě to nezdělí. Proti tomu jsem podal odvolání k tomu Úřadu pro ochranu osobních údajů znovu. A on znova v květnu tohoto roku, už se to táhne tedy 6 let, rozhodl, že Česká televize jednala nezákonně a že má o mé žádosti znovu rozhodnout. A vytkl i České televizi, že nevede řádně spis a že tu požadovanou informaci měla minimálně dát do spisu, aby se i ten odvolací orgán mohl zabývat tou podstatou, jestli to skutečně obchodní tajemství je nebo není. Já bych ještě k tomu uvedl, že výslovně zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že když jsou vydávány peníze z veřejných prostředků, tak rozsah to výdeje a jejich příjemce, tak to nesmí být předmětem a není to předmětem obchodního tajemství. Takže zákon toto vylučuje, ale prostě Česká televize tam jí zákon nezajímá. A dále jsem se i ptal, minulý rok jsem se zeptal, jestli má být něco obchodním tajemstvím, tak předpokládám, že s tím Česká televize nějak obchoduje, protože obchodní tajemství je o trhu. Tak jsem se zeptal, kolikrát nabízela ten pořad k prodeji někomu jinému a kolikrát jej prodala, kolikrát jej na tom trhu realizovala. To mi trošku bezelstně odpověděli, že ho nikdy nenabízeli a nikomu jinému jej neprodali. Takže je zřejmé, že tento pořad není určen pro televizní trh, kdo by si ho taky koupil. Mm-hmm. Takže vůbec to nemůže být předmětem obchodního tajemství. Když to není určeno na trh, nemůžeme hovořit o obchodním tajemství.
0: Pane docente, proč jste chtěl zrovna vědět cenu za otázky Václava Moravce?
1: Ze dvou důvodů. Za prvé, Česká televize často využívá toho zákona o svobodném přístupu k informacím a ptá se jiných orgánů a je to dobře. Když ty jiné orgány něco skrývají, tak to kritizuje. A já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli to, co chce Česká televize po jiných, tak jestli je schopná realizovat i vůči sama sobě, vůči sobě. A zjistil jsem, že není. A veřejnost těch prostředků, to je vlastně hlavní nástroj kontroly, jestli ty nejenom televizní prostředky, ale i prostředky z jiných veřejných institucí, jestli jsou vydávány správně. A vlastně občané tím, že se dozví informaci, můžou sami posoudit, jestli je něco drahé, nebo to není drahé. Prostě dá se s tím nějak pracovat. Takže z tohoto důvodu jsem se teda hlavně ptal.
0: A počkejte, vy jste říkal ze dvou důvodů a pojmenoval jste ten první a ten druhý mě uniknul, nebo jste to...
1: Ne, ten druhý spočíval v tom, že jsem se chtěl vlastně zeptat, kolik stojí pořad, který výrazně vstupuje do politiky. To není nějaký dokumentární film o něčem, co bylo za druhé světové války nebo někde ve středověku, nebo to není umělecký film. To je něco, čím Česká televize ovlivňuje politiku. Jedna výběrem hostů, jednak i tím obsahem, no, protože z toho pořadu jasně patrné, jaké jsou vlastně sympatie Václava Moravce k jednotlivým aktérům politické scény. Takže vstupuje do politiky a to, když stát nebo nějaký jiný veřejný subjekt ovlivňuje to politické hřiště, tak by to o to víc všem mělo být veřejné. Takže to, že to ovlivňuje politiku, je o to závažnější.
0: Teď to rozhodnutí, které držíte v rukou, tak co o to očekáváte? Co bude následovat dál?
1: Já si nedovedu představit, že by Česká televize rozhodla nějak jinak, než zatím rozhodovala. Prostě bude to dále tajit. A zvláště, když se blíží volba generálního ředitele a hovoří se o zvýšení případně koncesionářských poplatků, tak podle mě je to důležitá informace. Jednak pro Radu České televize, kteří toho generálního ředitele budou vybírat, ale je to důležitá informace i pro poslance a senátory, kteří si můžou říci, tady po nás chce někdo, abychom zvedli televizní poplatek, ale pro instituci, která opakovaně byla jak soudem, tak příslušným správním úřadem, tak bylo opakovaně zjištěno, že porušuje zákon. A porušuje zákon v oblasti, která je citlivá, to znamená v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Přitom vznikají filmy, na kterých se třeba i Česká televize někdy podílí jako koproducent. A je úplně normální, že když vzniká nějaký film, jeho rozpočet je zveřejňován třeba i nějakých odhadech, ale ty informace se publikují a píše se, jestli si vydělal ten film nebo nevydělal. Často ty rozpočty musí být i podrobné, protože autoři třeba čerpají nejenom od České televize, ale čerpají třeba i různé dotace z fondu na podporu kinematografie a ten chce podrobný rozpočet a financuje jenom třeba část. To znamená, jsou jiné projekty, které Česká televize netají, kde dokonce musí být to zveřejnění, protože jinak by se nemohli ucházet o státní podporu. Tak proč tají zrovna tento pořad?
0: Laicky řečeno, pane docente, k čemu vás opravňuje teď to rozhodnutí, to poslední?
1: Opravňuje k tomu, že do 15 dnů musí Česká televize rozhodnout. Pokud nerozhodne do těch 15 dnů, a to uběhne teď koncem května, tak jsem připraven podat prostředky, které mi právo poskytuje, tedy stížnost proti nečinnosti, případně i žalobu na nečinnost. A budu chtít už, aby také nadřízený orgán vytvořil nějaké usnesení o sankcích, kdyby Česká televize buď nerozhodla, nebo zase rozhodla nezákonně. Není možné.
0: Kdo je nadřízený orgán?
1: V tomto případě je to právě ten Úřad pro ochranu osobních údajů, protože to je vlastně odvolacím orgánem. Mm-hmm. Jo. A já neznám jiné řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které by trvalo 6 let. Ona v podstatě ta informace už je spíše historická. Co dneska po velké inflaci nám řekne, kolik stálo něco v roce 2017. O to je podle mě trapnější od generálního ředitele Dvořáka, že 6 nebo 7 let starou informaci tají. Teď je to už spíš archiválie než informace.
0: No, pan generální ředitel inženýr Dvořák pravil kdysi z české obrazovky České televize, že my jako národ ještě nejsme připraveni na to, abychom znali honoráře lidí v České televizi a tak dále. Ono to může mít leco společného. Nemyslí on to s námi dobře, když říká, ti lidé ještě nejsou připraveni, jsme připraveni pouze my vyvolení a lidé jsou připraveni zatím platit. Tak nemyslí on to s námi dobře? Co kdyby to s námi třeba seklo, nebo jsme, se nám to nelíbilo? No.
1: A já s panem generálním ředitelem v tomto nepolemizuji, protože já se neptám, kolik činí honorář pro pana Moravce, já se ptám na celkové náklady toho pořadu. Mm-hmm. Jo? Takže se neptám na plat nebo odměnu pro konkrétního člověka. Takže i to, co se někdy používá, jakoby ochrana osobnosti těch lidí, na které se někdy ptáme na jejich konkrétní platy, tak tady nemůže, prostě neplatí. Jo? Já, to je stejné, jak kdyby třeba z Národní divadlo tajilo, kolik stojí určitá inscenace. Já se neptám, kolik bere ten nebo onen herec. Já bych se ptal, kolik stály náklady na celou realizaci, včetně kostýmů, včetně, já nevím, kulis a tak dále.
0: Když tu informaci získáte jednoho dne, uveřejníte ji?
1: Určitě ji uveřejním, a protože to bude už stará informace, tak se hned zeptám, kolik to stálo minulý rok. Jestli se budu ptát na rok 2022, nevím, protože opravdu nevím, jestli Česká televize se rozhodne v tomto roce splnit svoji zákonnou povinnost.
0: Zákonnou povinnost říkáte čemu? Respektovat to rozhodnutí.
1: Respektovat to rozhodnutí, protože ten úřad napsal, že tak, jak to Česká televize podala, že nezdůvodnila, v čem by to obchodní tajemství mělo spočívat.
0: No a to, co teď říkáte, že to uveřejníte, to ten zákon 106 nijak neupravuje podmínky toho, protože nevím, jestli to třeba není jenom pro informace jednotlivých občanů, ale oni se často ptají média, že taky?
1: Jednak se ptají média, jednak je to veřejná informace, takže každý to může dále šířit. A dokonce ten zákon stanoví...
0: Kdy se stává veřejnou, pane docente?
1: No tím, že dá na třetí straně, tedy mě, tomu tazateli. V tomto případě mě. A dokonce zákon stanoví, že úřady mají ty odpovědi podle zákona o přístupu k veřejným informacím zpřístupnit na svých internetových stránkách. To je určitá prevence, aby se lidé neptali pořád na stejnou informaci, a když se zeptám já, bude to zajímat někoho jiného, tak aby už neobtěžoval třeba s Českou televizi, ano, a jenom se podíval na stránky a tam tu odpověď bude mít.
0: Jaké je vaše vysvětlení pro ten postup České televize?
1: Je to přístup, který vychází z toho tajit. Já jsem to přirovnal k tomu, jak my starší si ještě pamatujeme doktora Plzáka, který k nevěře vždycky radil zatloukat.
0: No, ono to má takový boční efekt celé, když někdo nechce něco přiznat, plus ty začerněné smlouvy České televize, tak tím podněcuje nepochybně nějakou spekulaci, a tak trošku to napovídá mezi řádky, tady se děje něco nekalého. Máte podezření na nějakou, nechci říkat trestnou činnost, ale že tam může být i nějaký hospodářský delikt?
1: Sám sobě jsem si položil otázku, jaké gaunerství se zatím musí skrývat, když 7 let stará informace se musí zatloukat.
0: No tak vy jste právník, který z praxe asi zná lecos, tak se teď ptám na ten dojem.
1: No, to jsem řekl.
0: Ten jste řekl. Dobře, a je to věc, kterou teda předpokládám nevzdáte a půjdete až do konce svých dnů?
1: Tak.
0: Je možná. Jaká je naděje, že oni to řeknou teď? Že dostanete informace?
1: Jestli jsme právní stát, tak nakonec musím zvítězit. Ale tady se ukazuje, jak moc jsme ten právní stát. Protože už to, že to trvá 6 let, a Česká televize se tváří jakože nic. A dokonce generální ředitel Dvořák, který za tuto nezákonnost nese odpovědnost, má tu drzost kandidovat znova do funkce a má tu drzost za Českou televizi si říct o zvýšení koncesionářských poplatků, tak to vypovídá o tom, že tím právním státem nejsme úplně v ideální podobě.
0: Vy to vidíte jako selhání jednotlivce, tedy manažerské selhání ředitele Dvořáka?
1: 100%, ale také to vidím i jako selhání celé České televize jako instituce, ale i novinářské obce jako takové. Protože proč se neptají redaktoři, proč jejich generální ředitel vlastně prohrává tady jedno rozhodnutí za druhým, proč se na to neptají redaktoři? Proč se na to nezeptá Václav Moravec ve svém pořadu? Znovu říkám, veme si, že by něco tajila třeba z prezidentská kancelář za Miloše Zemana. To by bylo řeči v České televizi. dejme tomu, že by nějaký kraj tajil nějakou takovou akci, kam vynakládá veřejné prostředky. To by byl hejtman denně kritizován v České televizi. Takže ukazuje se tady, že je to vlastně biblické, káže vodu a pije víno.
0: Může v tom být korupce?
1: Určitě.
0: Pane docente, pojďte nám vysvětlit, o co jde, nebo o co běží v té česko-americké smlouvě, která se podepisuje v těchto hodinách ve Spojených státech.
1: Já v té smlouvě spatřuji tři takové kritické momenty. Za prvé, nejde o smlouvu obranou, byť je tak nazvána, je to obecná vojenská smlouva. Ta smlouva neomezuje totiž působnost americké armády u nás pouze na to, kdyby realizovala nějakou svoji povinnost v rámci kolektivní obrany podle Washingtonské smlouvy o NATO při napadení nějakého členského státu. Američané mají spoustu svých mocenských zájmů po světě, ty podporují i formou síly a může se stát, že naše území bude použito pro realizaci jejich jiných zájmů, které nesouvisí s obranou členských států. Na to používám příměr. Když by se Američané rozhodli, že se budou bombardovat Bělehrad jako v roce 1999, tak v zásadě jim tato smlouva umožňuje využití našeho území, přičemž to není obraná, ale útočná akce.
0: Dobře, tak říkáte tři. Tak,
1: ano,
0: já to hlídám.
1: Děkuji za připomenutí. Další věc je problematika trestního stíhání. Protože dneska je v rámci obecných smluvních závazků uzavřena smlouva, která se týká všech členských států NATO, říká se tomu smlouva SOFA, která říká, že v případě, že členský stát NATO má svoji armádu na území jiného členského státu NATO a dojde ke spáchání trestného činu vojákem, tak jestliže ten voják spáchá trestný čin na jiném vojákovi téhož státu, tak konkrétně budeme hovořit o tom, že by tedy Američan u nás spáchal trestný čin na americkém vojákovi, tak ho soudí americké soudy. Pokud by ovšem spáchal trestný čin na našem občanovi, tak ho soudí naše soudy. To je ten stávající smluvní stav. Mm-hmm. A je to stav, který je obvyklý v rámci mezinárodního práva. Pokud by ovšem začala platit tato nová smlouva, tak se naše vláda vzdává tohoto přístupu a říká, že i trestné činy, které budou spáchány na našich občanech, tak budou soudit americké soudy. S tím, že si tam ponechává určitou možnost, že v případě věcí zvláštního významu, které nejsou blíže definovány, tak by pro jednotlivý konkrétní případ mohla tady toto odvolat. Je to příklad nerovné smlouvy. Proč to vlastně Američané chtějí? Prostě chtějí mít více konformní podmínky pro svoji armádu, než jsou ty obecné dokumenty na to. Ale nevidím důvod, proč bychom se měli odchýlit od toho standardu, který stanoví ty obecné dokumenty na to. A další případ, protože já se ve své právní praxi věnuji i samosprávě, tak jsem byl dost překvapen, že vláda se zavázala, že poskytne své pozemky americké straně, ale poskytne i pozemky obcí a krajů. Tedy majetek, který vládě nepatří. To je podle mě porušení vlastnického práva. Dalším důkazem o tom, v souvislosti s tím poskytnutím pozemku, je o té nerovnosti. Je to, že Američané mají po světě spoustu různých zařízení, využívají prostory nebo mají přímo vojenské základy a řadě států za to platí a pro ty státy je to nějaký ekonomický přínos. Ale my to poskytneme všechno bezplatně. Ptám se proč.
0: Dá se říci, že ta smlouva je jednostranně výhodná?
1: Určitě je výhodnější pro Američany a je nerovná. Zase v případě toho trestního stíhání. Američané tedy, my se vzdáváme toho, že když tady Američané spáchají trestný čin na našem občanovi, že bychom je s výjimkou těch zvláštních případů, blíž nedefinovaných, prostě nestíhali před našimi soudy, ale že by si Američané stíhali sami. Přitom ovšem, když by nastala opačná situace, než bychom poslali naši armádu do Spojených států, to oni by nedovolili. Ale je možné, že tam pojede nějaká vojenská delegace, nějaký náš voják tam může být na na školení nebo na nějaký kurz a tak dále a spáchá tam trestný čin, tak ho budou soudit americké soudy. Jo? Není tam vůbec žádná reciprocita. Ta reciprocita by mohla být formální, stejně by nebyla materiální, protože jasné, že více amerických vojáků bude u nás, než náhodou nějaký náš voják v Americe. Ale aspoň kdyby tam byla ta formální reciprocita, kdyby Američané řekli, no dobře, tak nám tady vyjděte vstříc v rámci toho trestního stíhání a když náhodou nějaký voják váš u nás bude na kurzu nebo na nějakém školení a podaří se mu někoho přijet, spáchat trestný čin v Americe, tak my vám ho také necháme, ať si odsoudíte v České republice. Pak by tam byla reciprocita. Tato reciprocita ve smlouvě není a to je nerovnost. To je důkaz té nerovnosti. A ještě to souvisí i s tím, že vlastně naše vláda hodila trošku přes palubu naše občany, kteří budou tím trestným činem poškozeni. Protože když se něco soudí před našimi soudy, tak náš občan může poměrně snadno požádat o náhradu škody v rámci trestního řízení. Jak může náš občan žádat náhradu škody v Americe, když tomu nerozumí, je to strašně daleko, mluví se tam cizím jazykem a málo kdo u nás zná americké právo. Prakticky je to pro naše občany nevymahatelné.
0: Každého laika musí napadnout, protože mnohokrát v životě slyšel, že je-li smlouva jednostranná, tak není platná. Vidím, že už se usmíváte, u takovéto smlouvy to neplatí. Jo?
1: Musel by se prokázat, že byla, může být jednostranná smlouva platná. Neplatná je tehdy, když je uzavřena v nějaké tísni a tak dále. Takže například hovoří se o neplatnosti Mnichovské dohody, právě protože byla uzavřena dokonce nejenom, že Československo ji akceptovalo pod hrozbou síly, ale ono vlastně nebylo účastníkem té Mnichovské smlouvy. Byla mu vnucena. Takže tady ten důvod nemůžeme takto uplatnit. Prostě naše vláda to podepsala. Teď bude na řadě parlament, jestli s tím bude souhlasit nebo nebude souhlasit. Vláda má pohodlnou většinu v obou komorách, tak ten výsledek si myslím, že je dopředu jasný. Ale minimálně by mělo zaznít, alespoň od části právnické obce, že to je příklad nerovné smlouvy a že ta smlouva zhoršuje vůči stávající smluvní situaci, tak zhoršuje naše postavení. Určitě je výhodnější pro Američany, a není k tomu důvod, protože doteďka jsme používali ty obecné smluvní dokumenty NATO a ty jsou dobře vyvážené. Proč? Protože když je to obecná smlouva v rámci NATO o pobytu těch cizích vojsk na území jiného členského státu, tak ona se vztahuje nejenom na nás, na Američany, ale ona se vztahuje i na Británii, na Francii. A Francie by třeba nesouhlasila s takovým zásahem do své svrchovanosti, vůči ní by si to Američané asi nedovolili. A vůči nám si to dovolí.
0: Tímto vás, pane docente Koudelko, srdečně zvu opět k rozhovoru, až bude nějaké pokračování v tom hezkém televizním seriálu Zdeněk Koudelka versus Česká televize. Až bude nějaký vývoj, já bych byl rád, kdybychom to tady našim divákům s radostí tento příběh dovyprávěli. Děkuji za to, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: Naším hostem byl Zdeněk.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: still learning to be human. Still learning to be human.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitane z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
2: Ty si jako to máš nějakou si, souvislost? Ne,
3: ne, ne, nechci vůbec naznačovat, ne, nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo: průzkum stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
2: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
3: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
2: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
3: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
2: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
3: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní spinutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
2: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si je vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6x odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
3: No, viděl bych v léčebně psychiatrický docela vážně.
2: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
3: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Já si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
2: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
3: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
2: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
3: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
2: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
3: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
2: Teda, to hnutí ANO, to jsou To jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
3: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
2: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. Kup. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
3: No já myslím, že se...
2: Kde bude parkovat?
3: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Jan Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
2: Máme přehlídku, já přijdu.
3: Jo,
2: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
3: Měla by, já teda jenom koukám.
2: Prázdná peněženka.
3: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
2: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
3: jasně,
2: bydlení.
3: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
2: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
3: No,
2: a utichnou zbraně. A co potom?
3: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
2: Protože co když Putin skončí?
3: No, jasně.
2: Jako, myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
3: Kdo nás napadne?
2: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
3: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
2: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
3: Já nepřeju Ukrajině tak. špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
2: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
3: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme, a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
2: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
3: Jo.
2: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
3: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
2: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
3: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
2: A možná ani to ne.
3: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
2: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni své Dukovany v Vozovkách?
3: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
2: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
3: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
2: Hodila nám nějak do toho vidle.
3: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
2: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
3: No, to
2: tak
3: jsem
2: ono
3: chtěl...
2: je asi více věcí, že?
3: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený. V Bruselu nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země. Tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
2: To jsou ještě 4 roky.
3: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
2: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
3: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
2: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
3: Díky za pozvání.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
4: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Pane prezidente, tentokrát už po šesté. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Tak já řeknu ještě po tom zahřívacím kole, že knížka volby...
1: Ježíš, už jsem řekl všechno, co vím, a teď myslíte, že ještě si vymyslím něco jiného.
0: No ještě jsme nezačali diskusi. Teď jsme tady hovořili o knize Volby 21 budou o ničem, a já doplním, to jsme ještě neřekli, autorů Filip Šebesta, Ivo Strejček, Ladislav Jakl, Jiří Weigl a Václav Klaus, zde přítomný pan prezident. Nadevší pochybnost, pane prezidente, pozorujete předvolební kampaň, alespoň tak, jak probíhá v médiích. Velmi vás prosím o váš názor na to, co se přihodilo včera, tedy ve čtvrtek 2. Andrej Babišovi, že tam za ním přijel jeho syn. A bylo z toho takové jakési mediálně bulvární politické divné představení. Co si o tom myslíte?
1: Já myslím, že nazývat to mediálně bulvární mě připomíná mou sekretářku, která dneska ráno jsme o tom říkali. A ona říkala, no to je přehnaný. A já jsem říkal, ne. A ta dáma, která mi to říkala, je dokonalá angličtinářka, a já jsem říkal, ne, Míšo, to nebylo přehnaný. Použít slovo přehnaný, tomu vy v angličtině říkáte an understatement.
0: Vy v angličtině,
1: jo. Takže
0: a jak tomu říkáte vy v češtině?
1: No tak já myslím, že to vůbec není přehnaný. Přehnaný je jemný, milý, příliš přijímající pojem, který jako říká, že to vlastně něco takového je vůbec možné. Já si myslím, že to je nemožné. To, co se stalo tímhle způsobem, přesahuje všechny meze. Nemám rád moderní slůvko, je to za hranou. I to se mi zdá malé takové slovo. Prostě je to z jiného světa, z jiné dimenze vůbec uvažování, a při vší hrůze toho, že vždycky se při volbách vyvalí nějaká takováhle věc a něco za hranou. Ano, to asi v každé zemi, v každých volbách, toto se mi zdá nekonečně za hranou, a myslím, že to je hloupost, a je to prostě totální nezodpovědnost lidí, kteří tohleto spouštějí a vnáší do hry teď před volbama.
0: Co zatím čtete? Co je v pozadí tady toho příběhu?
1: Hloupost, blbost, osobní nenávist, nechápání podstaty věci, ale...
0: Boj o moc?
1: Boj některých samozřejmě o moc, když já myslím, že pan redaktor nebo filmař Klusák, jako já nevím, jestli on bojuje o moc v tom nominálním slova smyslu, že by měl získat nějaký politický post, ve kterém by mohl spolu rozhodovat. To nejsem si jist, ale tahle ta klika těch lidí, pro kterou se jednou používá název Pražská kavárna, jindy Pravda, Láska, jindy já nevím co. No tak tito lidé chtějí mít moc ve smyslu názorovém ovlivňování lidské společnosti, a je to opravdu, já mě zdráhám říci za hranou, prostě to je nepřijatelné. Slovo za hranou je, že to je o kousek blbější, než co by si člověk přál, aby bylo. Pro mě je to jiné kategorie.
0: Vy jste člověk, který má dva syny. Když jste se na to díval, třeba někde na internetu, bylo vám Babiše staršího líto v tu chvíli?
1: No tak já myslím, že každý, ne Babiše, jenom Babiše staršího, ale já myslím, že každý rodič si prostě musí zoufat nad myšlenkou, že něco takového se stane a že k něčemu takovému budou jeho děti nebo jeho dítě zneužity. To je, já nemyslím, že nejsou známé z reality a z literatury případy spoury dětí proti rodičům, proti otcům, ale tohle je jiná story. Tadyhle to je politická machinace, politická manipulace, která není opravdu o tom, jestli ten či onen synáček opravdu se dostal do velkých rozporů se svým tatínkem. O tom to není a v tomto smyslu já prostě nemohu vyjádřit nic mírnějšího než totální nesouhlas. Já jsem o tom včera mluvil v jednom televizním programu a tam ta hlasatelka se mě zeptala, co říkáte tomu, jak Babiš mladší vtrhl na zahájení politické kampaně. A já jsem jí skočil do řeči a říkal jsem, ne, podívejte, hned to přerušme. Mladší Babiš tam nijak nevtrhl. Mladší Babiš tam byl vtržen manipulátory našeho veřejného mínění, nezodpovědnými lidmi, kteří se neštítí dopustit se takovéhle věci. Mm-hmm.
0: No, domníváte se, pane prezidente, že toto je konec toho příběhu, nebo ještě to bude nějak gradovat?
1: Já myslím, že páni, jak se jmenuje ten redaktor?
0: Pan Klusák? Myslíte?
1: Myslím pana...
0: Pana Klusáka, myslíte? Klusáka, toho ano, dokumentaristu, ano.
1: Já si myslím, že jste řekl, no, nebudu říkat, co jste řekl.
0: Vy jste slyšel Husák?
1: Ne, já jsem slyšel Kocáp a to už byste mě zase nutili extendovat a rozšiřovat tu skupinku, kterou jako Klaus se svým tímhle vystoupením naštve. Ale o to nejde. Klusák, no. Je to strašně pikantní, že já jsem s jeho maminkou udělal velkou knížku, knižní rozhovor a vyšlo to jako knížka před více než 20 lety a on má nějak sporného tatínka a tak všichni myslí, že jsou dva tatínkové a já jsem prostě pochopil, že jsem oběma těm tatínkům jako prezident republiky dal státní vyznamenání, takže pro mě to ten člověk není úplně z jiného světa nebo něco. O něm taky já můžu říct hezkou věc, že když jsem se zúčastnil jediné manifestace antikovidistů na Staroměstském náměstí 12. ledna, jestli se nemýlím, nebo takhle nějak, tak byla zima, mráz docela, tak jsem prostě šel z toho pódia a šel jsem se schovat zmrzlý opravdu do hospůdky vedlejší, kterou si ty organizátoři zaplatili a objednali a otevřela se kvůli tomu. No a tak jsem šel ještě bez jakýkoliv roušky z toho pódia a potichu jsem vycouvával k tomu. No a tento člověk začal za mnou běžet a řvát na celé Staroměstské náměstí, že jdu bez roušky a přede mnou volal na policii, udával mě na policii, že jdu tady po tom Staroměstském náměstí bez roušky. Takže ten člověk je udavač. Jo. A že se teď pustil do téhleté hry, to je něco dalšího, ale je škoda o něm mluvit. Bohužel takový člověk není osamocený, i když on extrémní je.
0: Dobře. Na chvilku do světa, pane prezidente. Pan ministr Kulhánek před několika dny, myslím, že v Mladé frontě jsem četl ten rozhovor a stačí, když ocituji titulek. Kulhánek, vraťme se k jednomu stolu, s Ruskem nelze nemít vztahy. Co si o tom myslíte, souhlas?
1: Tak já nevím, nakolik to vystihovalo ten rozhovor toho Kulhánka, jestli to byl jeho obsah.
0: Řekl bych, že celkem ano. Nevím, jestli jste to četl.
1: No ne, takže Rusko tady je. Zase, když už jsme u těch anglicismů, tak Russia is here and is here to stay. Prostě Rusko tady je a Rusko tady bude. Myšlenka, že bychom odepsali jednu zemi, která se kdysi pyšnila, že je šestinou nebo sedminou souše. No, něco takového bylo před za komunismu. Takže bychom se tvářili, že tahle země neexistuje a že ta země není viditelným a výrazným hráčem na mezinárodní politické scéně, no tak to bychom opravdu strkali ty hlavy do písku a byli hloupější, než jsme. Já myslím, že tak hloupí nejsme.
0: Dobře, ale znamená to teda v kontextu toho, co říkáte, že všechno, co následovalo bezprostředně po kauze Vrbětice, jsme přetáhli, přepískli takzvaně?
1: Já o kauze Vrbětice nic nevím, protože to, co o tom mediálně vím, se mi zdá tak nevěrohodné a nesmyslné, že to podle mého názoru nemůže být podstatou celé té věci. Takže nevím, to by byla debata o biskách a podobně a já na to žádný názor, který bych chtěl podložit fakty, která nejsou úplně běžně dostupná, dovence jako já nemám a nechci žádné laciné soudy dělat. Prostě já tu kauzu celou považuji za nevěrohodnou a smyšlenou a posunutou a tak dále.
0: Má být Rusko naším partnerem?
1: Já málo jsem vždycky v politice a určitě jsem to slovo samozřejmě občas sám použil. Já jsem nikdy nerozuměl tomu, když s Německem uzavřeme partnerství. Nebo že přiřadíme mezi naše partnery zemi někde na Balkáně. To jsou omšelé fráze, které nic zásadního neříkají, které nic nedefinují, které nevedou k něčemu podstatnému. Jestli tím chcem říct, že partnerství znamená nenávist, no tak to snad ano, teda já to jsem pro, aby bylo partnerství i s tím Ruskem, nebo aby byly normální vztahy i s tím Ruskem a to si každý rozumný člověk prostě musí přát. Demonizovat Rusko je nesmysl. Koho všeho bychom měli demonizovat na světě? Já myslím, že podle představitelů jisté ideologie snad téměř všechny zemičky, kromě pěti, kde si v západní civilizaci, ale ostatní jsou, já myslím, všechny špatné.
0: Váš kolega, pan Jiří Weigl, v Mladé frontě psal jakési zamýšlení nad Afghánistánem a mimo jiné je tam věta, na kterou se vás teď chci ptát, jaký je váš názor, co si myslíte vy. Afghánská nekonečná válka se tak stala pouze eldorádem vojenských a drogových megakontraktů a semeništěm gigantické korupce, které nemohlo nepoznamenat svými přesahy poměry v USA a jinde na západě. Podepisujete toto a já dodávám, je to prohraná válka západu s Afghánistánem?
1: Tak to je první větě. Já samozřejmě jsem ten článek pana kolegy Weigla, on ho dopsal a přines mě ho o dvě kanceláře vedle, abych si ho přečet a buď mu řekl, že to je blbost, nebo ne. Takže takto jsem já ten článek přečet, já jsem ho prolít a zdál se mi naprosto bezvadný a řekl jsem, honem, zavolejte Petra Macinku, ať to zkusí udat někde v nějakých médiích. Prolít ve smyslu s jeho obecným vyzněním, s tím, co říká zásadního a tak dále, 100% souhlasím. Tím nechci říkat, že kdybych dělal redaktora, jestli bych v jedné větě změnil slovosled nebo změnil použité slovo, ale v principu ano, byl jsem velmi rád, když tento článek neskončil pouze na naší webové stránce jako naše stanovisko k Afghánistánu, ale že to bylo publikováno ve významném deníku a tomu jsem skutečně rád.
0: Prohrál Západ válku?
1: Západ prohrál válku, já bych, když použijeme tuhle terminologii, tak já bych řekl, že v něčem řeknu ano a hned to ale trošku redefinuju, tuhle tu otázku. Západ určitě válku prohrál, ale a teď to, ta moje inovace snad k tomu vašemu heslu nebo k té otázce. Západ hlavně prohrál válku sám se sebou. Západ přestává být západem. Západ se zásadně proměňuje, blbne, chceme-li říci, odvrací od základních principů, které ten západ definovali jako západ. A tuhle tu válku západ sám se sebou prohrává. Vítězové téhle té války, o které já mluvím, není ten či onen mujahedin se samopalem v ruce na ulici v Kábulu, ale vítězem jsou ti, kteří chtějí naši civilizaci rozbourat, ti mezi námi. A tím bychom se mohli vrátit k těm tady knížce a k těm volbám, protože já několik takových subjektů na naší politické scéně vidím, kteří tuto válku prohráli. Jde o to, aby jim taky nulu dali ty naši voliči v tom říjnu.
0: A řekneme, kdo jsou ty subjekty?
1: No tak já to mohu říci, ale mně postačí, abych jako prototyp těchto subjektů jmenoval naše Piráty, které považuji za zlo samo o sobě a za někoho, kdo se zříká základních hodnot západní civilizace. To bude pan Bartoš zlobit asi na mě teď.
0: To vydržíte. Tak
1: já to vydržím.
0: Za ty roky, pane prezidente, se na vás, myslím, zlobil kdekdo.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále, ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jak, jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď no, nikde
2: Evropané,
1: nic?
2: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. To též je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně...
2: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
1: chodí. A býval
2: i
1: za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom mundůru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím do posud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, nerada ale bych no, nerada bych
1: vládal do ústní,
2: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohlo jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: Putinem telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Že třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Upřímně nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Radio Xaver.

0: Horký září?
1: Horký září, no venku.
0: Jako babí léto?
1: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
0: Babišovo, babišákovo léto.
1: No, je měsíc Berlíne hodnotovej, co?
0: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, babišák.
1: Ano.
0: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraň, Xavere.
0: To je naše zbraň.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
0: Protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A neuměl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berly.
0: Neměl berly, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
0: Jako smutečný?
1: No, jako, že to je vohavný. Jako
0: že myslí na pozůstalý a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
0: Je.
1: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
0: dobře, ale pane hoře.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady po dvou okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu.
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak víte, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě...
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
0: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost. Taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně. Pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: Ale to nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska.
0: No a je tam něco o nás?

0: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
1: Říkají to ne, v tom programu, že
0: není
1: to tam. Podpoříme
0: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
0: Opravdu celý, Xaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
0: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
0: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
0: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
0: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
0: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
0: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
0: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. Hmm? No, tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor. Revizor.
0: Představte si. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
0: A mně se Xaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posraný.
0: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
0: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
0: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčila z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
0: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
0: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
0: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
0: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
0: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
0: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
0: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
0: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
0: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, Já bych se bál, Xavere.
1: Pět, šest mrtvých. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
0: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
0: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne, opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
0: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
0: S billboardami?
1: S billboardami.
0: Odkud je?
1: Z Brna.
0: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
0: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
0: něco jiného.
1: Brno nám leží u nohou.
0: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
0: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
0: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
0: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
0: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
0: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
0: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já, protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
0: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každýho člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
0: Na světě ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
0: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
0: Jo, tak co?
1: Je,
0: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Já tak to lže, tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo.
0: Dobrý člověk. Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
0: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
0: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknutý ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
0: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, no. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
0: Rakušan učitel.
1: No tak já... Víte, kam jeřím.
0: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
0: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
0: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, za ministra Grosse.
0: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, a že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do mlín.
0: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. A co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
0: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
0: ale, pod vnitrem. Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
0: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
0: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
0: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nejde. Nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoňuji. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
0: jasně.
1: Kovadlina, Nebyl?
0: No něco, to je jedno. Takovým já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost.
1: Názorová.
0: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. Hmm. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
0: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj
0: jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: no, já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
1: Pane Holče!
0: Jo, jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
1: Jindra?
0: Jindra, Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni...
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím...
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já se chtěl říct, já budu šťastný, když to udělali.
1: Šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba
1: Gloria
0: příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: chtějí
1: této zemi.
0: Sloužit. Jo, jo, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelských veršů.
1: On recitoval.
0: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesel. Mm-hmm. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
0: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
0: To říká i Babiš. Oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: Babi, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jo, protože...
0: On je
1: ještě mimo zákon.
0: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, On není úplně zaměstnancem úplně? Úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Ksavere, protože on se teď specializuje...
1: Ukrajina.
0: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžírka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
0: Jo, jo.
1: Na
0: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralej na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten váš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemusel udělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No tak... Zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad.
1: Car.
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš,
0: tak, Meda, no, co byste čekal?
1: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
0: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já se složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich sabere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
0: Tak sabere, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: Á, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Xavere, ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová. Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: no asi byla tady, nebo byl?
0: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Řichu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Xavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pane holče, je takový jako...
0: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto. rodilý Pražák.
1: Řekne to tok?
0: Tohle.
1: Tohle? Mhm.
0: To je z Číny, takový, co?
1: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je, to je, já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá šeplky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě to lepší.
0: To je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád? Hm? Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, pohoče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má
1: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
0: Komun. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni budou, oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale...
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
0: No,
1: děkuju a nashledanou.
0: Nashled, Sahar.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech.

0: nějakého spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř, stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, vystačilo?
1: My se na to díváme vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Její součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy, Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude den poté. Vy mi kladete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to byl pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území?

0: Ukrajiny.
1: Měla by válka, mělo by, takhle, je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: což
1: do Londýna.
0: Což se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
0: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno. Že se nemýlím,
1: část jednoho videa.
0: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Telátko pacu laté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké.

Telátko oblíbené, telátko paculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.

Kdybych ho neměl, žalem bych skonal. Nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko oblíbené, telátko paculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.

0: kdybych ho neměl, žálem bych skonal, nic kloubého bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sudku latý, Ristu pije, tu je kára, tento rije. Sudku latý, Ristu pije, tu je kára, tento rije.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: up on my thunk. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním, A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
2: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, a to už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst. To je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: Je to nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesahnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou, chybkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver.

0: lásku brát. Oh, Rubiak, žil bych rád.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: A kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Já kudy chodím, ruce spínám, ach můj ty smutku, jak se to jenom mohlo stát. Nelze se tomu diviti v skutku, že teta už mě nechce znát. A dávno dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Dávno to dobře známe zlo, že se tresce, stejně dnes jako před léty. Kdo ruku teď zláme, ať chce či nechce, prokletý bude od tety. Tu ruku ti teto, tu ruku ti teto, tu ruku ti teto do sádry dají, do sádry bílé, jak padlý

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě stačilo. Vzhledem k tomu, že by stačilo, jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci s klukem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Já jsem, ty si dělala rozhovor s Ivem Stričkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem, trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Pane prezidente, díl 54. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: My tento pořad natáčíme 9. srpna 24, teď je 13 hodin a 14 minut. A já začnu tím, že tuším, že máte velký plán na víkend. A to nám pojďte říct,
1: co vlastně. No, velký plán, tak 10. to znamená, zítra je každoroční pochod na Sněžku, taková pouť, protože je svatého Vavřince, tam ten kostelík je zasvěcen Vavřincovi, takže já už asi 20 let tam chodím, jako i prezidentsky jsem za sebou tahnul půl prezidentský kanceláře a spoustu novinářů a tak dále, tak všichni čekali, kdy upadnu, nebo kdy už budu moc spocenej a tak dále. No tak přiznám se, že teď už se delší část cesty vezu lanovkou.
0: No a to vás čeká zítra, kdo tam bude? Kdo vás doprovází tentokrát?
1: No tak kdo mě doprovází, tam bude rodinka, tak tam je starší syn s rodinou a tak dále, vnoučata, ty už běhají jak kamzíci. A jinak tam vždycky chodí místní plus je tam každoročně různí biskupové, arcibiskupové, to je současně ta mše je celebrována českými a polskými kněžími, takže je tam taková velká sestava. Já nevím, jak to je, ale dopředu jsem slyšel, že by tam měl jednou dorazit pan arcibiskup Graupner, ale teď jsem to nekontroloval, jestli tam zítra přijde nebo ne.
0: Když jsme u toho sportu, který je spojen zároveň se společenskou událostí, tak mě to nedá zeptat se vás na olympiádu, což je teď velké téma posledních dnů. Mám na mysli olympiádu v Paříži. Mnozí lidé velmi kritizují, že se z toho, zejména z toho úvodního ceremoniálu, ale posléze také, stala propagace a velká demonstrace jakýchsi nových pořádků a LGBT té ideologie a tak. Vy jste sportovec, vy jste hrával celý život a hrajete možná ještě tu a tam basketbal. Štěpán Škorpil vyprávěl, jak jste hráli spolu. Patří toto ke sportu?
1: No ne, tak ono to nevzniklo letos. Já jsem nemohl přežít, opravdu k nepřežití, to slavnostní zahájení. Teď všichni mluví o tom slavnostním zahájení, ale já jsem nemohl přežít před 12 lety slavnostní zahájení v Londýně, olympijských her v Londýně. A to jsem tam ještě jako prezident seděl na té hlavní tribuně s dalšíma prezidentama a ministerskýma předsedama. A jediný já jsem vykřikoval a protestoval. Oni všichni se koukali, jako, že to je v pořádku. To bylo před LGBT, když jste řekl. Ale to byla v tu chvíli zelená revoluce vrcholila. Takže celý ten koncept toho slavnostního zahájení tehdy v Londýně mě popuzoval nesmírně, protože to byl boj s CO2. Takže tam byly nejdřív na celém prostranství, byla pastorální Anglie 16. 17. století. Na děti si hrály věnečky, vodníci tam byli hezky u nějaký říčky nebo potoka. No a najednou přišli zlí kapitalisti, kteří tam začali stavět obrovské továrny, kouřilo to všechno, to odumřelo. Já jsem nemohl přežít prostě to slavnostní zahájení. Bylo to úplně k zbláznění. Takže mě tohle to slavnostní zahájení už nijak nevyvedlo z míry, jak řadu lidí vyvedlo. Ale to, v čem to bylo posunuto, jasně demonstruje těch 12 let, které se udály mezi tím Londýnem 2012 a Paříží 2024. To je velmi děsivé a znepokojivé.
0: No ale vy znáte tu pozici sportovce, který nastupuje na zápas. Zažil jste ji určitě mnohokrát, asi ne na olympiádě, ale v různých soutěžích. Co těm sportovcům u toho může jít hlavou? Máte pocit, že oni ve většině souhlasně přikivují a říkají, jsme rádi za tu demonstraci jakési jinakosti, anebo si říkají, pro boha, pojďme už hrát, toto sem nepatří?
1: Tak spousta těch poslanců, těch sportovců se snaží vyhnout tomu slavnostnímu zahájení u lejt a říkat, že už zítra závodím a já tam teda nebudu několik hodin postávat a pochorovat. Tak to je první prožitek a zážitek, který já dobře znám a mohu potvrdit z různých jiných podobných věcí. Půlka těch sportovců vůbec nevnímá, že to má nějaký politický kontext. To by jedna půlka. Nicméně já mám pocit, že druhá půlka je stejně indoktrinovaná, jako jsou jiné děti a jiná mládež dnešní doby a vidí to podle mého názoru velmi, velmi podivně. Takže typovat, jaký je poměr těchto dvou skupin, netroufnu si říct.
0: No ne, ale jestli se může najít jediný sportovec, který s tím souhlasí. Já jsem s několika mluvil.
1: Jak se může najít jediný nesportovec, který s tím souhlasí, bych si troufnul
0: dobře. No a teď ten samotný fakt, že v některých těch sportovních disciplínách prostě bojují muži se ženami, tváří se to, že to jsou dvě ženy nebo že to jsou dva muži. Je to ještě sport, pane prezidente?
1: Tohle je strašně šílená věc, která se prostě stala a vůbec jako to zavlečení do sportu toho těch nepřetržitých kamer, toho natáčení a té debaty o tom, jestli vyhrál ten, který tam měl dřív levou paži, anebo ten, který tam měl pravou nohu, pravé koleno. Já myslím, že to obrátilo sport někam, kam vůbec nepatří a patřit neměl. Já jsem hrával ten basket i na mezinárodní úrovni, takže ne, že bych byl úplně nedotčený tím. Já vím, že leckdy byla hádka o to, jestli z auto má vyhazovat ten či onen a sportovec mého typu věděl, že to spadlo do autu, tak tam okamžitě běžím a ten míč beru a chci vyhazovat, i když rozhodčí ukáže opak, tak se divím, to jažím se, že... Já ale rozumím, že to může být klíčová věc 30 vteřin před koncem. Ale já jsem včera viděl utkání v televizi Francie-Německo basketu, který byl tak brutální, že jsem nic takového ještě prostě nezažil. To už není jemný sport, tak košíková dávno. Ale prostě v první části hry normálně vypíchnutý míč někde na půlce hřiště, rozhodčí ukazuje tam, opakuji 30 minut před koncem zápasu, francouzský trenér vylítne a začne dělat tadyhle ten symbolický obrázek televize a žádá, aby televizní obrazovka dokázala, jestli to byl aut nebo ne. Opakuji, aut v polovině zápasu nerozhodné situaci, to já myslím, že je zničení sportu a nemělo to nikdy nastat.
0: Dobře, ale mě ještě zajímá to, když, nebo to řeknu jinak, umíte si představit, že nastupujete ve vaší aktivní sportovní kariéře k mezinárodnímu utkání, do šatny přijde spoluhráč, který je zjevně ženou a říká, pánové, já se cítím být mužem, takže já budu pivotmankou. A běda jak ne, vy to musíte respektovat. Patří toto do sportu?
1: Ale je to nesmysl samozřejmě a vůbec celá ta doba tohle to zatáhla do sportu. Jo. Takže není k tomu nic jiného, než křičet ne, ne, ne. Nemá nové další argumenty, myslím, nemá cenu přidávat.
0: Pane prezidente, ono to nikde není tak strašně vidět, jako když potom boxují v boxerském ringu dva boxeři, nebo dvě boxerky, nevím, jak to mám říct, a jeden je žena, jeden je muž. A tady už to musí napadnout úplně každého, i tomu, kdo si ještě před pár týdny říkal, dobře, no ať si každý dělá, co chce. Tak to mě napadá.
1: Já jsem zásadně proti tomu, nemám co dalšího, bych řekl.
0: No mě ještě zajímá váš názor, kam až to půjde.
1: No to, kdyby jsme se ptali před 5 lety, tak bychom netušili, že to může dojít tak daleko, kam to došlo dneska, takže co se všechno stane ještě za chvíli. No může to ten sport úplně
0: no,
1: poškodit.
0: Nejsme náhodou teď v kulminačním bodu toho už? Že už to zase půjde? zpátky?
1: To je hezká hypotéza. Kéžby.
0: Četl jsem na webu Institutu Václava Klause komentář vašeho pana Ladislava Jakla, který říká, Británie hoří. Naprosto nezvládnutá imigrační vlna narazila na jednu z mezí společenské a občanské tolerance. Vlastně pan Jakl popisuje, že problém začíná hořet. Je tento problém k řešení ještě? Nebo už je rozhodnuto?
1: Tak zaprvé nenáhodou si Láďa Jakl vybral Velkou Británii. Já myslím, že to je nejhorší země. Z tohohle hlediska prostě ta migrace tam byla fatálně nezvládnutá. Jestli to všechno začalo anglickým kolonialismem a proto špatným svědomím a proto dovolili tam brát všechny Indy, Pakistánce, kteří někdy trpěli pod britskou nadvládou. Prostě jestli tudy se otevřela ta stavidla, je to možný. Ale přeci já už nemám sebe menší důvod jet do Anglie. Prostě já vím, že tam už nevidíte starou dobrou Anglii, jak jsme si vždycky my vykreslovali, zejména při tom komunismu, kdy se nám zdála být starou dobrou Anglii, ale to už dávno není a já myslím, že to je nejvíc propadnutá země tadyhle všem těm špatným izmům a myslím, že se jim to vymstí a je to po všech stránkách vidět.
0: Dobře, ale jestliže Británie hoří, znamená to, že se něco děje? Projevuje se nějaká nespokojenost a asi lidé chtějí něco jiného? Říkají, tady jsme se zmýlili.
1: To, že prostě vůbec může dojít takovým násilnostem, jako dochází v normálních britských městech dneska, je mimo mé chápání a pořád jenom se ještě ťukáme někam, že to ještě u nás naštěstí takhle není. Takže nevím, no, dělejme všechno pro to, aby to u nás nebylo.
0: V XTV jsme před pár dny natočili rozhovor velmi obsáhlý s Vladimírem Mečiarem. Pro mě teda velmi překvapivý, to, co tam pan...
1: V jakém smyslu? Tím, co říkal? Nebo...
0: Ne, tím, co říkal. V tom, jak ten člověk to měl vlastně strukturované, to, co říkal, že ani na moment jsem neměl pochyb, že by v něčem tápal. Má to 50 minut, velmi to doporučuji i vám, pane prezidente, a taky divákům. A on tam říkal několik základních věcí. Říkal například, Ukrajina válku prohrála. Dá se s tím souhlasit?
1: Tak zaprvé, já jsem pana Mečiara viděl 13. nebo kolikátýho července, což je vlastně nedávno, ve Staré Bystrici, kde se nedaleko Čadci a Žiliny oslavovalo 32. den svrchovanosti Slovenska. A spolu jsme dokonce zapalovali velikou vatru, jako někdy v 10 hodin v noci. Takže mluvil jsem s ním, vím, že on ty názory má pevné, jasně strukturované a on jak byl totálně umlácen a umlčen a zašlapán na tom Slovensku, tak já myslím, že o to více on o nich přemýšlí. Má je pevně v sobě zabudované. Je možné okamžitě začít s ním rozhovor a ten rozhovor je, jako kdyby jsme mluvili včera. Prostě on žije plně těmi problémy současnosti a to, že jste ho pozvali sem, nebo to bylo na
0: dálku. My jsme byli za ním.
1: No, takže to je bezvadný krok a já myslím, že on si to musel velmi vážit.
0: Ukrajina válku prohrála.
1: No, to je slovo do pranice. Prostě teď zrovna máme přeci aktualitu, že včera Ukrajina rozhodla, že nejenom neprohrála, ale rozhodla se vydat, zaútočit na Rusko a vpadnout a okupovat několik ruských vesnic. Takže
0: v Lipecké oblasti doplním jenom, že ČTK dnes ráno k tomu psalo, Rusko čelilo velkému útoku ukrajinských dronů. V Lipecké oblasti asi 200 kilometrů od hranic zasahli leteckou základnu a je vyhlášen výjimečný stav.
1: Takže já myslím, že pro mě trošku, že je ta válka hotová a Ukrajina prohrála, je to trošku wishful thinking, jak já říkám, přání otce myšlenky pro celou řadu lidí. Já to tak jednoduše prostě nevidím a mám pocit, že ty zbraně, které ta Ukrajina dostává a ty obrovské množství peněz, které dostává ze západu, svou roli hrajou. Myšlenka, kdyby nehrály žádnou roli, tak nevím, jak to může všechno vypadat. Neboli to, že se ta Ukrajina teď zmohla na nějakou ofenzivu, nevím, jak to může zarezonovat v Rusku. Prostě tam určitě spousta lidí je nerada, že jejich země bojuje. Prostě tam taky posílají své vojáky, který tam masově hynou. V momentu, když najednou zjistí, že ta Ukrajina obsadila, nevím, 450 kilometrů čtverečních, jak jsem někde četl, ruského území. Nevím, jaká může být reakce té ruské veřejnosti. Fakt mám z toho víc a víc strach.
0: Dobře, ale to, co se děje teď, ty poslední hodiny a dny, tak je to nějaký poslední záchvěv, anebo to může být i pravý opak, že se ten konflikt rozhoří teď ještě víc?
1: Je to jako vždycky s tou sklenicí na půl prázdnou, na půl plnou. Prostě někdo to myslí jako kulminační bod a už je to za zenitem. A já v tomhle optimistou nejsem. Říkám jednoznačně, nejsem optimistou. Ty zbraně, které ta Ukrajina dostává, svou roli hrají a hrát budou. A ty generálové na obou stranách prostě od nepaměti je známé, že ty generálové vždycky hrají minule, nebo bojují minulé války. Prostě když se střílelo lukem, tak najednou někdo přišel s kušem a když se střílel kušem, tak přišel s mušketou. Když to o té historie dostatečně známe. Teď se pořád naše paní Černochová kupuje masově tanky a letadla, jak jsem si všiml. Tahle ta válka ukázala, že tanky a letadla jsou naprosto pasé. S tankem si nikdo netroufne už věc, protože ho první dron prostě zničí. Letadlo nikdo nad oblast bojů neposílá. Prostě to je, takže my teď kupujeme ty zbraně na ty minulé nebo předminulé války. Peněz to bude stát hromadu. Neboli nevidím to tak jednoznačně rozhodnuté, jak je skoro v módě dneska u nás říkat.
0: Ještě mě zajímá vaše stanovisko nebo váš pohled na dvě prohlášení nebo dvě citace toho pana Mečiara v XTV. On řekl, že většinu médií považuje za nebezpečí, že jsou média nebezpečná. Dá se to tak říct?
1: Tak většina médií hrajou dnešní modernistickou nezodpovědnou hru. Nejsou to seriózní nezávislá média. Ano, mluvíme o většině médií ve smyslu těch médií definováno starým způsobem. Jestli je většina nových médií, nových internetových serverů, většina nebezpečná, to nedovedu odhadnout.
0: A mimochodem ještě říkal, a to je poslední věc, kde mě zajímá vaše reakce na slova Vladimíra Mečiara, LGBT proud může zničit civilizaci.
1: To jsem stoprocentně přesvědčen, že může zničit civilizaci, protože sahá do samé podstaty lidství. Jestli jsme se mohli děsit zelené ideologie, no tak ta sahá do samotné podstaty fungování ekonomiky, ale ne člověka jako jedince, ale tadyhle ty nové ideologie sahají do člověka, dovnitř samotného.
0: A teď, promiňte, vrátím se ještě krok zpět, protože tady mám jednu důležitou poznámku, které Ukrajina nechci vypustit. Tak jenom se orientujeme. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že Ukrajina připravuje jasný a podrobný plán na ukončení války s Ruskem. Co to znamená?
1: To se zeptejte jeho. Teď vy umíte přemluvit všechny politiky, aby s váma šli diskutovat. No. Kdybyste přemluvili Zelenskýho, on by určitě sem přijel do tohohle kamrlíku vašeho.
0: Není to už známka toho, že to vzdává, nebo že má nějaký plán?
1: Zase to jsme u hypotézy A, že to vzdává, hypotézy B, nebo že si daleko více věří. Nejsem, kéž bych to věděl.
0: Tak.
1: To bych musel být prognostik, abych to věděl.
0: A teď mám pro vás jednu dobrou zprávu a zajímá mě váš názor. Hvězdárna v Brně se prohlásila za kontaktní místo pro mimozemšťany. Lidé zde také mohou hlásit UFO. Je to myšleno zcela vážně, já jsem to hledal na několika místech, dokonce jsem na nějakém serveru četl, jak jsou mimozemšťaní vítáni, tedy v Brně, na Hvězdárně a ještě u jiných. Pane prezidente, co si o to má myslet?
1: No ne, tak snadný odsudek je, ježiš, to neberte vážně, to je z Brna, to nás nepřekvapuje, ne. Mnohé ze zel současné doby, jak je vidět, panem premiérem počínaje, panem ministrem školství konče, pocházejí z Brna, tak já nevím, Hvězdárna brněnská je taky určitě místo svého druhu.
0: No jo, ale...
1: Ale oni jsou možná bystří, oni budou umět s těma mimozemšťanům mluvit. A...
0: Je ještě možné, že se dozvíme dnes, zítra, pozítří, že to je recese?
1: Já myslím, že to recese není.
0: No to
1: já jsem teda viděl toho někde záběry toho člověka, který šéf té Hvězdárny, který to vyhlašoval. A já jsem nic recesistického v něm neviděl.
0: No mě na tom totiž zaráží ta skutečnost, že je to tedy kontaktní místo pro mimozemšťany a jak se to těm mimozemšťanům sdělí. Že kdybyste náhodou přistáli v talíři, tak ne, abyste chodili na Hvězdárnu v Praze, ale vaše kontaktní místo, vaše přepážka je v Brně na Hvězdárně.
1: Kdybyste hledal něco absurdního, no tak byste to mohl situovat do Brna. To, já myslím, že ta intuice vaše by to mohla navrhnout.
0: No, další věc...
1: Mimochodem, já teda, když poslouchám pana ministra školství z Brna, tak jako jeho návrhy na to vyučování několika jazyků už malých dětem a tak dále, tak já myslím, že to není o nic méně šílená z nebe spadlá zpráva než tady ty mimozemšťané, tak možná, že to k tomu Brnu patří.
0: No, já jsem v té věci šel ještě trošku dál. A když je to dneska tak, že se můžete prohlásit za ženu, nebo můžeme...
1: Se můžete prohlásit za mimozemšťana.
0: Tak. Aha. A já jsem si říkal, jestli toto není ten, víte, ten ta příčina, že jestli se prohlásíte za mimozemšťana, řeknete, já nemám trvalé bydliště na planetě Zemi a já chci na přepážku ve Hvězdárně v Brně, tak jestli už ta společnost...
1: A já se vymykám všem pravidlům a zákonům a principům chování té světové civilizace. To jdete opravdu dál.
0: No.
1: No. Byste mohl psát sci-fi ksavery nějaké.
0: No, pane prezidente, my to teď, ostatně tento díl je takový letní. Tak máme i takovou letní náladu, ale já jsem už přemýšlel o tom, za jak dlouho budou hygienické stanice nařizovat v restauracích povinné toalety pro mimozemšťany. A já bych se tomu vůbec nedivil. Jo, nebo nějaká místa třeba speciální u stolu, u přípojky na elektriku třeba, aby se mohli dobíjet nebo něco. Myslím, že v této části světa je všechno možné, ale to je jenom... A teď mám zcela ale vážnou věc. A začnu jí citací z Echo 24. Vládní koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltín, předestřel o víkendu své názory na postup vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je zombíky na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejíž počet odhaduje na 4,5% populace, je podle něj potřeba vykopat, pane prezidente, hluboký příkop. Některé z těchto radikálních lidí označil za svině. Je to člověk ve službách vlády naší země. To není...
1: Nevím, jak se tam ocitl... nechápu, že vláda může tohoto člověka jmenovat do této funkce, že vůbec tuto funkci může vytvořit, a tím mám prostě obecné zase slovo ne k tomuhle tomu rezolutní. Já jsem toho člověka naštěstí nikdy neviděl, netuším, jak vypadá, nemám o něm žádnou představu, ale ta vláda, která ho jmenovala, tuší, jak vypadá, jmenovala ho schválně, jmenovala ho záměrně, čili ona a priori schvaluje tyhle ty jeho postoje. Já bych se tomu opravdu nedivil. A není taky z Brna ten pan?
0: To nevím, odkud je, to tady nemám, ale že by se hlásil na Hvězdárně třeba, ale řekněte mi, člověk, který už je ve funkci, hovoří za vládu naší země, je možné říci o části obyvatelstva, ještě to nějak kvantifikovat nějakým procentem, že jsou to svině? Vždyť to je přece něco podobného, jako paní Vašáriová řekla, že Fica volili, já nevím, Spodina a fašisté a tak. A toto je člověk na oficiálním místě.
1: Dobře, proto já bych se nezabýval tímhle člověkem, ale já bych se zabýval tím, kdo ho do té funkce jmenoval. A do té funkce ho jmenovala vláda. A té vládě někdo předsedá, a ta vláda je nějak složená, a složení vlády předurčují lidé ve volbách. Takže hledejme kořeny a příčiny všeho zde.
0: Dobře, vy jste také zažil, jaké to je být předsedou vlády. Kdyby někdo z vašich přímých podřízených řekl o obyvatelích této země, že jsou to svině, tak jak dlouho by ve vaší vládě vydržel?
1: No ne, to by nepadalo vůbec v úvahu, ale my jsme u té zásadní věci. My jsme zásadním způsobem omezovali všechny vedlejší přímo řízené funkce vládou nebo premiérem. My jsme řekli, všechno musí mít na starosti jasně definovaná ministerstva. Ty mají své řády, ty mají své postupy a tak dále. Všechno mimo ministerské rušme, to je bezvládí v zemi. No a od té doby vznikají nejrůznější posty, které v žádné ústavě nejsou definovány a v žádných zákonech nejsou definovány. No a ty posty najednou mají statut rovnocenný ministru toho či ministru onomu. Nicméně oni nepodléhají volbám standardním. Oni nesouvisí s volebními výsledky. To je pro mě konec světa. Takže všechny ty mimorezortní, mezirezortní, nadrezortní specialisté, kteří mají zvláštní zmocněnec. Jaký zvláštní zmocněnec? Prostě jaký zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu? Prostě my máme jedno ministerstvo, které se zabývá zahraničními vztahy, a to je ministerstvo zahraničí. Jaký zvláštní zmocněnec pro Balkán? Jaký zvláštní zmocněnec pro Blízký východ? Nesmysl. Ministerstvo zahraničí má přeci náměstka ministra pro Evropu, náměstka ministra pro Blízký východ. Ne, to jsou všechno navíc bohatě dotované funkce, kde ty lidé žijí v bezvládí, bezkontrolním světě, a to byla zásadní věc. A my jsme s tím bojovali ze všech sil a myslím, že se nám to podařilo v podstatě zrušit. Já vím, že jsme měli jediný souboj, možná si na to někdo vzpomíná, měli jsme jediný souboj v mezirezortní protidrogovou komisí. To byl shodou okolností Pavel Bém, kdo se na to pamatuje. No a tam byl ten spor o tom, jestli má být pod ministerstvem zdravotnictví, nebo pod ministerstvem vnitra, nebo pod čím, a teda nebo jestli nakonec to není tak mimořádný jev, že by měl být pod vládou přímo. To byl jeden souboj, který tenkrát probíhal, dobře si vzpomínám. A já jsem měl na to pevný názor, který nebyl sdílen všemi ministry, to se musím přiznat. Ale to je věčný systémový problém naší země a všech možných zemí. Amerika typický předpoklad, Amerika normální zasedání vlády vůbec nemá. Tam jsou jmenovaní nejrůznější lidi do funkce ministrů nebo do funkce ministrů naroveň postaveným. A vy ani nevíte, kolik má americká vláda členů, to my to aspoň víme. No ale Foltinové jsou navíc.
0: No jasně. A ještě k tomu, co říkáte, nepochybně jste zaznamenal tu skandálně spackanou digitalizaci stavebního řízení, díky které teď stojí spousta staveb a nebudou různé zkolaudované i potřebné stavby. Prosím vás, toto je věc, za kterou teda má nést kdo tu zodpovědnost?
1: Tak samozřejmě my máme vládu jako instituci, která řídí standardním způsobem zemi. V té vládě je někdo, konkrétně ministrem, který se nezabývá nákupem F-16 nebo jak pomoci zemědělcům, když je sucho nebo naopak příliš deště. Prostě. Takže my máme na to jednoho ministra, kterým je shodou okolností předseda Pirátů. No. Svěřit Pirátům jakoukoliv zodpovědnost je osudová chyba, ale svěřili jim to voliči. Mm-hmm.
0: Už se nám blíží počertek rychle ty podzimní volby. V Praze to vypadá v senátních volbách na dva velké a kruté souboje. Jeden z nich je paní Šichtařová s panem Drahošem a z těch velkých a druhý velký souboj se čeká mezi panem Šťastným Borisem a Pavlem Fischerem. Domníváte se, že je možné, že třeba tito dva budou poraženi, nebo to, že jsou teď aktuálně senátory, je fatální výhoda?
1: No, tak já si myslím, že to zaprvé vím, že v obou případech bude fundamentální střet o charakter naší země a o charakter dnešní doby. Já myslím, že oba dva prostě jsou nejhorší prototypy představitelů dnešního režimu. Oba dva tito pánové, Fischer na straně jedné, Drahoš na straně druhé, v obou případech tam přijdou lidé s jiným pohledem na svět, s jinou minulostí, s jinou zkušeností. Budou to souboje naprosto mimořádné a budu fandit tomu, aby ti dva, kteří jsou tak zprofanováni dnešním režimem, aby prohráli.
0: To znamená pan Fischer a pan Drahoš. Tak zaprvé, u toho pana Drahoše jsem neslyšel za celou dobu nic, co by vykonal v tom senátu, něco, co by mě zaujalo, ale nesleduji všechno.
1: Ale myslím, že ani v tom předsenátním působení.
0: Dobře, ale přeci jenom se uchází o pozici senátora. A u toho Pavla Fischera, toho jsem zaznamenal jenom v okamžiku, kdy probíhal jakýsi, já tomu nechci říkat puč, ale kdy probíhal pokus o odstranění Miloše Zemana zrovna ve chvíli, kdy byl nemocný, jak se ukázalo, a posléze se vyzdravil. Myslíte si, pane prezidente, že toto pražský volič vnímá?
1: No tak já myslím, že pražský volič není homogenní. Těch voličů je hodně a co je prototyp pražského voliče, to jste vy nebo já? Já nevím, jestli
0: prototyp jsme... Prototyp pražského voliče je bývalý volič ODS, protože tady v dobách minulých ODS měla až 52%, jestli si ostatně kdo jiný by si na toto měl vzpomínat dobře.
1: Já si na to vzpomínám dobře, já vím 52, nevím kde přesně, ale já nikdy nezapomenu na jedny volby, kdy já na Proseku jsem bydlíval v Praze 9 tam a já jsem po oznámení výsledku šel po Proseku a přečet jsem si, že na Proseku měla moje ODS 49,5%, já na to dobře vzpomínám. A já jsem šel potom večer tam snad s manželkou a s dětmi nebo nevím s kým a říkal jsem, ejhle, tak každý druhý mě musel volit. To je přeci úplně tenhle ten nebo tahle ta paní, jako kdo byl. Já si na tadyhle tu půlku dobře vzpomínám.
0: Ale když tak mě opravte, mě pořád zní v hlavě těch 52% a já si nemůžu upamatovat teď, kde to bylo nebo v kterých volbách, nevím. Ale to číslo si pamatuju přesně. No, tak se teď ptám na tu většinu, řekněme, no ani nemůžu říct pravicových voličů, na takového typického pražského voliče.
1: Já nevím, tak je velká část typických pražských voličů, když použijeme na chvíli tenhle ten pojem, typický pražský volič, kteří jméno Fischer a Drahoš nikdy neslyšeli. To je jedna nenulová množina. Prostě tito dva lidé je ničím nemohli zaujmout. Prostě Drahoš byl prezidentem Akademie věd úřednického typu, on za sebou žádnou vědu s velkým V nemá, že by se mohlo říkat, že něco v té vědě udělal. On byl úředníkem, prototypem. Taky ne všichni chtějí dělat předsedy Akademie věd, že ten skutečný vědec chce dělat vědu, že? Takže za tím Drahošem není vůbec nic minulostního. Fischer byl Havlovým poradcem pro zahraniční politiku. Neviditelným, když jsem já měl své pravidelné setkání s prezidentem Havlem jako předseda vlády, každou středu po vládě jsme se potkali, tak on tam seděl a zapisoval, takže jsme tam byli 2+1 člověk, to byl Fischer, nikdy neřekl ani slovo, nikdy vůbec nezatvářil se, že by souhlasil nebo nesouhlasil. Nevím, já o něm nic pozitivního nedovedu říci, velmi se zaskvěl, jak správně připomínáte, v té aféře o nemocnění prezidenta Zemana. To najednou, myslím, že ho vzala na vědomí i řada dalších lidí, jinak nevím, co bych o něm mohl vyšknout jako větu, umí francouzsky.
0: Skvěle.
1: No, to může obstát teď na zahajovacím ceremoniálu téhle olympiády. Určitě se mu to líbilo.
0: Těším se na 55. díl. Bude příště.
1: Děkuji.
0: Za 3 týdny. Naschledanou, pane prezidente.
1: Naschledanou.
0: Pane prezidente, 54. díl. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola plecou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrát než se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou jste do kapsy a jedno do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Vacek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Petr Vacek je bývalý diplomat, takže právník, advokát a také místopředseda strany Pro. Teď pojďme k těm vašim prvním dvěma přívlastkům, co jsem říkal, tedy právník a diplomat, člověk zasvěcený, předpokládám, v té česko-americké smlouvě o spolupráci v oblasti obrany. To teď jako cloumá trošku tím veřejným životem. Pane doktore, k čemu je ta smlouva dobrá?
2: Já si myslím, že tím veřejným životem to cloumá velmi oprávněně, k čemu je dobrá. Podívejte, my máme poměrně dlouhý a obsáhlý katalog vzájemných smluv se Spojenými státy, respektive v rámci NATO, takže my jsme přesvědčeni o tom, že obrana České republiky a zájmy České republiky v rámci aliance jsou zajištěny. A pokud padlo politické rozhodnutí pro to, aby se uzavřela dvoustranná smlouva, kterou máme na stole, tak mělo by toto politické rozhodnutí dostatečným způsobem jasně vysvětleno. A zejména ve státě, který má zkušenosti s dočasným pobytem sovětských vojsk, a vláda neměla mlžit, zastírat a ba dokonce lhát o její skutečné podstatě. A druhý předpoklad pro to, aby to byl vztah vyvážený, je ten, že právníci, mezinárodní právníci odvedou dobrou práci a ta smlouva nebude polotovar a bude vyvážená a bude hájit zájmy České republiky. Obávám se, že obojí se nestalo.
1: Dobře, ale vy jste před chvílí řekl skutečná podstata. Tak co je ta skutečná podstata, o které mluvíte? Co to je?
2: Tak vláda nám tvrdí, že tato smlouva neznamená zřízení amerických základen na českém území. Opak je pravdou, protože my jsme v podstatě vyjmenovali katalog 11 našich základen, od kterých Američanům předáme klíče. Jinými slovy, oni skutečně nebudou muset budovat vlastní základny, protože dostanou tyto základny od nás. Jinými slovy, je to smlouva o pobytu amerických vojsk v České republice. A pokud je nazvaná obranná smlouva, tak je to název do značné míry matoucí.
1: O co vlastně šlo v okamžiku, kdy říkáte, že máme nějakou smlouvu z roku 51, která je relativně funkční, pravda, už je teda stará, tak proč se teď dělala nová smlouva?
2: My jsme vždycky byli zastánci toho, aby se novelizovala tato smlouva z roku 1951, která skutečně už je zastaralá v mnoha ohledech a reflektuje časy minulé. A pokud by se přistoupilo k novelizaci této smlouvy, takzvané smlouvy SOFA, tak by to bylo dobré pro všechny státy, protože by se dosáhlo větší vyváženosti vzájemné mezi Spojenými státy a mezi ostatními členy aliance. Důvodem, proč se uzavírají bilaterální smlouvy, kterých v tuto chvíli má Amerika tuším asi 26, je ten, že v tomto případě si Amerika zcela jistě lépe prosadí své zájmy, než pokud by se sedělo za stolem všech členů, všichni členové NATO a museli vyjednat nějaký vyvážený kompromis.
1: V čem jsou teda ty sporné body té smlouvy? Pojďme to vzít jedno po druhém.
2: Tak ta smlouva, jak jsem hovořil, v podstatě vymezuje veškerý rámec působení amerických vojsk v České republice. Jinými slovy, včetně zdravotní péče, včetně docházky školních dětí, včetně zřizování poštovních úřadů, včetně vlastních bankovních poboček, včetně vlastních prodejen. Jinými slovy, zcela jistě to není smlouva, která by nějakým způsobem upravovala pobyt vojsk do 60 dnů. Tento rámec je tak široký a komplexní, že v podstatě předpokládá dlouhodobý pobyt amerických vojáků na území České republiky. Problém je v tom, že zatímco české straně zůstala stará smlouva SOFA z roku 1951, Jinými slovy, pobyt našich vojáků a vojenského personálu v Americe se řídí původní smlouvou, tak pobyt amerických vojáků na české straně se řídí touto novou smlouvou, která není vyvážená a v podstatě poskytuje americké straně vyšší katalog výhod a privilegií než původní smlouva z roku 1951 našemu vojenskému personálu. A pokud se říká, že to je nesmysl, že nikdy nebudou základní České republice v Americe, tak je to sice pravda, ale ne úplná, protože náš vojenský personál v Americe se nenachází jenom na základnách, ale i v rámci cvičení, v rámci zaškolení či z jiných důvodů.
1: Pane doktore Vacku, jak tomu mám rozumět? Tomu, co jste teď popsal, že tedy režim našich případně vojáků v Americe je podle té staré smlouvy a pro Američany je teď nová smlouva, tak je tam, platí tam ta stará pravda o tom silnějším psovi?
2: Já bych řekl, že ano, je to tak, protože stará smlouva v podstatě upravovala vždy primárně jurisdikci přijímajícího státu. Cokoliv se stalo, vždycky byl první na tahu, jinými slovy přijímající stát, který toho příslušného vojáka nebo člena personálu mohl soudit, až na výjimky, kdy o tu výjimku musel ten vysílající stát požádat. Tato smlouva s Amerikou, kterou nyní máme na stole, toto pravidlo zcela obrací a říká, že soudit amerického vojáka nebo vojenský personál v České republice bude vždy primárně americká strana, pokud Česká republika neprokáže, řekl bych, značný nebo zásadní význam pro Českou republiku a tohoto vojáka si k potrestání nebo k soudnímu řízení nevyžádá. Takže pokud se stane něco českému vojákovi, bude podléhat plně americké jurisdikci, pokud se to stane ve státě, který ještě stanoví hrdelní trest, tak se může stát, že tento náš občan nebo voják skutečně může být i ve Spojených státech popraven, a pokud se to stane americkému vojákovi tady, no tak bude souzen podle amerických zákonů a nemůže být souzen podle českých zákonů.
1: No, není to celé částečně pochopitelné s ohledem na to, že tady probíhá pár kilometrů od nás vojenský konflikt a který, jak to vypadá, konec je v nedohlednu. A my jsme součástí NATO, tak kdyby se, nedej bože, něco spustilo, tak ti Američané by byli první, kdo by nám pomohli.
2: Ne, není to pochopitelné. Já vůbec neříkám, že pokud padne politické rozhodnutí o základně v České republice americké, tak tuto dohodu nepotřebujeme. Jediné, co potřebujeme, je skutečně vyvážená dohoda, která zajistí zájmy obou stran. My chceme dohodu perfektní, my chceme s našimi spojenci uzavírat vyvážené smlouvy i s ohledem na české národní zájmy.
1: A vám prostě připadá, jestli tomu dobře rozumím, že ta smlouva je jednoznačně výhodnější pro tu americkou stranu?
2: Dává americké straně výhody, které nejsou obvyklé. Říkám, český vojenský personál nemá tyto výhody na území Spojených států. A když si vezmeme tu smlouvu od začátku, tak v článku 3 je například ustanovení, že americká strana může požádat českou stranu o asistenci, pokud bude potřebovat nějaký další objekt. A to je jedno, jestli to bude objekt ve vlastnictví soukromých osob, ve vlastnictví krajů, ve vlastnictví obcí nebo státu. A Česká republika by měla vyhovět. Ono to zní velmi nevinně, až do okamžiku, když si vzpomeneme, tuším, že to bylo v Hranicích na Moravě, kdy se stavil objekt Philips a byl tenkrát velký humbuk kolem toho, že myslím, že to byla paní Regicová, která tam měla nějaká pole, byla to kadeřnice tam odsaď, tak za ní tenkrát Zemanova vláda poslala náměstka policejního prezidenta Jakubíka, aby ji zmasíroval, aby ji jaksi uvedl do správné linie a aby své pole tomuto investorovi prodala. A to byl civilní objekt, to nebyl zásadní zájem, to nebyla otázka obrany, a přesto se český stát zachoval tak, že v zájmu cizího investora pro výrobu obrazovek, tam pošle náměstka policejního prezidenta, aby jaksi nějakou kadeřnici lidově řečeno zmasíroval a donutil jí prodat. Tak si dokážeme představit asi, co by se stalo, kdyby americká strana poukázala na to, že potřebuje nějaký objekt jiný, kromě těch 11 vyjmenovaných, a Česká republika šla s vlastníkem vyjednávat. Jak by to asi probíhalo?
1: Ale tu už stavíme, pane doktore, nějakou konstrukci, co by bylo, kdyby bylo. Mě by ještě spíš zajímalo, věřím, že i diváky, co je zatím, proč by toto, jestli předpokládám, že to je tak, jak říkáte, proč mě nedochází, že by to nevěděli ti naši představitelé, proč by to dělali, jako to bude mít nějaká střeva.
2: Já myslím, že ta pravda může být velmi prozaická. Je to submisivita, je to neznalost, je to neskušenost. Oni se posadí proti velmi silnému zahraničnímu partnerovi a v podstatě mu odkývou jejím prosazovaný text. Mimochodem, paní ministryně říkala, že prosadila mnohé české zájmy. Mě by strašně zajímalo, které ustanovení to jsou, protože my jsme tu dohodu četli mnohokrát a nenašli jsme tam vůbec nic, co by odpovídalo něčemu jako prosazení českých zájmů. Já teda tímto vyzývám paní ministryni, aby skutečně položila na stůl výsledky toho vyjednávání nejen ve formě jaksi hotového textu, ale aby nám osvětlila, v čem jaksi byla tak neústupná a prosadila do smlouvy české zájmy. Já se obávám, že v ničem, že to jsou jenom prázdné řeči.
1: Nemůže to být tak, že tím zásadním českým zájmem je prostě jednoduše naše bezpečnost?
2: Ale nepochybně ano. Já říkám pořád, pokud padne jaksi bezpečnostně politické rozhodnutí o základnách, tak prosím, ale buďme upřímní a vyjednejme kvalitní dohodu. Přeci pokud nám někdo bude garantovat bezpečnost, tak to neznamená, že my ohrozíme české zájmy v podobě jaksi soukromých zájmů, v podobě náhrad škod a podobně. To jsou všechno klasické, řekl bych, právní situace, které mohou nastat. Já přeci nemůžu diskriminovat české subjekty jenom proto, že tady je nějaký větší zájem na zajištění bezpečnosti. Ano, pokud tento zájem je a na tom politická shoda nechce uzavřet dohoda, ale buďme upřímní, řekněme, v čem ta dohoda spočívá a vyjednejme dohodu takovou, aby nemohla diskriminovat nebo ohrozit či omezit české zájmy a českých subjektů. Podívejte se článek 12 a 13. My v podstatě plně vyjímáme z trestní jurisdikce americký vojenský personál a v článku 15 dokonce říkáme, že pokud americký vojenský personál způsobí na území České republiky nějakou škodu, tak ten poškozený se nemůže domáhat její náhrady soudně. To soudní řízení bude vyloučeno a náhrada bude poskytnuta jen podle uvážení americké strany.
1: Předpokládám, že ta smlouva ještě musí být ratifikována v poslanecké sněmovně. To znamená, až potom začne platit. Je možné, že se kolem toho strhne něco ve sněmovně? Že to prostě neprojde?
2: Já bych byl velmi rád, kdyby sněmovna jaksi prokázala svoji roli a dostála své roli zákonodárného suveréna a začala se zajímat o konkrétní ustanovení této smlouvy. A pokud jsou tam zásadní chyby, skutečně právní chyby, tak by se měla sněmovna pokusit je odstranit. A to se může dít dvěma způsoby. Nejlepší způsob by bylo jaksi tuto smlouvu odmítnout a zavázat českou exekutivu, vládu, aby vyjednala jiné nediskriminační lepší podmínky. A pokud tedy jaksi k tomu nebude vůle či odvaha, či dostatek zkušeností či znalostí, pak by mělo být přijato nejméně určité interpretační prohlášení této smlouvy, a to z obou stran, z americké i české, které by některé sporné body, o kterých tady hovořím, vysvětlilo.
1: Pane doktore, vy, co by muž praktik, to znamená diplomat na jedné straně, na druhé straně právník, vidíte nějakou souvislost třeba té americké smlouvy s tím, že za pár dnů nebo za pár hodin náčelník generálního štábu upozorní veřejnost, že je dost možné, když to řekneme velmi decentně, že ta válka na Ukrajině bude pokračovat, naopak se promění ve válku Rusko na to a my v ní budeme hrát od prvého počátku nějakou roli. Je to možné, že ty dvě věci souvisí?
2: Podívejte, pan Řehka je voják. Jeho popisu práce je do značné míry strašení veřejnosti válkou, protože to je náplň jeho činnosti a on jako voják asi musí být připraven na veškeré scénáře. Ale slovy klasika, úlohou politika je udržet všechny strany u jednacího stolu a armádu v kasárnách. Takže pokud to říká pan Řehka, ano, já to vnímám jako prohlášení vyplývající z jeho pozice, ale úloha politiků by měla být zcela opačná. To znamená vyloučit jakoukoliv možnost, že bychom se dostali do té fáze, kterou můžeme nazývat válkou.
1: Vy si opravdu myslíte, že voják má za úkol strašit veřejnost? Já žiju naivně v tom, že voják má za úkol nás případně bránit.
2: Já jsem v tom žil také dost dlouho, do té doby, než jsem slyšel vyjádření, že jsme ve válce, že vedeme válku s Ruskem, že válka může v podstatě každým okamžikem přejít do horké fáze a podobně. Tohle to už je za rámec vyjadřování v civilizovaném demokratickém státě. Notabene není to pravda, my žádnou válku s Ruskem nevedeme. Myslím si, že úloha politiků by měla být spíše krotit vášně a přispívat k mírovému řešení a pan Řehka jako voják nechci říkat, co chce.
1: Dobře, ale mohou mít ty dvě věci souvislost? Americká smlouva na jedné straně a to, řekněme, brutální vyjádření pana Řehky.
2: Může to mít souvislost, ale co mě teda nesmírně vadí, co mě vadí jako právníkovi, jako demokratovi, jako občanovi tohoto státu, že včera, tuším, se uskutečnil seminář na půdě poslanecké sněmovny, kam přijde ředitel BIS pan Koudelka a říká, co si v tom smyslu, že ten, kdo vystupuje proti této smlouvě, je ruskou pátou kolonou. No pro boha, takové vyjádření skutečně nepatří nejenom na půdu jaksi zákonodárného sboru, ale na vůbec do demokratického státu. Co chtěl pan Koudelka poslancům říci? On je chtěl varovat, on jim chtěl vyhrožovat, že pokud se budou na něco, nedej Bůh, v parlamentu ptát, či chtít tuto smlouvu vylepšit, tak budou nazváni pátou kolonou a BIS si na ně posvítí. Tak toto máme chápat.
1: No tak pan Koudelka má to americké vyznamenání, tuším, ne? Tak jak říkáte, že voják má za úkol strašit, tak třeba má pan Koudelka tento úkol. To asi nejde vyloučit v této chvíli, ne?
2: Jak si vytvářet nátlak na poslance a senátory, no tak nedej Bůh, pokud by jaksi kdokoliv, nejenom pan Koudelka, měl takovýto mandát, aby v podstatě zajistil, že parlament nebude rozhodovat podle svého vědomí a svědomí. A já neříkám nic jiného, než to, že já chci mít se spojenci kvalitní smlouvy. Amerika je naším spojencem a já chci mít s Amerikou kvalitní smlouvy. Já nechci prostě, aby prošel právní paskvil, aby prošlo něco, co může ohrožovat skutečně zájmy českých subjektů.
1: Znovu, jak si vykládáte teda ty kroky pana Koudelky? Vy to vidíte skoro jako nátlak, říkáte na senátory a poslance, tak taky to bude mít nějaké opodstatní nějaký vnitřek, nějaká střeva.
2: Já nechci ani domýšlet. Ten vzkaz v podstatě je velmi jednoznačný. Jestliže nazývám každého kritika této smlouvy ruskou pátou kolonou, no tak přeci absolutně vymezují svoji pozici vůči této smlouvě a vůči České republice. Teď kdo jiný než tyto představitele, ústavní představitele by měli mít zájem na tom, aby Česká republika uzavírala kvalitní smlouvy. My přeci neříkáme, že Spojené státy nejsou naším spojencem. My říkáme jedno, jestliže jsou naším spojencem, tak by měli přesně chápat, co nás trápí, co nás bolí, co potřebujeme vylepšit.
1: Dobře, ale pane doktore, znovu jsme u toho. Pan generál Koudelka je šéfem BIS, to znamená Bezpečnostní informační služba. Zase jsme u toho slova bezpečnost, bezpečí, jestli on třeba neví, si říkám já, co říká, protože je u zdroje a jde o bezpečnost občanů.
2: Ne, ne, tady jde o demokratické schvalování mezinárodní smlouvy v zákonodárném sboru. Tady o nic jiného nejde. Jak si říci, že něco má takový význam, že já v podstatě můžu tlačit na poslance a senátory, že mohu obcházet poslance a senátory, no tak potom už bychom nežili v demokratickém právním státě. Tohle to je věc zcela nepřípustná.
1: Jaký je oficiální postoj vašeho pro k této záležitosti, tedy myslím tu česko-americkou smlouvu?
2: My se domníváme, že tato smlouva je zcela nadbytečná, protože naše závazky jsou výborně jaksi zajištěny celým smluvním paketem, který máme v rámci NATO. Pokud bychom měli definovat statut vojska základen, pak primárně chceme novelizovat úmluvu z roku 1951. A pokud již takováhle smlouva na stole, no tak ta smlouva musí být opravdu vyvážená. My si musíme zachovat suverenitu, my si musíme zachovat kontrolu nad tím, co se na amerických základnách děje. My musíme mít právo inspekce, my nemůžeme zavídat oči nad tím, že prostě nebudeme vědět, co se za zdmi této základny děje.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Děkuji.
1: Naším hostem byl Petr Vacek.
3: Posloucháte Radio Xaver.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
4: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
4: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
4: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
4: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
4: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
4: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
4: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
4: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
4: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
4: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
4: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
4: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
4: pozor. Určitě. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
4: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
4: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
4: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
4: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám
5: závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.
6: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

Vladimír Bayer. Ven se určitě dostanu. 16. ledna 2001 měl Vladimír Bayer, narozený 1975, zvlášť surovým způsobem zavraždit 7letou dívku z Moravského Berouna a její tělo měl ukrýt do staré ledničky v kůlně domu, kde bydlel. Podle policie se Bayer k činu nejprve doznal, byl usvědčen sérií nepřímých důkazů a na základě jeho DNA na místě činu, ale dnes tvrdí, že je nevinný. Vždycky, když jsem seděl proti němu ve valdické věznici, měl jsem z něho zvláštně tísnivý pocit. Řekl bych, že Vladimír Bayer je člověk, který si s kriminálem rozumí. Vyprávěl mi, jak bojuje s rakovinou, ale svoji nejtěžší životní bitvu už asi prohrál.

0: Za pár dnů načnete 7. rok doživotního trestu. Už jste si tady zvyknul?
1: Normální člověk si asi nikdy nezvykne, ale co chcete dělat? Nesmím si to připouštět, protože bych se musel zbláznit. Snažím se žít, jak to jde. Sportuju, chodím na vycházky, koukám na televizi nebo se snažím nějak zabavit. Určitě jsem si nezvyknul, to nejde.
0: Vím, že jste vážně nemocný. Jak je to teď s vaším zdravím?
1: Když mě v roce 2001 zavřeli a dali mě na vazbu, tak mi při lékařské prohlídce zjistili, že mám na obou plicích zhoubný nádor. Potom jsem začal jezdit do vězeňské nemocnice Pankrác a tam mi zjistili další nádor na varleti. Tak mi ho vyoperovali a rok a půl jsem jezdil na chemoterapii. A teď jezdím jednou ročně na celkové vyšetření. Ta nemoc je prozatím částečně pozastavená, ale doktor mi řekl, že vyléčit to nepůjde už nikdy, že mě musí pořád hlídat. Musím být pořád pod lékařským dohledem.
0: Na co nejvíc vzpomínáte?
1: Vzpomínky, to je snad jediné, co tady člověku zbude. No. Nejčastěji myslím asi na rodinu, i když s nimi neudržuju žádné kontakty. Vůbec netuším, jak se teď mají, kde jsou a tak. Hodně myslím na bývalou družku se synem. To byly nejhezčí chvíle, když se syn narodil a pak, jak začal poprvé mluvit a chodit. Na syna musím pořád myslet. Třeba už ho nikdy neuvidím.
0: Jak hodnotíte svůj život do chvíle, než jste dostal do životí?
1: Žil jsem jako každý druhý člověk venku. Měl jsem rodinu, chodil chvíli do práce. Dělal jsem v lese. Potom jsem byl zaregistrován na úřadě a bral jsem podporu. Jsem tam sem dělal fušky, abych si něco přivydělal. A tak to šlo až do toho dne, co se to stalo.
0: Dá se tedy říct, že jste žil zcela normálním životem?
1: Rád jsem hrál fotbal nebo hokej. Umím slepovat letadla a lodě a jiné věci. A strašně rád se dívám na všechny sporty v televizi. A moc rád chodím sbírat houby. Myslím, že jsem žil naprosto normálním životem. Nikdy by mě ani na chvíli nenapadlo, že jednou skončím tady ve Valdicích.
0: Ke všemu jste se přiznal a teď tvrdíte, že jste to neudělal. Jak se vám to přihodilo?
1: Ano, to je pravda, že jsem se ke všemu přiznal, ale přiznal jsem se pod nátlakem policistů na služebně. Ale když mě odvezli před vyšetřovatele, všechno jsem mu řekl a to přiznání jsem odvolal. A to jsem pak říkal i u soudu a tvrdím to i dneska, že jsem to neudělal. Taky mám podanou obnovu řízení, mám svědky, kteří nebyli vůbec vyslechnuti. Tak uvidím, jak to všechno asi dopadne.
0: Psal jste mi, že o tom případu nechcete moc mluvit. Proč?
1: Protože jsem nic neudělal a sedím nespravedlivě.
0: Kdo tedy zabil tu holčičku?
1: Já určitě ne.
0: A jak to tedy bylo? Vždyť vás přece usvědčili na základě toho, že našli vaši DNA?
1: Byl to můj byt, tak tam musela být moje DNA, když to byl můj byt.
0: Jak si tedy vysvětlujete, že našli mrtvolu holčičky ve vašem bytě?
1: Já nevím, ale já jsem s ní nic společného neměl.
0: Máte pro sebe nějaké vysvětlení?
1: Mám dva svědky, ale k soudu nebyli ani předvolaní. Oni by mi dosvědčili, že jsem v té době byl s nimi. V té době, kdy se to stalo. Nemohl jsem být na dvou místech.
0: Takže máte alibi?
1: No jasně.
0: Přesto určitě přemýšlíte nad tím, kde se v tom vašem domě vzala zavražděná holčička.
1: Do toho bytu měl přístup každý. Tak nevím. K tomu vůbec nemám co říct, já jsem nic neudělal. Nevím, kde se tam to tělo vzalo.
0: Jeden čas jste tvrdil, že to měl udělat váš bratr, dokonce, že vám napsal dopis. Jak to bylo s tím dopisem?
1: To jsem dal právníkovi a ten to dal potom k soudu.
0: Ten dopis skutečně psal váš bratr?
1: No určitě.
0: Ale soud a policie uznali, že jste to napsal vy.
1: Oni to jako říkají, ale to není pravda. Já jsem to neměl jak napsat, když jsem byl na vazbě.
0: Na vazbě se nedá psát dopis?
1: Já jsem byl v Bčku, kontrolovali mě, měl jsem cenzuru.
0: Ostatně dopis prezidentovi republiky, jakože ho psala vaše maminka, to jste psal taky vy. K tomu se přiznáváte?
1: Prezidentovi jsem nepsal vůbec. Zatím jsem nežádal, to je jedině ze zdravotních důvodů jsem žádal, ale jinak ne.
0: Počkejte, internetové muzeum zločinu uvádí přesně. Když bylo Bayerovi za účasti obhájce sděleno obvinění pro trestný čin vraždy, začal tento čin zapírat, přestože byl usvědčen kriminalistickými expertizami. Navíc kriminalisty obvinil, že byl k doznání přinucen bitím. Předložil také dopis, údajně psaný bratrovi, ve kterém se bratr k vraždě holčičky doznal. Později z vraždy obvinil ruskou mafii. Výhružný dopis, který požadoval jeho okamžité propuštění, ohrožoval i soudkyně. Dopis byl podepsán Zoro Neporažený, váš popravčí. A taky jménem své matky napsal dopis prezidentské kanceláři, kde pro vlastního syna žádal milost. To si někdo tyhle věci vymyslel?
1: Nevím, já jsem nic nepsal. Ani netuším, kdo by měl důvod něco takového psát. Bavíme se o tom i s mým obhájcem, ale prostě nevím. Všechno si někdo vymyslel.
0: Kdo tedy může za to, že Vladimír Bayer dostal do životí?
1: Tak od toho je policie a potom soudy. Já nikoho neobvinuju.
0: Můžete si za to sám?
1: Určitě, částečně určitě.
0: V říjnu 2001 jste zahájil ve vězení hladovku. Proč?
1: Protože jsem byl nespokojený na vazbě. Bylo to kvůli režimu.
0: Co vám tam prováděli?
1: Nerozuměl jsem si s vychovateli někdy ani s dozorcem. Schválně mě provokovali.
0: Jak vás provokovali?
1: Třeba kvůli tomu případu něco mi pořád vyčítali.
0: A tady ve Valdicích?
1: Tady je klid.
0: Tady vycházíte se všemi?
1: Celkem ano.
0: Co znamená, že jste měl roztržky s příbuznými?
1: Jako když jsem byl venku? Moc jsme spolu nevycházeli.
0: Píšete si teď s příbuznými?
1: Teď vůbec.
0: A s kým si píšete?
1: S nikým.
0: Koho tedy máte venku?
1: Tak jako příbuznýho. Mám jenom toho syna, jinak nikoho jiného nemám. Nemám venku nikoho, kdo by mě podporoval.
0: Rodiče? V Třebíči máte bratra, ne?
1: Mám dva bratry a ještě dvě sestry, ale žádný kontakt.
0: Co se stalo?
1: Nic. Nechtěl jsem, aby se do toho zatahovali. Kdyby ode mě chodili dopisy, tak by to na poště věděli. Je to malá vesnička, všichni by to věděli. Prostě jim nechci komplikovat život.
0: Můžete mi krátce říct, co bylo předtím, než vám vstoupil do života tenhle případ? Než vás potkal příběh, který se odehrál 16. ledna 2001? Co bylo předtím? Byl jste trestaný?
1: Byl, jako mladistvej. Taky za vraždu.
0: Jak to tenkrát bylo?
1: To jsme byli blázni, takový tři kluci, kamarádi. Chlastali jsme, jednomu chlapovi jsme sebrali peníze, zbili ho a on na to umřel.
0: Tam jste se přiznal?
1: Tam jsme se přiznali všichni tři potom. Já jsem dostal 7 let, ten druhý 5 let a ten další šel do pasťáku. Bylo mu 16.
0: Takže vy ten pocit někoho zavraždit znáte?
1: Ale tam to nebylo úmyslně, to bylo při bitce. My jsme ho jenom zbyli. Byli jsme neskušení v pití, tak to takhle dopadlo. Měl prý krvácení do mozku a ještě něco, já nevím.
0: Takže vy máte sklony k tomu být agresivní?
1: Ne, jenom že jsme byli opilí, ale já moc nepiju, ani když jsem byl venku.
0: Žil jste jinak relativně normálním životem? Co jste dělal?
1: Chvíli jsem dělal v lesích a pak jsem si zlomil nohu a vyhodili mě, tak jsem šel na podporu. A od té doby jsem byl na podpoře. Jinak jsem nevyučený zámečník.
0: Co váš syn? Máte s ním nějaký kontakt?
1: No, snažím se celou dobu, jenomže ta bejvalá na to neodepisuje. Nechce. Je mu teď 9 let. 6 let jsem ho neviděl. Ani fotku, nic jsem neviděl. Tak nevím, nemám o něm žádné zprávy.
0: Jaké se vám líbí ženské?
1: Brunety a trochu při těle, aby to byl kus ženské a ne samá kost. Hlavně nesmí být panovačná a musí zvládat domácí práce. Musí umět uvařit a postarat se o domácnost.
0: Kolik žen jste v životě měl?
1: Vím to skoro přesně, měl jsem už 20 žen. S tou poslední, co spolu máme dítě, jsem byl nejdýl.
0: Jak často ve vězení myslíte na sex?
1: Tady si člověk odvykne. Myslím na to párkrát za týden, je to dost těžký, ale musíme to nějak vydržet.
0: Jakou máte u vás, kde jste bydlel, pověst?
1: Myslím, že celkem normální.
0: Myslíte, že vám lidé věří, že jste tu 7letou holčičku nezabil?
1: To nevím. To byste se musel zeptat těch lidí. Někdo možná věří, někdo ne.
0: No jo, ale policie měla svědky, že 16. ledna byla ta holčička spatřena před školou ve společnosti muže, který odpovídal vašemu popisu. A několik dětí pak uvedlo, že je ten muž žádal, aby omluvili dívku z vyučování a na fotografii vás potom poznali. Dost pádný důkaz, že jste s ní byl, ne?
1: To nevím. Nechci k tomu nic říct.
0: Umíte si představit, kdyby vám někdo zabil vašeho syna?
1: Určitě.
0: Jak byste to řešil?
1: Nevím. Neptejte se mě na to.
0: Zavolal byste policii, nebo byste toho dotyčného vzal a uřízl mu hlavu?
1: Nevím.
0: Vy jste tu dívenku pomáhal policii hledat. Jak oni pak přišli na to, že je u vás ve staré ledničce v kůlně?
1: Prohledávali dům a našli to tam. To už jsem u toho ale nebyl, byl jsem v lese.
0: Jak to? Vy jste s nimi do té kulny nešel?
1: Ne, oni si vzali klíče a šli.
0: No ale předtím jste s nimi všude chodil, proč zrovna do kulny ne?
1: Ano, předtím jsem s nima chodil. Nechtěli, abych tam s nima šel.
0: Jestli jste se třeba té kulny nebál?
1: Ne, ne.
0: Jak to máte se ženskými? Píšete si s nějakou?
1: Nepodával jsem inzerát, tak zatím nemám.
0: Myslíte, že se dá navázat vztah z vězení?
1: Určitě. Vězni to tady dost dělají.
0: A proč si taky nepodáte inzerát?
1: Protože si zatím stačím sám, ohledně peněz. Protože jsem měl celou dobu invalidní důchod.
0: Teď nemluvím o penězích, spíš mluvím o vztahu. Mít někoho, kdo mě má rád a já jeho.
1: Tak to určitě jo.
0: Přemýšlel jste, pane Bajere, někdy o tom, že byste utekl z kriminálu?
1: Ne.
0: Umíte si představit, že tady zůstanete zbytek života?
1: Představit si to umím, ale pořád je naděje, ta vždycky umírá nakonec. Tuším, že se ven jednou dostanu.
0: Pro vás je poslední naděje to obnovení procesu?
1: Buď, nebo to zkusit až za 20 let, takže od teď za 14.
0: Jenže to podmínečné propuštění znamená přiznat se a či nulitovat.
1: Věděl jsem, že na to u soudu hledí, ale já se k ničemu přiznávat nebudu. U soudu jenom řeknu, že lituju toho, co se stalo, ale ne, že jsem to udělal.
0: Doživotně odsouzení často uvažují o sebevraždě. Jak často vás to napadne?
1: O sebevraždě jsem prozatím neuvažoval. Nemám k tomu zatím důvod. Každý ví, že sebevražda nic neřeší a navíc pořád doufám.
0: A bojíte se smrti?
1: Jak se to vezme, tak napůl jo i ne. Ale když to přijde samo od sebe, tak tomu už nejde zabránit. Myslím, že když někdo říká, že se smrti nebojí, tak trošku lže.
0: Považujete se za vraha?
1: Ne. Holku jsem nezabil, ten první zemřel náhodou.
0: Platí, že se zločinec v kriminále naučí to, co ještě neumí?
1: Ne, to se nesmí učit. Já jsem byl v kuchyni, tam mi to utíkalo. Nevím, že bych se tam něco špatného naučil. Kriminál je velmi silná životní zkušenost, ale nesmí to trvat dlouho.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů. Martin Kukol píše: dobrý večer, chtěl bych se otázat, zda považujete za reálné zahájení rozhovorů mezi Ruskou federací a Ukrajinou a je-li možné, že Ukrajina někdy zabraná území získá zpět.
2: Já si myslím, že ta komunikace už existuje, vlastně řekl bych, existuje celou dobu, ale to je moje hypotéza, která se týká nebo odvozuje od mých analytických a politických zkušeností a od toho, že patřím ke škole realistických politologů, to znamená těch, kteří vidí věci opravdu tak, jak jsou. A protože k ní patřím, tak na druhou část otázky odpovím ne.
1: Dobrý večer, není jednání některých členů vlasti zrada, asi tam členů čeho, ale si vlády, ne?
2: To já nemůžu posoudit, to jsou právníci, kteří to můžou posoudit, ale každopádně konstatuji, že jsme nejenom u nás, ale i jinde v Evropě zažili z důvodů, o kterých je třeba diskutovat a které nejsou ve všech případech pro mě prokazatelné porušení ústavy.
1: Petr Turecký, děkujeme za podporu, pane Turecký, dobrý večer a díky za vzácného hosta. A pan 71 Mareček píše taky: díky za kilo mamon, východní Evropě zvláště vládne. Souhlasíte s tím, pane Robejšku?
2: No, myslím, že vládne všude stejně a daleko víc, to je vlastně absurdní. Vládne tam a mezi těmi, kteří mají úplně nejvíc. Prostě tento, co se dnes odehrává, je iniciativa zhruba 10 000 lidí, těch nejbohatších na světě, kteří si myslí, že protože jsou nejbohatší, tak jim patří země koule. To je, ti nejbohatší chtějí ještě víc. Takže my s naším mamonem jsme směšní.
1: Juraj Šoltes píše: dobrý den, pane doktore, váš názor na decentralizaci společnosti, posilování role obcí a komunitní spolupráci ve společnosti v budoucnosti. Vy už jste něco na to téma
2: naznačil? Absolutní souhlas.
1: V budoucnosti, tady píše.
2: A já říkám současnosti.
1: Jo. No ale víte, přece oni to moci páni pochopí jednoho dne, že to není dobře, že to jde proti ním, ta decentralizace.
2: V pořádku, tak se třeba z toho poučí, tak to budou respektovat.
1: A nebo vše zastaví.
2: To je těžké. Víte, když je společnost opravdu v nouzi, jejich vládci nejsou schopni společnosti zajistit to, co je vlastně jejich povinnost, aby ji zajistili. To znamená, aby vlastně všichni lidi měli určitou šanci se dosyta najíst a zatopit si a tak dále. Když tohle to nedokážou, tak pak už je to mnohem těžší lidem zakazovat, aby se o sebe postarali. To nedokázali ani komunisti svého času. Lidé se o sebe postarali. Jelo to v nějaké paralelní společnosti. A dnes máme pro mnohé lidi podobnou konstelaci. Oni nevědí, kudy kam. Ale pro mě jde spíš o to, ten konstruktivní rozměr. Lidé se už právě mimo ten systém odebírají. A je to dobře, není to proto, že bych chtěl tady nějaký puč. Nýbrž jde o to, aby se vytvořila alternativa k tomu modelu, který, jak vidíme, nefunguje. A ta alternativa ho může doplňovat. A je to i šance pro politik říct si, hele, ono to je asi lepší, když si v tom kraji a v tomto městečku lidé spoustu věcí dělají sami, nebudem se jim do toho plést. A tím by došlo k jakémusi smíru, k jakémusi vyrovnání toho centralistického mocenského pojetí a toho, že lidi tam, kde bydlí, vědí nejlépe, co je dělat. A ta věc by mohla vyústit v hladké přistání, protože jasné je, že naše společnost, stejně jako ostatní západní společnosti, musí pokusit, a já doufám, že se to podaří, hladce přistát z doby a představ o nadbytku do doby dostatku. A ta doba dostatku, to je to, co ti obyčejní lidé si mohou pokusit a řekl bych i úspěšně, obstarat sami a stát se z toho může poučit a říct, hele, oni to dělají dobře, ve skutečnosti nám nedělají problémy, naopak odebírají nám problémy, proč by se na to netolerovali, kdyby měli tuhletu lidskou velikost, ti, kteří nám vládnou, a i svůj vlastní zájem, tak z toho může být docela konstruktivní soužití. Když ne, tak ta paralelní společnost postupně nahradí tu dnes ještě oficiální společnost.
1: Co mě poradíte, pane doktore, kdybych se chtěl vašimi slovy řečeno odebrat mimo systém?
2: Začněte se, a to, jako proč vám to říkám, začněte se informovat v paralelním informačním systému. Ten už existuje, ten je velmi dobře vyvinutý, vy to děláte, že? Takže to není nic nového. Zároveň ve všech možnostech, ve všech otázkách, které se týkají vašeho všedního dne, přemýšlejte o tom, musím jít tou cestou, kterou mi nabízí systém, to znamená, musím všecko dělat elektronicky, musím všecko dělat co možná nejrychleji, nebylo by lepší pro mě i pro ostatní a pro tuhle tu společnost, abych se více stýkal s lidmi z očí do očí, face to face. To znamená, elementy specificky pro váš život, váš životní styl, elementy toho, co ten systém od vás nechce. Systém od vás chce rychlost, globalizaci, nadnárodnost, nepřímé vztahy. Dělejte pravý opak. A to si může každý přeložit do svého vlastního života. Někdo to může dělat lépe, někdo to může dělat méně lépe, ale každý má šanci žít alternativní život. A tím, že se složí ty tisíce a statisíce jiných rozhodnutí, než nám vnucuje systém, tak vzniká, ačkoliv si to ten konkrétní člověk a ani ten druhý neuvědomuje, vzniká paralelní a žije paralelní společnost. O to jde, to je třeba dělat.
1: No,
2: ještě bych řekl, podívejte se na YouTube a zadejte si tam společnost, diagnóza a řešení, ani tam neříkejte robejšek, a objeví se vám krátký 18-minutový film, kde je tohleto nastíněno ve velmi předžvíkané podobě.
1: Přemýšlím nad tím, co před časem nám říkalo naše ministerstvo vnitra, že když se budu chovat nesystémově, tak se mnou bude započat dvoucestný dialog.
2: Ono je to nesystémově, co to znamená nesystémově. Tady nic z toho, co ti lidé dneska už dělají, tím, že se starají o svoje problémy a zajišťují si topení a zajišťují si čerstvá vajíčka a tak dále, nic z toho není pod zákonem. To znamená, to jsou věci, ty lidi si najdou svoji cestu, jako si ji našli v komunistické diktatuře, najdou si ji a jdou si tou cestou.

0: aby veřejnoprávní televize byla o centimetr transparentnější. Já jsem se o to jenom pokusil. Tady se o to pokouším, o tom, co mluvíte 4 roky, v XTV skoro 6. A pane doktore, protáhli mě takovou špínu za to. A víte, co je nejjednodušší? Já, když budu mluvit s Petrem Robejškem, s kýmkoliv, jakmile tam budou zaznívat věci, které nejsou systémové, a já to cítím denodenně, abyste tomu rozuměli. Tak v tu chvíli jsem proruský troll, šváb, a vyslechnete si o sobě tolik věcí, že proto já se usmívám, protože se to snažím brát na sebe a vůbec tady nepláču. Já jsem si tu cestu zvolil a vleču sebou, ještě jsem do toho zavlekl dalších 8 lidí, kteří tím trpí. Tak chci upozornit jenom na to, že to není vždycky tak jednoduché.
1: Proč ten Facebook čtete, kde vás tahnou špínou? Proč se o to staráte? My si musíme uvědomit, že ty sítě, já vím, že to je pro vás profesionálně nutné, no ale pak musíme tu špínu snést, ale sociální sítě zvětšují dojem významnosti některých věcí. Teďko nemluvím o tom právním, já teďko myslím o tom, co jste říkal, nějaká hate speech a všechny tyhle ty záležitosti. Když tohleto, od tohoto odhlédnete nebo řeknete si, jo, to jsem si zvolil, tak to je, s tím musím žít, tak můžete svoji práci dělat dál. Teď.
0: Ale já nemluvím vůbec o Facebooku.
1: No.
0: Já mám spoustu věcí, o kterých tady nemůžu mluvit nebo nemůžu prokázat. Třeba o tom, jak důsledně jsem profízlovaný. Já vím pozitivně, že už delší dobu mám odposlouchávaný telefon. A různý jiný věci, a teď, kdybych to tady říkal, tak bych říkal, že on se tam stihu mám chudák, proto já to nikdy tady neříkám, ale říkám, že ta cesta je těžká.
1: Ano, jistě vy jste v exponované pozici, jak jste správně řekl, zvolil jste si a historicky viděno, vám to bude přičnout velmi k dobru, budete prostě patřit k těm, o kterých se bude mluvit pozitivně a s úctou, že to je těžké, o tom nepochybuji a vaše angažmá také proto velmi obdivuji, ale fakticky ten obyčejný člověk si může tu svoji žádoucí, ne kriminální, ne protistátní, lepší společnost, může si ji žít dnes a denně a lidé to dělají. To ano, znamená, jo, a bude jich to dělat stále víc, čím větší bude nouze v nejširším slova smyslu, které jsou vystaveni.
0: A ve chvíli, když něco řeknu, podívejte, co píše pan Vendelín, hlavně se nerozbreč, sranda. Jo, ale tak bereme. Tak, Karel Mrazík posílá 2 kila, píše, dobrý, děkuji vám, Xavere, za tohoto hosta. Škoda, že jeho myšlenky a texty nelze tesat na nebe. To je ale obrat krásný, pane Robejšku, co...
1: Na nebe se tesá jiné věci.
0: Aby nebyly míjeny, hodně sil a zdraví oběma, tak pane Mrazíku, děkuju. Ještě hezky se jmenuje Mrazík, že? Jiřka píše, díky za skvělého hosta. Pane Robejšku, jakou dáváte šanci EU? Myslíte si, že Evropská unie přežije nebo se změní v závorce, což by měla, anebo zanikne? Maďarsko zdá se v EU dlouho nebude a ostatní. A já dodávám ještě drobnost, že jsem zaregistroval, že na britských ostrovech už je nějaká síla, která říká, pojďme se zavčas vrátit do Evropské unie. Tak teď to všechno vezměte, promiňte, mě jenom cinkla SMS-ka.
1: Víte, my jsme o tom mluvili, jsme byli naposledy spolu v tom krátkém rozhovoru, to je asi tak měsíc, tak jsme hovořili o tom, že Evropská unie byla velký, atraktivní sen poválečné doby, kterého se ale bohužel zmocnili byrokraté a ta oligarchie, o které jsme hovořili, to je automatismus, to je fyzika moci. My tohleto si musíme uvědomit, že tady nejde o lidi, kteří jsou sami o sobě zloduši. To jsou ti, kteří se nalézají na pozici, která jim přináší výhody a oni ty výhody využijí. Samozřejmě, že využijí, dokud je nebudeme kontrolovat tak, že si to nedovolí. A protože Evropská unie, nejenom ona, prostě ty instituce reprezentativní

0: demokracie se postupně z té možnosti je kontrolovat vyčleňují a my to trpíme a nesnažíme si řešit si problémy sami, tak vzniká dysfunkční model, který potom se na svých vlastních rozporech a protiřečivostech nakonec dovede ať už tedy k rozpadu, k rozpůlení, k dekompozici. Já bych si přál, aby ta dekompozice byla jakž takž koordinovaná, aby to nebyl velký crash, který by byl taky představitelný třeba v souvislosti s velmi masivním rozpadem, ve smyslu masivní důsledky rozpadu evropské měny a potažmo z toho tedy rozpad Evropské unie. Nepřál bych si to, protože to zase to škodí Evropě, to škodí každému obyčejnému člověku víc než těm, kteří v Evropě vládnou, ale faktem je, že ta instituce se přežila. Ta bohužel nefunguje, neplní to, co by měla, nedokázala vyřešit problémy, jako je třeba společná evropská energetická politika. Dávno už předtím, než co se děje dneska, když si vzpomeneme na infrastrukturní projekty, jako bylo třeba Nabucco. Nagooglujte si to, podívejte se, co se stalo s Nabuckem, jaké to byly plány a co z nich zbylo.
1: Udělám s dovolením samostatně doma. Vláda není o tom, jak rychle dokáže rozemlít živé lidi na prach, ale o tom, jak dlouho ji dokáže mlít, tady někdo píše Vendelin. No. Chcete k tomu?
0: Ne, já myslím, že to je takové jako, já nevím, formulace zoufalství.
1: Robejšku, tím, že Německo chce v uvozovkách napumpovat vlastní ekonomiku plus cesta Scholze do Číny vyslalo tím jasný signál v uvozovkách, že v EU si bude vždycky dělat svou politiku a role ostatních zemí je podružná. Nebo podružná se ptá, jako jestli to tak je.
0: Vždycky hráli v Evropě první housle Francouzi, Němci, Britové. Vždycky hráli první housle, logicky, protože jsou to nejsilnější mocnosti. Hrají i dneska a budou jí hrát i v budoucnosti. S tím se prostě musíme smířit a hlavně ale musíme podle toho jednat. Znamená, naše politika musí reagovat na to, že tady existuje určitá mocenská konstelace a hledat cesty, jak přesto prosadit vlastní národní zájmy. Že to nedělá dost úspěšně, jiná věc, ale že by to měla dělat, je podle mého názoru naprosto jasné. A ostatně, když se podíváte na země, jako je Dánsko nebo Holandsko, ty si to s tou malostí poradili docela dobře, lépe než mě.
1: Co je to ten národní zájem v očích Petra Robejška? To určitě nebude to samé, co v očích Petra Fialy.
0: No, asi ne, já do jeho očí nevidím, ale víte, národní zájem se pozná podle toho, jak politika v každém konkrétním okamžiku v otázkách, které se týkají národního zájmu, to znamená něco, co je zaměřené mezinárodně, jak politika v každém okamžiku rozhoduje. To znamená, je to případ od případu. Třeba dnes by nebylo v českém národním zájmu přijmout euro. Byly doby, kdy bylo představitelné, že by to mohlo být v českém národním zájmu. Ale dneska určitě by to v národním zájmu nebylo. To znamená, ta témata jsou témata každodenní politiky a to, jestli vláda sleduje národní zájem nebo ne, se pozná podle toho, jak na ta témata a na ty výzvy odpovídá.
1: Dobře, ale existuje tady, pane Robejšku, ještě vůbec nějaký hmatatelný, jasný, pojmenovatelný, definovatelný národní zájem, protože
0: národní zájem je sloužit svému národu, znamená první
1: teorie.
0: Úloha. Není to, no ne, dobře, vy ode mě chcete definici, ta definice zní takhle. Ne, vláda byla, každá vláda v každé zemi byla nejpozději od Hobse, od prostě společenské smlouvy, je volená proto, aby se snažila co nejvíce prospět vlastním občanům. To není teorie, to je prostě takhle se definuje národní zájem, a který se potom operacionalizuje, jak se říká, zná, převádí do praxe v konkrétních otázkách. To znamená, moje úloha jako ministerského předsedy je sloužit národním zájmu mé země, lidem, kteří tady žijí, kteří se účastnili na volbách, ani ne těm, kteří mě, všem, kteří mě zvolili, nebož těm, kteří tady žijí, a jejich potomkům, a dělám proto to nejlepší. A nechám samozřejmě se sebou mluvit a i se kritizovat, jestli to, co dělám, je opravdu v národním zájmu. Ale to patří k normální politické diskuzi, to je, řekněme, hygiena politického procesu. A pak se vykrystalizuje, co je, jestli v otázce, dejme tomu euro, ano nebo ne, co je v národním zájmu a co není v národním zájmu.
1: Já těm lidem ovšem nevěřím, že to, co dělají, vůbec to ani nevidím, že by dělali něco. Já vidím, že pan Rakušan, paní Pekarová, pan Fiala, často vidím, že jednají v zájmu Ukrajiny, což je chválihodné ve chvíli, kdy jsou napadeni jinou zemí, jasně, ale já vůbec nevidím nic, co by dělali pro naše občany. A to vidím spíš naopak.
0: My jsme si ale už řekli, že...
1: A neměl by jim to někdo říct, že jsme tady my a že máme nějaké zájmy?
0: No, ano, jistě, oni by to měli vědět samé, oni to nejspíš vědí. My si musíme jenom uvědomit, že pro toho politika v tom nejvyšším patře politiky se staví celá paleta možností, jak reagovat na otázku X. A bohužel je to tak, ale ještě jednou opakuji, to je svrchovaně lidské a je třeba proti tomu postupovat tím, že ti politici budou spíše kontrolovatelní a postižitelní, než doposud jsou. Ale je svrchovaně lidské, že ten, který se potom rozhoduje pro to, nebo to, nebo to, tak se rozhoduje spíše podle zájmu svojí strany, podle svých vlastních zájmů, než podle zájmů těch, kteří jsou, tak říkajíc, daleko. Daleko jsou příští volby, daleko jsou občané někde v horní, dolní. To je fyzika moci, to je normální, racionální projev typu člověk. A s tím musíme zacházet. My se, to, že se nad tím budeme pobuřovat a reptat v hospodě, nestačí. My se musíme snažit dělat co možná nejvíc pro to, abychom se to, co můžeme, o to se postarali sami a zároveň, abychom změnili politický systém tím směrem, který tu kontrolovatelnost a postižitelnost politiků spíše zajišťuje. Abychom jim, a teď to neříkám ironicky, abychom jim pomáhali uvědomit si, proč jsou zvoleni a co to je národní zájem. A ještě jednou, to neříkám ironicky, protože ten člověk, který je ve vysoké politice, se logicky ex definitionem odcizuje od toho normálního světa. My mu to musíme připomínat tou či onou formou a opravdu mu pomáhat, aby pochopil. Ano, Czechia first.
1: Řeknu Česko na prvním.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě dalekosáhlé důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem, chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychlejc?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.
2: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.
3: Končí sociální demokracie?
4: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mně jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
3: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme schodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. A tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
4: Tak já zaprvé k tomu programovému, já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž byste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

0: Znovu jsme v kopu. Je to tam úplně stejný. Stejná zvěř pod zemí i nad zemí. U stropu velký nápis. Zvířata v Marijské RSFSR, pomlčka zima. A opravdu, místo trávy na povrchu všude umělý sníh. Na stromech není listí, na některých keřích také ne. Vše pokrývá sníh. Potůček je zamrzlý. Než se na cokoliv zmůžu, sedíme v křesílkách a jede stereo. Žádné zvuky letní přírody, ale meluzína a fujavice. Takhle je to tu v zimě, naklání se ke mně Valia. Jsme s Jirkou tak vyvedeni z míry, že se na nic nezmůžeme. Tak tohle mi doma nebude nikdo věřit, povídá Kavale a znovu žádá o pouštění meluzíny. Jen si to pěkně prohlédněte, povídá Valia. Času máme dost. Škoda, že tu není Kubeš s mamutem, konstatuje Jirka. To přišli o moc. Sami se vytrestali, povídá Valia. Půjdeme do dalšího sálu. Hned u širokých dveří však byla sametová šňůra, zabraňující vstupu do místnosti. Šlo tam pouze nahlédnout. Místnost byla tentokrát posypána hlínou po celé podlaze. Místy tráva, stromy, umělé keře, uprostřed obrovský stůl, prostřený ke svatební hostině, kolem svatebčané. Figury v životní velikosti. Vedle tři tančící páry, harmonikář, za plotem přihlížející vesničani a děti. U stropu velký nápis. Marijská svatba v RSFSR. Zíráme v němém úžasu, ale největší překvapení má teprve přijít. Ředitel zmáčkne knoflík na ovládacím panelu. Místnost oživne svatebním veselím a hudbou harmoniky. Ale co víc, s několika vteřinovým zpožděním začnou sebou figury cukat, hýbat rukama, ústy jako při zpěvu, tanečníci podupávají nohama. Všichni otvírají pusu a kroutí očima. Po třech minutách hudba ustane a vše ustrne. My taky. I Kavaleho přechází humor. Všezvazový to nevydrží a povídá, takhle to bude i tam, kde už jsme byli. Představa, jak se ti krtci, křečkové, zajíci, hadi a medvědi hýbou, nás opravdu naplnila touhou to někdy opravdu znovu vidět. Teď už ale opět spustila svoji show Marijská svatba. Ředitel s Valiou se nabídli, že by nám z vedlejší místnosti přinesli naše křesílka, abychom mohli vše lépe vychutnat, ale ujistil jsem je, že to není třeba, že se nám to líbí i takhle. Kavale se nám pomstil za návštěvu muzea tím, že si ještě dvakrát vyžádal spuštění celé svatby. Béda Maruštík, který na nic jiného nemyslí, se ke mně naklonil a šeptá mi, že jim nenavrhneš ty srabe, aby takhle pohybem a zvukem zrealizovali svatební noc tohoto páru. Buď rád, ty vole, povídá mu Jirka, že si to viděl. Tohle nám doma opravdu nikdo neuvěří. Máčiky, půjdeme do druhého křídla muzea, povídá Valia s výrazem, jakože nám bere jahody ze šlehačkou a vykročila z místnosti. Vyšli jsme zpět na chodbu a míříme do druhého křídla mramorového muzea, když se odehrálo něco, na co nikdy nezapomenu. Slyším dvě známé huby napodobující střelbu. Ratatatata, ratatatatata. Potom následovalo mohutné urá, urá! Za Báťušku Stalina, urá! Všichni jsme strnuli. Ze zhora na nás pálil Kubeš s mamutem z Maxima, se kterým se opevnili v horní části schodiště. Bajonet auf, zařval mamut a oba se na nás vyřítili s vintovkami v rukou. Měli na sobě zakrvácené, prostřílené uniformy revolucionářů X a Y na hlavách jejich buďonovky. Všichni jsme stuhli hrůzou. Všesvazový tajemník vytřeštil oči a zesinal. Ředitel i Valia se klepali jako osiky. Málničky doběhly až k nám. Který z vás je car? Žertoval mamut a píchal mě bajonetem do břicha. Kubeš se chechtal, hubu od ucha k uchu a rovnal si přes ramena kulometný pás. Vy jste zešíleli, zařval jsem na ně a odstrčil mamutu v bajonet. Co blbnete vy, volové, smáli se kluci, vždyť to není nabitý, hele. A mamut namířil na všesvazového tajemníka a zmáčkl kohoutek. Cvak, no vidíte, cvak, střelil po něm také Kubeš. Vy jste ale oba poserové. S výrazem opovržení sestupovali oba Buďonovci na své kulometné stanoviště. K dovršení všeho si Standa sedl obkročmo na Maxima a mamut ho táhnul dolů po mramorových schodech. Všesvazový a ředitel kam si odběhli. Valia se dala do pláče. Kdo to mohl vědět, že se takhle leknete, vysvětloval Standa, který začínal tušit, že se žert nevyvedl. Okamžitě to slídněte, povídá Schillinger. Myslím, že naše turné končí. Bylo mi to taky jasné. Po takovýmhle průseru posypeme okamžitě domů. Málčiky, běžte do hotelu, pravila plačící Valia a šla za svými soudruhy. Cestou do hotelu vysvětluji oběma svým blbcům, do čeho se to navlékli. Od smrti obou soudruhů neměl nikdo relikvie na sobě, povídá Schillinger. Tohle nám, kluci, neprojde. Houby, vykládá demagogický mamut. Všichni jsou tajní, všichni jsou KGB. Teď jde o to, kdo má vyšší hodnost. Jestli Valia nebo ten druhej papaláš. Seděli jsme s chlíplem v hotelu a čekali na Valiu s Ortelem. Oběma provinilcům otrnulo a tak nám začali vyprávět, jak přišli do muzea a jak Standu Kubeše napadlo obléct si ty hadry a přepadnout nás, až budeme vycházet. Řvali jsme u toho smíchy. Do toho přišla Valia a vyjeveně koukala, jak se skvěle bavíme. Tak co, ptám se jí, jedeme domů, co? Ne, málčiky, ne. Soudruh všesvazový tajemník i soudruh ředitel budou mlčet jako hrob. Nikomu ani muk. Nikdo za boha živýho se to nesmí dozvědět. Jeli bychom všichni na Sibiř i soudruh tajemník. I když je všesvazový, ptá se mamut. Da, i když je všesvazový. Nebezpečí bylo zažehnáno a tak jednota mladých Slovanů skončila. Béďa povídá, ale pokud bys jim měl dát, ty si zasloužej. Tak jsem jim napařil k všeobecné radosti ostatních po 10 rublech. Teď na ty pokuty koukám a zároveň si uvědomuji, že jsem porušil deníkový charakter své knížky, ale vem to čert. Bylo by mi líto, kdybyste o tuto epizodu přišli.
1: Takhle jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně, tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají.

už poslední lok. Tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mátí, než hrdlo si servou a život si zkrátí, tak s křikem se boulují, s tupostí mezků a páni se radují.

hospodě pijí, tak pozor dej na ně, jak na klubko zmí, když zabíla ně, tak pozor dej na ně v té podivné době, vždyť při této hraně jde o krk.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak vám řeknu, pane holče, že ty vedra tentokrát špatně snáším.
2: Fakt?
1: No.
2: Já vám řeknu, do 35 v létě mě to nějak nevadí. No na 35 už.
1: Podívejte se, jak já mluvím.
2: Mně se zdá, že jako normálně?
1: Jo. Já mám pocit, že mě to v celé palici nějak hrozně moc jako učí.
2: V palici možná jo, to nevím, ale jako tembr máte ten svůj verichovský, takové, no.
1: Verichovský, jo, vy jste hodný, no jo. A prosím vás, vůbec nevím, co dneska máme.
2: Mikyho.
1: Miky? Miky Volek?
2: Miky, ne, ale Miky jiný se zjevil. Dlouho o něm nebylo slyšet. Miky Minář, pamatujete Mickey si, Minář. Chvilkaři, nebo vlastně milionáři spíš. Oni začínali jako chvilkaři, ale skončili jako milionáři, ne?
1: Milion korun pro
2: Mikyho.
1: Pro Mikyho.
2: Ne, on, počkejte, nešetřete, miliony korun pro Mikyho,
1: jo,
2: tím to skončilo. No a Miky se zjevil teď, jak jde Babiš své turné v obytňáku, tak Miky se zjevil někde tam na jihu Čech. Přišel za Babišem. Popovídat si. A já jsem si říkal, sakra, tak dobrý, takže chodí na Babišový mítingy, třeba konvertoval. Že to změnilo, víte? Tak mezi těma letnýma a teď kolik uplynulo? 3 roky, ne? Za 3 roky se může udát spousta věcí v životě člověka.
1: On to Babišovi moderuje, nebo co?
2: Paralelně. Jedno moderuje Babiš a druhý asi zkouší moderovat.
1: Přiznám se, že toto jsem trošku minul.
2: On tam chodí nějak zase asi dělat si reklamu. Podle mě docházejí peníze nebo něco. Tak se chce zase připomenout, třeba udělat třetí sbírku. A tentokrát už si myslím třeba jenom na jako transparent nějak na své jméno.
1: A no. Minář tam protestuje proti Hlubučkovi, nebo co tam dělá?
2: Já si tam protestuje proti politice vlády současný Fialový, kterou pomohl uplácat na Letní. Já si myslím, že tam fakt přišel protestovat, jako, že takhle už to nejde s tím Fialou.
1: No ale já nerozumím, proč jezdí s Babišem.
2: Já nevím, proč. Říkám, podle mě se zase chtěl připomenout, ale... Nebo se usmířili, říkám, a nebo je třeba vstoupil do ANO. Třeba bude kandidovat někde za ANO. Já nebo on je od někud z jižních Čech, tak třeba bude kandidovat, ne? Tam někde na jihu.
1: No, ale on je to, ne? On je černoprdelník, ne?
2: Černoprdelník? Miky?
1: Není?
2: Já vím jenom, že je milionář, ale jestli je černoprdelník, to nevím.
1: No, já to nechci říkat jak škaredě, to říkáme v legraci. No. Černoprdelník, odborně se tomu říká flanďák.
2: No, já vím, ale já nevím.
1: A to on není, jo?
2: No, to byl jenom na Letní, to si pamatuju.
1: Tam... Vy mě nerozumíte, pane holče, to jsou, on je kněz přece,
2: no, tak říkám na Letní, že tam byl jako kněz, ne, v roli kněze. Na tom.
1: Já vím, ale on je i profesí kněz.
2: Ale to já nevím, a já právě nevím, jestli už je profesí kněz, opravdovej.
1: Tak to musíme zjistit.
2: On měl lehce podvodný kněz, ale mě napadlo, jestli když takhle vyrazil mezi ty lidi, jestli třeba nemůže být důvodem to, že přišel vrátit ty miliony, ne? Co vybral na ten svůj podvodný projekt politické strany.
1: Lidi platili Minářovi, platili rádi. Pravda je, že já jsem slyšel od několika dárců, že byli zklamaní, že jak se vybrali prachy, že se zavřela voda.
2: No, já si mi musel inspirovat spoustu lidí, nových Minářů. My bychom to mohli zkusit.
1: No,
2: to si řekneme, hele.
1: Já bych
2: ale
1: se do toho...
2: Tak já, protože já jsem Mikymu věřil to dobro ve očích, co má. A tak jsem si říkal, že i on třeba za tu dobu, co byl v ilegalitě, tak prozřel a řekl si, já ty miliony lidem vrátím teď, když je ta drahota, chudoba, tak prostě přijdu, vyjdu znovu mezi lid a vrátím jim to.
1: Uhum. No a je teda to...
2: Zatím ani koruna jako necinkla, ale třeba to bude dneska, nebo...
1: No a oni se tam nějak srocujou na těch Babišových. Dneska jsem poslouchal Český rozhlas, hovořila tam paní Tachecí s neskrývanou radostí, tam říkala, že Babiše vypískali někde.
2: A paní Tachecí, ona je politička, ne? Už poslední dobou.
1: Paní Tachecí je moderátorka prestižní.
2: Jo, já jsem jí párkrát jsem zastavil nějaký rozhovor, říkal jsem si, že ona není moderátorka asi, ale že je političkou v tom studiu a že někde musí jít na kandidáce.
1: No, co? Říkala... Na konci toho rozhovoru, což mě překvapilo, protože tam měla nějakého pána, nějakého publicistu, nebo něco, vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je jedno. A ani mě nějak neoslovilo, jak odpovídal, tak rozpačitě. Ale na konci se dobrali toho, že by se mohl Babiš vrátit na Slovensko. A paní Tachecí řekla větu. To je přání otce myšlenky, že?
2: Takže... Jo. Ale já ještě k tomu Mikimu. A víte, jak já jsem na ty peníze, jak vždycky za vás tady tahám prachy?
1: No.
2: Tak jasně právě napadlo, že bych si tam zajel taky na ty Babišovy meetingy, kdyby tam Mynář pořád chodil, že bych mu řekl třeba, já jsem poslal taky nějakou tu kačku, tak jestli mi to nechce vrátit, víte?
1: Vy to máte takhle přes ty prachy, mně by to celkem bylo, to bylo pár milionů, ne?
2: Jasně,
1: neřešme
2: pár drobný. Milionů pro jednoho mladého kluka.
1: No a tak co to je dneska, to je jako prostě, ale ta podstata mě vždycky přišla nehezká, tak nějak.
2: Nehezká?
1: Nehezká v tom, že naprosto bezdůvodně, podle mě, sejmuli tu paní, nebo chtěli sejmout paní, jak ona se jmenovala, Spravedlnosti, Benešovou.
2: No.
1: A chodili tam s transparentama Rudá, Marie a já nevím, co všechno.
2: Ale...
1: A to si... A říkali, co všechno způsobí ta Benešová. A čas ukázal, že nespůsobila nic.
2: Ona nespůsobila vůbec nic, ale víte, co je velká ironie, jak? Když člověk jako má nějakou už časovou zkušenost, tak já si pamatuju, že Marie Benešová to byla kandidátka tohohle dnešního Dobra kdysi, když ještě za Paroubka a to, tak i Kalousek, který dneska se přidal k tomu táboru a říkal, jako to je ta Babišova, Benešová, tak se hrozně za ní stavěli, když skončila jako nejvyšší státní zástupkyně, že to byla ta nejlepší státní zástupkyně, která se snažila bojovat proti korupci a všechno. A vidíte, pár let dopředu přetočíte čas a je z vás padouch.
1: Víte,
2: aniž byste jenom cokoliv udělal vlastně.
1: A jednou mi vyprávěl Knížák, Knížák se jmenuje křesním, abych to...
2: Milan
1: Knížák, profesor, o nějaké knížce, která se jmenuje Dav se mýlí vždycky.
2: Mm-hmm.
1: A docela jsme, jako dlouho se o tom bavili, a postupem let se mu dal za pravdu. Protože vezměte si, lepší ještě, když to prožijete. Je to víc než 2 roky, kdy jsem já byl zvolený do Rady České televize a vlastně nás bylo zvolený 6 v tom období. Jo. Vzpomeňte si na demonstrace, jak jdeme ničit nezávislost, jak jdeme bourat otázky Václava Moravce, jak jdeme škodit České televize.
2: A to jste nabourali, to přiznejte. Mně se zdají nabouraný nějaký.
1: Tak oni jsou nabouraný od podstaty, od samého začátku. Jo. Oni jsou, ten pořad je od začátku nemocný.
2: To si tak hezky.
1: On se narodil trošku pokřivený a bohužel se s tím nedá nic dělat. My jako to musíme, my jsme křesťani dobří, tak my víme, že i když se něco narodí a není to v pořádku, tak k tomu máme úctu.
2: A já myslel, že byste tam takový, ale jako lékaři v té radě,
1: ne,
2: že
1: ani lékaři, léčíte. Ale ne? Podstata, stalo se něco. Zmizela Nora, zmizel Moravec, je tam zrušená nezávislost.
2: Mně se zdá, že mizíte trošku vy, ne?
1: Pardon?
2: Že mizíte trošku vy jako radní, že snaha byste zmizeli vy místo toho, ne?
1: To snaha je, ale já mluvím o čem. Já mluvím o tom, že se vždycky demonstruje tu proti Benešové, že zničí justici, že to, a nestane se. A takhle je to s těma demonstracema totiž vždycky. Ostatně je to tak i s tím covidem, jo? To jenom, abyste věděl.
2: Chcete čas
1: vidět? Ne, chodí mě SMSky z ČTK, něco, nevím. Máme to přečíst?
2: No, kupte si, ne. Noste normální hodinky a nebudou vám chodit SMSky.
1: Tak toto nosíme my lepší lidi.
2: Jo, dobře.
1: Pane, tak jenom, a mě na tom vlastně ten Michprt, je zkrátka oficiální, Milion chvílek, na tom Michprdu mě vadí to, že to nemá podstatu. Že to je jenom taková nátlaková věc. Oni si vezmou někoho nebo něco a to tlačit. To není pro žádný jako vyvážení nebo pro všechny občany dobro.
2: Vy jste nechodil teda, vy jste neposílal ani nic?
1: Ne, já ani kačku. Ne. Jsem poslal na Vietnam, to ještě na základní škole.
2: To jste asi trošku opožděně, ne, poslal?
1: No tak v každé třídě ale... jsem dával pětikačku. To máte od pětky nahoru, pátá, šestá, sedmá, osmá.
2: Já posílám na Barmu.
1: Posíláte na Barmu, to posíláme všichni, pane Holče. Prostřednictvím té neziskovky pana...
2: Prostřednictvím pana premiéra, ne?
1: Pana premiéra, ale to byste koukal, na co všechno posíláme, jo? Ale já si hodně vybírám, já jsem poslal na ty, jak byly na Moravě ty hurikány, nebo co
2: jo, to... Jo, tornádo.
1: To mě těch lidí bylo líto individuálně někdy, ale na to to ne. A já jsem neposlal, ku podivu, zatím mě to ještě nepřišlo dobrý, já jsem neposlal ani na Ukrajinu, ani halíř.
2: Já jsem neposlal ani milionářům, minářovým, ale že jsem si, tak teď bych mohl se...
1: A nechcete ty prachy, že byste u mě měl jako depozit?
2: Ne, u vás ne, u vás ne.
1: Že byste, počkejte, vyslechněte si návrh, že byste mi dal třeba 10 tisíc a já bych vždycky, když by byla nějaká, tak bych poslal třeba 400. A vy byste měl z krku. Ne, to je charitě.
2: Jo.
1: A třeba za 5 let, co za 5 let, za rok už bych řekl, pane Holče, dochází mě kredit, tak vy byste zase... Je to špatný?
2: Já myslím, že se tomu dá říct loupež, ne?
1: Tak je to trošku.
2: Trošku, loupež, ale... A tak zkusit se to musel, ne?
1: Zkusit jsem to musel, nabídka zazněla a jedeme dál. Takže mináře bych nechal spát už.
2: Já taky, já jsem chtěl jenom... On je to jako... Teď mě znáte.
1: On je to... nesympatický člověk.
2: To je.
1: Pro mě.
2: To je.
1: Takový. Tam ten druhý rock'n'roll, nebo jak se jmenuje, ten druhý pán.
2: No, to bylo celý rock'n'roll, ne? Dost.
1: No ještě tam nějaký, ty jo, takhle nějak.
2: A ten už tam taky není.
1: Tak ten byl i jakoby přijatelný, když mluvil, tak měl jakýsi sympatie diváka. Rock'n'roll se jmenoval, ne?
2: Roll se jmenoval, ale ten už taky roll je pryč, já myslím, roll? Že oba. První vzal prachy Mickey a zmizel, a druhý vzal prachy Roll
1: a tak zmizel.
2: Šel studovat třeba.
1: No, tak šel studovat.
2: Počkejte, a nevíte teda...
1: Do Barmy, a, ne,
2: jo, ne. Dobře, já, to dobro tam je, to já vím, ale nevíte, v kterém kostele, když tak bude Mickey to sloužit?
1: To já vůbec v tomto nemám přehled. Já jenom jsem někde četl v tisku, že on je kněz. A tím to pro mě jako informačně skončilo. Proč by nemohl být kněz, každý máme...
2: Jasně, ne, já, že bych se za ním vypravil tam klidně. Tam to musí být zalitý dobrém, ne?
1: No, bude já hlavně si myslím, že byste k němu měli jít ke zpovědi.
2: No, to jsem myslel.
1: Tam říška taková. A vy byste se zpovídal ze svých hříchů, on by seděl za tom říškou a pak byste v rozhodující chvíli na něho uhodil, kde jsou ty prachy.
2: No. A on by mi tou mřížkou třeba podal pětikačku, nebo co?
1: No něco by pustil, no.
2: Něco by cinklo, ne?
1: No, ale já nevím, jak je na tom, aby jsme neříkali, jestli on teprve nestuduje, nebo taky on může být kněz bůhy u jaký církve. Tam...
2: Já nevím.
1: Dneska si můžete založit církev, že? Budete tam kazatel, pastor, pane Holče.
2: Znovu budete kasírovat.
1: No tak to je no, ruku v ruce.
2: No. No.
1: Takže aby jsme mu neuškodili, ale taky... mu jako...
2: Aby jsme to vyvážili, ne?
1: Musí to být vyvážený, no, jako otázky. No. Jako podvazky Václava Moravce.
2: Tak.

krátký víkend na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli jim špelichá peří. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě.

jsou prý věci mezi nebem a zemí. Já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil. Já nechtěl nikdy na trůnu sedět. V bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě.

0: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního

0: Bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Kapitáne Fajtle, já jsem vaší knihy.

0: No a ty říkáš, že nejseš ten typ na ženění.
1: No.
0: A to je kvůli tomu, že seš bohemsky založený člověk?
1: No, já moc bohemsky založený člověk nejsem.
0: Protože já si myslím o tobě, že seš rodinný typ.
1: No já miluju klid. Klid.
0: Což s televizní hlasatelkou bude těžko. To je jako...
1: To tak. Ty to znáš, jako, ale mně se to hrozně líbí, že každá žena nebo dívka by si přála mládence, který by byl hezký, úspěšný, znáš to?
0: Ne.
1: Vzdělaný, bohatý, jenže bohužel takový mládenec většinou už nějakého mládence má.
0: Hele, Jirko, co tvoje děti? Já znám jenom Martina.
1: To Martin je bezvadný.
0: A ten vím, že je trenér tenisu nebo něco takového.
1: Ne, to je Tomáš.
0: To je Tomáš.
1: Ten je v Austrálii. Ten žije v Austrálii.
0: Ale Martin taky hrál tenis jeden čas.
1: No, ale tak jako ze srandy.
0: Jo, aha, tak to mám. Takže Tomáš je v Austrálii.
1: Ano.
0: To je syn televizní hlasatelky a tvůj.
1: Ano.
0: A živí se tenisem.
1: Tenisem, ano.
0: A pak je Martin.
1: Byl v první dvoustovce světa. Vyhrál juniorku tady.
0: Jo?
1: No a pak trénoval v Americe, v New Yorku, trénoval toho Marka Goodmana, toho tenistu, asi 9 měsíců. No a ten druhý je hotelier, Jirka, Petr je...
0: Počkej, ještě Jirka a Petr? Já jsem měl za to, že máš Tomáša Martina.
1: Ne, celkem 4 chlapce.
0: Tak povídej, Jirka.
1: No ne, no v podstatě je to tak, že se to tak nějak rozhodilo prostě, že nejblíž mám vlastně k tomu Martinovi, i když ten Martin, toho Martina jsem vlastně vyženil. Jo. Já si myslím, že takový ty hlasy krve a tohle, na to já nedám to vůbec. To mě vůbec jako nezajímá.
0: Já si tě nedovedu představit jako dědečka. Jako dědeček Jirka Krampol, jak si hraje s vnoučátkama.
1: Tak to asi. Se hrozně líbilo, jak říkal Pavel Bobek, který si pořídil na starý koleno malý dítě a vodil ho do školky. A tam seděl u té školky, byl parčík a tam seděl pravidelně nějaký dědek, který vždycky, když šel ten Bobek, tak vždycky říkal, dobrý den, pane Bobek, vy jste dědeček nebo tatínek. A ten Bobek říkal, já jsem tatínek, no. Druhý den čela povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk. Poté syn, no já to zkrátím, no, když to už říkal asi po 50. ten dědek, povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk. Ten Bobek povídá, ani syn, ani vnuk, to je můj brácha.
0: Hele, ještě, Mirko, prosím tě, řekni. Jeden čas, před pár lety, se bulvární noviny mimořádně jako drsně navážily do tvojí současné paní, do Haničky.
1: Ano.
0: Je to pro tebe těžký takový okamžik, anebo to bereš, že to patří k tomu, že prostě seš slavný, známý a mávneš rukou? Jak to...
1: No ne, no tak oni tak hlavně nikdo nevěděl, že ta holka prostě tím, že zažila rodinný trauma, umřela jí maminka, měla, já nevím, zranění nějaký, prostě byla nemocná, vyloženě jedla prášky, že jo, bylo to spojené se spoustou věcí, tak v podstatě nechtíc jako páchala prostě jako kraviny, dělala kraviny. No snad dáli pámu se z toho dostala, tak...
0: No jak ty přijímáš to, když zaútočí bulvár?
1: Tak to naštěstí vůči tomu mám absolutně teda jsem imunní, protože to mě úplně smrtelně jedno. To mě ale opravdu úplně smrtelně jedno. A nejlepší je, jsem zjistil, dělat si z toho srandu. Víš, jako...
0: Jak třeba?
1: No ne, no tak třeba nějaká, furt mě otravovala nějaká ženská z jednoho známého nebo nejznámějšího bulvárního plátku, se někdy dočetla, že jsem byl na operaci srdce. A vyšel článek transplantace srdce nutná. Takže v pátek mi transplantovali srdce a v neděli jsem byl viděn na procházce se psem na Staroměstském náměstí. Tak mě volala, jak je to možné. Já jsem říkal, já mám dobrou hojivost. Jsem říkal, jenský. A už to je v pořádku a pan mě ještě jdu na jednu operaci. To mám za 14 dní v pondělí. A můžu se zeptat, s čím? Já jsem říkal, já bych o tom nerad mluvil. To je takový ženantní, víte. Je to takový polosoukromý. Ježiš, řekněte nám to. Já povídám. No a tak. Dobře, no tak. Podívejte se, už jsem starý pán. Prodali jsme barák. Našetřil jsem si nějakou korunu. Těch radostí moc na světě člověk nemá, tak jsem se rozhodl, že si nechám příští pondělí udělat nadstandardní obřízku. No a byla baba v háji prostě. No takovýhle kraviny, jako když těm lidem řekneš, tak jsou prostě, no nebo co ještě bylo...
0: Jirko, ale já jsem viděl na internetu takovou tu etídu s tím moderátorem, nevím, jak se jmenuje, jak se ti přišel omluvit domů.
1: Jo, ten Kuzma.
0: Kuzma. To je, to, řekni pravdu, to bylo opravdu tak, že jsi tě naštval, anebo to bylo nahraný?
1: No ne, tam mě naštval, protože tam zrovna použil takový použil jako necitlivě některé věci, které byly blbý, jako jo. Když si ze mě někdo udělá srandu a bude to vtipný, tak se tomu opravdu se tomu srdečně zasměje. Může to být i jako, že mě to zgajluje. To mě vůbec nevadí. Ale nesmí to být blbý prostě. No on ten kluk, jako já jsem právě, když to začal, tak jsem mu ještě pak radil, oni chtěli, aby ho zažaloval, jo. A já jsem říkal, prosím tě, já budu žalovat mladýho kluka, oni ho vyhodí, pak řeknou, děde kvůli ješitnej, kvůli nějaký kravině, že nějaký kluk vymyslí nějakou blbost, ani se neuvědomí, co tam kecne. Tak ho připravíš o chleba, jak jsem se na to vykašlal, tak jsme to zahráli do strandy prostě, no.
0: Hostem Galerie Slávy je herec Jiří
2: Tramp. Radio Xaver najdete na play.cz.
0: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví v čem, jasně, měla vedený účet ve zlatě,
3: ano.
0: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
3: ano.
0: Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
3: Máš oblíbený termín.
0: A někdy roste.
3: Ano.
0: A jindy zase koriguje.
3: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají, firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
1: Jasně.
3: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.